0: Krásnou noc, kysáci moji milí, já jsem tady zase zpátky a musím říct, že se prodírám hlasovkama v aplikaci Rádia Kiss, protože poslouchám vaše hity ze základní školy. Váš oblíbený song z první, z druhé třídy základní školy. A musím říct teda, že je tady posluchač, který mi říkal název jedné písničky a ježíš, no jo, to taky, ale myslím si, že to už byla nějaká spíš třetí, čtvrtá, ale je fajn, jak se člověk hodí zpátky do těch školních lavic a zavzpomíná, jakou hudbu vlastně poslouchal. Takže díky moc, posílejte mi hlasovky, jaký song běžel, když jste byli vy v první třídě, co si vybavujete, a já to tady 100% pustím éterem Rádia Kiss, ať si taky zavysíláte se mnou. Co teď budeme hrát, to už nám řekne Libor.
1: Hej Katko, prosím o zahrání pro všechny řidiče Life is too short od Casey, ať všichni dojedou bezpečně do svých destinací. Díky, ahoj, Libor.
0: Mám to tady, Libore, nachystaný Casey Tresit a Life is too short, tak já doufám, že pro nikoho život nebude krátký, i když se to říká, že život krátký je, ale pro nás kysáci to neplatí, my jsme nesmrtelní a nezapomínejte, že jsme tady 24/5, což znamená, že vysíláme ve dne v noci. Střídáme se tady každou noc někdo jiný a vy si můžete užívat spousty hudby na přání v podobě nočních jukeboxů.
2: Life is too short.

0: Noční Jubox.
1: Faktem je, že reagujete na tu moji dnešní výzvu, jaký oblíbený nebo jaký si pamatujete, že frčel song v době, kdy vy jste začali chodit na základní školu, tak už si to trošičku tak jako implementujete rovnou do toho jukeboxu, ale to je naprosto v pořádku. Ale výjimkou není ani Michal. Ahoj Michal, já tě zdravím.
2: Takže zdravím Káťo a samozřejmě zdravím všechny noční sovy.
1: Ahoj, ahoj, děkujeme ti pěkně. Jak pak se máš?
2: Pracovně, bohužel.
1: Mm-hmm. Jako my všichni, no, to se nedá nic dělat. Halt, pracovat se musí, Míšo, tak aby ti to šlo líp od ruky. Co ti můžu zahrát a pro koho?
2: Já bych chtěl zahrát Robert Miles, Children, Rohodlí, a chtěl bych to zahrát prostě pro všechny posluchače, kteří musí makat, tak jako my dva, ať si dnešní noc přijou a tím.
1: Dobře, tak jo, mám to tady nachystaný. Robert Miles, byla to teda i tvoje základní škola?
2: Ne. Moje to byly diskotekové hity. Moje základní škola byla Samantha Fox a tyhle
1: styky. Jaj, no ale tak to taky byla paráda. To taky byla paráda. Osmdesátky byly naprosto skvělý. Tak jo, Michale, moc ti díky za zavolání a písnička letí za tebou. Měj se krásně, ahoj.
2: Taky, ahoj.
1: Čau, čau.

0: Taky sáce, já jsem říkala, že vám pustím, co jste poslouchali vy, když jste chodili na základní školu, tak teďka třeba Radomil.
1: Ahoj Kikači, tak vzpomínám si, že na první třídu moje nejoblíbenější písnička vůbec, co tak hralo na diskotékách takových těch dětských, tak byl ten Vaješ Vajaš od Desire. Tak to mi tak nějak utkvělo v hlavě. Čauky, Radomil.
0: Tak, teďka Pavel.
2: Ahoj Kači, tak já jsem šel do první třídy v roce 91 a moje oblíbená písnička, co jsem si furt pouštěl na kazetě, tak bylo od Roxette Joyride. To byla pecka. Dík, Pavel ze Skocka.
0: No a na tohle, co jsem si přesně vzpomněla, že jsem říkala, no jo, Roxette, já jsem je milovala. Joyride byla peckoidní deska, celá ta deska byla velmi povedená. A díky, Pavle, protože jsi mi to připomněl, co i já jsem poslouchala. Taky sáci, jaká hudba frčela, když vy jste šli na základní školu?

0: Makeba nám dohrála na rádiu Kiss a teď co budeme hrát, nám řekne Lukáš. Luky, čau, zdravím tě, přeju krásnou noc.
1: Zdravím tě, Kačenko, a zdravím všechny kysáky.
0: Ahoj, ahoj. Luky, řekni mi, my jsme se dlouho neslyšeli, jak se máš?
1: Hele, mám se docela dobře, já si jsem teď v práci, ale tak jako pracovat se musí, no.
0: Ano, my to tady říkáme asi i dnes a denně, že prostě makat musíme, tak jak bylo ve slunce seno, víš, my musíme makat, babi, rukama.
1: Tak, tak.
0: Tak já teda pusou, aspoň jako takhle mluvením verbálně a vy ostatní, co máte, to máte, no, prostě halt, každý děláme něco jiného. Nemůžeme všichni dělat to samé, je potřeba prostě přesně i rohlíky, chleba a vás,
1: tak, tak.
0: Pekaře, prostě vás potřebujem. Tak, Luky, co ti můžu zahrát?
1: Budeme hrát Gladiátora.
0: Ano.
1: A budeme to hrát právě pro všechny kolegy pekaře, cukráře, samozřejmě i pro tebe.
0: Děkuji.
1: Pro všechny, co jsou na noční a pro všechny fanoušky Dynama Pardubice, protože za týden nám to konečně začíná.
0: No jasně, jasně.
1: Už se nemůžu dočkat, byla to dlouhá pauza.
0: Já si myslím, přesně tak. Už mají všichni natrénováno, vlastně přípravný zápasy jsou taky odehraný, takže už se do toho může skočit rovnýma nohama, je to tak. Tak jo,
1: no,
0: Luky.
1: Už aby to bylo.
0: Přesně, teďka to začne teprv ta hokejová sezóna, my už tím taky žijeme, dneska jsme vlastně včera, jsme byli na turnaji, tak jsem strávila celý den na zimáku, já už jsem jak Elza, chrlím za sebe led vyloženě, takže to naprosto kvituju a rozumím ti. Luky, díky ti za zavolání a Gladiátor pro tebe, měj se krásně, čau.
1: Díky moc, ahoj,
0: ahoj,
1: taky,
0: ráda jsem tě slyšela, ahoj.
1: Taky, ahoj.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Teda já nevím, jak vám kysáci, ale mi to s váma strašně rychle utíká. My jsme v polovině naší společné noci a já tady mám poslední jukebox své přání této hodinky. Luky.
2: Ahoj Kačko, zdravím tě do studia, zdravím všechny posluchače, tady Lukáš. Můžu poprosit od Karmy Málo pomalo, byl by to pak k tobě do studia, pro všechny na nočních směnách, ať nám to uteče do rána, pro naši noční letku a pro Davida Zaličkova prodou. Děkuju.
1: Mám to tady, tak kysáci. Karma, tak se hezky ohřejte.
0: Radio Kiss.

0: Jdeme do druhé poloviny dnešní společné noci nočních Juboxů na Radio Kiss. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzo Bohatá.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních Juboxech Radio Kiss.

0: Já vám, kysáci, přeju krásnou noc. Máme pár minutek po 3 hodině ráno a my pokračujeme ve vaší hudbě, protože jsou tady noční jukeboxy. A to znamená, že hrajeme jenom a jenom dle vašeho přání. Tentokrát si vylosoval svoji kartu Rostě. Rostě, ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj, jak se máš, Rosti?
1: No, to dobrý, ale pracovně.
0: Tak, co ti můžu zahrát, abych ti to aspoň trošku tu práci zpříjemnila?
1: Tak, jestli budeš tak hodná, tak Oskutru AM.
0: Mm-hmm. A komu ji budeme posílat?
1: Tak všem, co teď momentálně jsou na cestách, to by do studia.
0: Děkuju.
1: A za všechno.
0: Dobře, tak jo. Mám to tady nachystený, tak jdeme na to. Rostě, měj se krásně, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: Vy ostatní, kdybyste si chtěli nechat zahrát váš oblíbený song na přání, tak telefonní číslo 210 323 323 nebo aplikace Rádia Kiss, kam mi pošlete svoji hlasovku.

0: Noční Jubox.
1: No a my pokračujeme ve vaší hudbě a tentokrát bude scénáristou playlistu Rádia Kiss Lukáš. Luky, zdravím tě, ahoj.
2: Ahoj Katko, já tě taky zdravím.
1: Ahoj, děkuji ti pěkně, i tobě, jak pak ho trávíš?
2: Prosím tě, za volantem, tak jako většina z nás tady.
1: Tak a abych ti tu cestu teda za volantem zpříjemnila, jaký song ti může zahrát?
2: Prosím tě, je to skupina 666 a písnička Devil.
1: I ty ďáble.
2: Je to nějaká, prosím, 7. a 8. třída moje.
1: Neříkej, takže hluboká základní škola.
2: Ano.
1: Tak to jo. A vzpomeneš si něco, co bylo v té první třídě?
2: Prosím tě, v té první třídě, jestli se nemýlím, tak jsem, co jsem poslouchal jakoby rádio, tak byl Daniel Landa a Masterboy hodně hrálo a Cap'n Jack.
1: To je zvláštní, že opravdu nám nějaký songy utkví v hlavě i v takhle nízkém věku. Já si tu Lambádu pamatuju jak dneska, to úplně vidím,
2: ano.
1: Jak jsem ležela, neměla jsem tenkrát žádnou postel, měla jsem jenom madraci, zatím takový ten klasický peřiňák a na peřiňáku dvojče, jo, to ten přehrávač. Dvojče jezevčík, nebo se tomu říkalo, a tam jsem přesně přehrávala tu Lambádu a furt jsem to jela a jak potrhla jsem si nonstop tancovala ten taneček jejich. Takže to je skvělý, že si to člověk takhle pamatuje. Tak ty máš Cap'na Jacka, no, tak to tady slyšíš často na Kissu.
2: Ano, to je pravda. A jak jsi zmínila tu Lambádu, tak potom ještě druhá písnička, tak byla Tic Tac Toe.
1: Tic Tac Toe, Varum a...
2: Nebo Tic Tac Toe.
1: Ano, Tic Tac Toe a jejich Varum, to si pamatuju, že byla strašně dojemná písnička. To byla. No tak jo, tak to jsme to krásně rozebrali. Teďka jdeme na tvůj song, Luky. Tak já ti moc děkuju za zavolání, přeju ti šťastnou cestu a někdy příště tady zase na Kissu. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau.

0: Tak jaký že to byl song v první třídě, který si pamatujete? Ďábel.
1: Ale tady Ďábel. Tak za mých let se hrálo Kanikuly.
0: Kanikuly, Romané.
2: Čauky Kačenko, zlatá. Takže v osmdesátkách to bylo, mám také pocit, nevím, které přesně, jestli 81 nebo 2. Tak to byla Dara Rollins a písnička Čo mě věš, no. A nevím, jestli to bylo v první nebo ve druhé třídě, ale tak jak to bylo. Tak jo, měj se Kačenko, čau.
0: No jasně, to si pamatujeme všichni. Dane.
3: Ahoj, ahoj. No, v první třídě to byl pravděpodobně Michal David, to si myslím já. Ale holky předváděli, potom jako nacvičovali nějaký ten taneček na Česný Hawks, nebo Hawks, nebo jak se jmenuje. Takže tuhle písničku bych si celkem přál. Puštěno. My jsme mu říkali, že hraje Česnek. Takže tak. Mějte hezky, příjemný večer, ahoj Dan.

No a díky naší dnešní anketě tady Dan vzpomněl Chesney Hawkes a The One and Only a poprosil vlastně ve své hlasovce, že by si ji rád poslechl a zavzpomínal na základní školu. Tak Dane, já doufám, že nás posloucháš, protože já tady mám písničku pro tebe nachystanou a musím říct, že je to i moje oblíbená písnička a mám ji v playlistu, když jdu běhat, abych se namotivovala, že jsem one and only a že to prostě zvládnu uběhnout, ať už si teda dám jakýkoliv cíl. Tak kysáci, posílám ji vám všem, protože vy všichni jste jedineční, my všichni jsme jedineční, všichni jsme originál, tak já doufám, že si zavzpomínáte na rok, kdy se tahle skladba hrála a že vám udělá taky radost.

0: všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
0: To děláte chybu. Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7 000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: No nějaký jukebox musí být poslední a to je teďka tenhle. A já přivítám ve vysílání Martu. Ahoj Marti.
2: Krásné ráno přeju.
1: Ahoj, ahoj Marti. Tak jak pak ráno trávíš?
2: No, chystám se na ukončení noční směny.
1: A tak to je krásný, to je krásný. Tak, Martičko, ty jsi mi řekla mimo éter, že by si chtěla Samantu Fox. A já tady mám na výběr. Buď Santa Maria, anebo Touch Me. Tak jakou by si od ní chtěla?
2: Touch Me. Klasika Touch Me.
1: Touch Me, tak jo, tak si ji dáme. Chtěla by si písničku někomu věnovat?
2: Samozřejmě všem, kteří dokončují noční, stejně tak tobě do studia, děkuju. Všem, kteří jezdí za volantem a prostě všem, kteří jsou teď vzhůru.
1: A vás je tam víc, jak slyším?
2: No, shodou okolností je tu se mnou dcera taky Kačenka.
1: Je, tak Kačenku samozřejmě moc zdravím. Tak to se to ale slouží ta noční daleko líp, ne?
2: A tak je to trošku schůdnější, ale tak to vůbec

0: nevadí.
1: Tak,
0: a ti máme co víc povykládat.
1: Já si myslím, že si mamka s dcerou hezky popovídaj a ono to potom utíká daleko rychleji, viď?
0: Tak my jsme našli trošku jinačí způsob, my máme plastové piškvorky.
1: Je, tak to je ale skvělý. Moje děti to mají doma taky a vždycky se o to perou, kdo si to kam vezme, protože v létě, jak se vždycky rozjeli někam na tábory a soustředění, kempy a tak dále, tak se o to hádali, tak to naprosto kvitu, to člověka strašně baví, co?
0: A i to rychleji zuteče.
1: Já si myslím. Tak holky, písničku tady mám nachystanou, tak šupky rubky do postele a díky ti za zavolání. Ahoj, ahoj, Marti.
0: Taky díky a dobré ráno.
1: Taky. Radio Kiss.

0: Otvíráme předposlední hodinku nočních jukeboxů tady na Rádiu Kiss. Krásné ráno vám přeje Katka Brzy Bohatá.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Kysáci, dovolte mi, abych vás přivítala v další hodince nočních jukeboxů, konkrétně předposlední hodinka, takže už těch písniček na přání moc nebude, tak neváhejte a nechte si zahrát váš oblíbený song. Stejně tak to teďka udělal Standa, který vytočil 210-323-323. Stando, ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj, Kačinko, já tebe taky zdravím.
0: Děkuji ti pěkně, jak pak se máš takhle při čtvrtku?
1: Ale cestuju, mám za sebou tenhle týden přes 2000 kilometrů a už jsem u domova.
0: Ty bláho, tak šťastně, sláva, nazdar výletu, šťastně doma, tak to je skvělý.
1: Jo,
0: tak co ti na ten závěr můžu zahrát?
1: Prosím tě, já bych měl takový speciální přání a to Abu, a jestli tam máš gimme.
0: Mám to tady nachystaný. Komu by si chtěl písničku věnovat? Ale takhle, já si myslím, že bys si za ty 2000 zasloužil ty.
1: Jo, no ale ty taky.
0: Děkuju, děkuju.
1: A já jsem hrozně rád, že jsem se dovolal a že zrovna to slyším taky konečně.
0: Tak to mě těší ještě o to víc a velmi ráda ti ji zahraju. Mám ji tady.
1: No, zlatíčko.
0: Tak Stando, 2000 kilometrů za týden, teda to je ranec. To je ranec.
1: No, to není za týden, to je od pondělka od rána, no.
0: No.
1: Frankfurt, pak Luxemburg, pak Švýcarsko, pak Itálie a dneska rychle domů.
0: Ty bláho, teda klobouk dolů před tebou. Písnička naprosto zasloužená a ty si běž dát nohy hore a trošku odpočívat.
1: Ano, potřebuju.
0: Tak jo, Stando. Měj se krásně, písničku ti posílám. Ahoj, ahoj.
1: Díky, čau, Kačinko, ahoj.

0: Jubox. No tak my jdeme na další juboxové přání. Krom toho, že mi tady zase napsali hasiči z Pardubického kraje, hoši, já vás moc zdravím a díky, že mi tady píšete skoro každý moje vysílání, já si toho velmi vážím. A písnička určitě poletí i vám, Ondis, řekneš nám jaká?
1: Dobré ráno všem, tady Střelec Ondix a i tobě, Kačko, do studia. Chtěl bych nechat zahrát tu písničku od Kanikuly, když tady vzpomínáte na svoje nostalgie, protože i tohle byla moje oblíbená písnička v první třídě. Doteďka nevím, proč byla moje oblíbená, ale vždycky vím, že jsem si vzpomněl na léto a letní prázdniny. Takže ahoj.
0: No tak právě proto, že jo, protože prázdniny jsme my všichni jako děti milovali, tak ty to máš spojený s touhletou skladbou. Tak jo, jdem na ní.

0: My jsme tady dnešní noc rozebírali, jaký song se hrál, když vy jste šli do první třídy. Davčo.
1: Hojkačko, zdrkysáci, no moji základní školu a začátky puberty ovlivnila Sabrina a její Boys, Boys, Boys. Hele, mějte se krásně, krásný zbytek noci a zdár, David, čau.
0: Boys, Boys, Boys, Vojto.
2: Dobré ráno, Kačinko. Song z první třídy? No, ne, že bych ti chtěl lézt kam si, nebo vám holkám, ale vyšel vám song Jsi senzační. A spolužačky zaměňovali Baby, ty jsi vážně senzační a Vojto, ty jsi vážně senzační.
0: Takže asi
2: tak. Čau, Vojťa.
0: No, tak to je hezký. Mě tady píše i René. Milá Káťo, tak za mě určitě Macarena. Ta byla v roce 90. A to byla u mě první třída. Jinak další léta základky byly písničky od Lunatic, Holky nebo DJ Lucifer. To si pamatuju. Zlato, pojď na to, a to stojí za to. Peťo.
3: Ahoj, na první třídu si nespomenu, ale pamatuju si na druhý stupeň, kdy hráli písničku Mua. Na název si teď nespomenu, ale určitě víte, o kterou jde.
0: No jasně, teď to byl Tarkán. Tak paráda, kysáci, já vám moc krát děkuju, víc už toho dneska nestihneme, ale myslím si, že to bylo hrozně hezký zavzpomínat, jakáže hudba se hrála, když jsme začali být školou povinný.

0: Přehoupli jsme se přes další polovinu naší společné noci, další hodinku naší společné noci, a to znamená, že je na čase další noční jukebox. Tentokrát bude patřit Honzíkovi. Honzo, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, Dači.
0: Čau, čau. Tak Honzo, řekni mi, jak trávíš čtvrteční velmi časné ráno?
1: No, řídím se do práce. Ještě 20 minut a budu tam, no. Hodinka už za mnou, no.
0: Jaj, ježišmarja, takhle dojíždí do práce, já vás obdivuju. Tak Honzo, co ti můžu zahrát, aby ti ta, u těch 20 minut uteklo rychlejc?
1: No, DJ Luciferea a Zlato, pojď na to.
0: Ano, ano, já jsem vás tady inspirovala, aniž bych chtěla, ale to tady někdo psal, René mi to tady napsal, že vlastně poslouchal DJ Lucifera a ty jsi dostal ten skvělý nápad, že si tuhle tu písničku pustíme a já teda ti za to děkuju, protože ta písnička je strašná prča.
1: Já, přesně tak.
0: Je, viď, je. Chceš ji někomu poslat?
1: No tak určitě tobě do studia, že ji tam teda pustíš. Potom mě, ať teda už dojedu do té práce. A všem posluchačům určitě rádia Kiss.
0: Dobře, tak jo. Tak jdeme na ní, Honzíku, jdeme si to všichni užít. Pa, pa, čau.
1: Tak jo,
0: čau, ahoj. Čau.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Tvoje přání, naše výzva.
2: O následující si řekla naše posluchačka Jana. Její syn Honza zítra oslaví 18. narozeniny a my to s ním oslavíme s celou Českou republikou, kdy se tady společně setkáme a my ho zároveň uvedeme do světa DJů.
3: Po půl osmé budeme slavit, předávat dárky a v 8 ráno to tu rozbombí DJ Jetty svým live setem.
4: Snad tohle budou pro Honzu narozeniny, na který nikdy nezapomene.
2: A co bude příští týden, to se dozvíme zase hned po víkendu. A moc vám děkujeme za všechny vaše vzkazy. Takže zítra v 7:30 začínáme
1: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Miláčci moji, je tady poslední jukebox své přání této hodinky. A potom nám tady nastane hodinka závěrečná. Takže 5 songů dle vašeho přání. Telefonní číslo 210-323-323 nebo aplikace Rádia Kiss. Já jsem vám ještě jednou chtěla poděkovat za tu skvělou anketu. Myslím si, že jsme se všichni navzájem inspirovali a pobavili, co jsme poslouchali ve školních lavicích. A teď už se pustím do posledního jukeboxu, který bude patřit Řezníkovi.
2: Ahoj, mohli bychom poprosit s Radimem, děláme dneska od 2 od rána, jako je náš standard, od Davida Getty, River, moc krát díky.
1: Takovej to nadstandardík, jo, tak Řezníku, já doufám, že tam teda neřezničíte, že nejste žádní dextrové. Každopádně, písnička se jmenuje Run River, taky tady mám od Davida Getty, víc už toho opravdu teďka nestihneme, tak žhavte linky 210 323

3. No a pokud nemůžete a jenom prostě posloucháte, tak vám přeju krásné čtvrteční ráno. A teď už David Guetta. Radio Kiss.

0: hodina ranní odbyla a my se vrháme do poslední hodinky nočních Juvoxů. Zdraví vás Katka.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních Juvoxech Rádia Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Krásné čtvrteční ráno, kysáci moji milí, já vás vítám v poslední hodince nočních jukeboxů. No, máme před sebou 5 písniček na přání, tak jsem zvědavá, co si kysáci vyberete. Jako první bude vybírat Lukša. Já doufám, že to jméno říkám správně.
2: Dobré ráno, Kačí, tady Lukša. Mm-hmm. Můžu tě poprosit o písničku z rubriky Lepší než originál? Zpíval to DJ Basslicker a jsou to Italo Brothers, tuším. Bude to pro tebe do rádia, pro mě do auta, pro všechny, co řídějí, a pro Míru Řebika a jeho celou familii. Díky moc, ahoj Lukša.
1: Ahoj, ahoj, já tě zdravím, no kysáci. Telefonní číslo 210 323 323 vám plně k dispozici, tak do mě, ať můžu hrát podle vás.

0: Noční Jukebox.
1: Tak já doufám, kysáci, že tenhle song vás dostatečně nakopl, protože Green Day a jejich American Idiot je naprosto geniální skladba takhle po ránu, aspoň teda. No, já už ve vysílání vítám dalšího z vás a tentokrát je to Kuba. Kubi, ahoj, krásné ráno.
2: Dobré ráno, ahoj.
1: Kačku. Čau, Kubi, jak se máš?
2: Dobře. Už jsem probuzený.
1: Ono někdy stačí se prostě probudit a pořádně probrat, že jo, a začít fungovat.
2: No, přesně.
1: Někdy je to náročný. Tak Kubi, jaký song si vybral ty?
2: Hele, vybral jsem Paquita, Living on Video.
1: Ano, tak komu ji chceš poslat?
2: Pošlem to všem, protože jsou tací, kteří se ještě neprobrali, tak ať je to probere.
1: Je to tak, já se přiznám, teď už je to dobrý, jo, ale za mladá, já jsem měla strašný problém, když jsem ráno vstala. Já byla rozbitá, a hodinu na mě nikdo nemluvte. A krásný je, jak to člověk slibuje na těch svých dětech. Moje prostřední dcera, která mimochodem má dneska 11. narozeniny, tak to je moje kopie, ona vstane. Kouká jak puk a prostě my víme, že na ní nemůžeme mluvit.
2: Máme to doma to samý.
1: To je sranda to sledovat na těch dětech, no. Kubí, jo. Tak jo, já tady písničku mám nachystanou, já ti popřeju krásný den a děkuju ti za zavolání. Měj se hezky a někdy čau tady na Kisu. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau. Radio Kiss.

0: Backstreet Boys nám dohrali na rádiu Kiss jejich Get Down z prvního alba, co vydali. To byl nějaký typnu, jo, třeba 96. rok. Myslím, že se to jmenovalo Backstreet's Back. A já jsem to album samozřejmě měla, protože jsem byla velká faninka Nika, jak jinak samozřejmě, že jo. Tak, co budeme hrát dál? Marcelino, řekneš nám?
1: Ahoj, Kačí. Poprosil bych tě zahrát Juice Viga, bylo by to pro mě taťku Míru, pro mý dva brášky, Mirdu a Kubu, pro kamarády Slávu Horáka, Jiřího Vetra, Debrna, Dominika, pro Páju Zváku, pro Stanleyho, pro Kajdu, pro Tomáše Kauskýho, pro Užvanýho Valenťáka, pro Pepika Amplika, pro Zděnka Vavříka, taky pro naší celonoční letku v CC Regios, taky hlavně pro tebe a pro všechny kysáky, ať se nám dobře jezdí a všichni dobře dojedem. Díky, Marcelino.
0: No Marcelino, a tobě tady hrál předtím Lukša, tak doufám, že se vzkaz k tobě dostal. No a my už teďka jdeme na Redfu a Juicy Wiggle. No a potom, kysáci, telefonní číslo 210 323 323. Jsou před náma poslední dva juboxy. Tak, žhavte linky, já jsem nachystaná.

0: see Wiggo.
1: Yeah, baby.
2: Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: Předposlední Jukebox je tady a bude patřit někomu z vás, konkrétně Kájovi, který se dovolal sem k nám do studia Rádia Kiss. Kájo, já tě zdravím a přeju ti krásné ráno, ahoj.
1: Já tě taky zdravím a zdravím všechny, co ráno stávají, protože musí a nechce se jim a nemůžou si na to zvyknout.
0: Ano.
1: Ale bych chtěl zahrát tu písničku pro moji ženu, pro moje naše děti, protože já mám dvě, ona má dvě, takže pro naše děti a pro všechny, co poslouchají a pro všechny, co to Rádio Kiss ráno, jak sednou třeba do auta nebo jak jdou do práce, co je to drží nad vodou, protože normální člověk si na stávání nemůže zvyknout, nemůže.
0: Takhle, já ti moc krát děkuji, nebo respektive my, celá kysácká rodina, ti děkujeme za krásná slova, že vás držíme takhle nad vodou a ano, já ti naprosto rozumím a kvituju s tebou, že vstávat takhle za ranního kuropění je nezdravý. Na to by měly být zákony.
1: Je, já si to myslím, že by se to nemělo dělat. Prostě kdo nestane, tak ať stane třeba v 9, jo, ale rozhodně ne jako ráno jít v 5 vstávat. Já radši půjdu ráno v 5 spát, jo, ale v 5 vstávat, jako fakt ne, zvykám si na to celý život, zvykám si na to přes 30 let, ale furt to nejde si na to zvyknout, nejde.
0: Kájo, tak já doufám, že aspoň písnička pomůže. Já ti moc krát děkuju za krásný hovor. Musím říct, že jsi mě pobavil. Já doufám, že ostatní kysáky taky. Měj krásný den a někdy příště tady u nás na Kisu. Ahoj.
1: Super, díky. Čau.
0: Radio Kiss.

0: Kysáci, víte, jak se pozná, že máte vypadnout, že máte pod sebou Patrika Peltona, který vás chytá za nohy, ale za mě tu pod stůl a tam mě. Já už tě pustím, prosím tě. Ten nedočkavec, to je strašný. Tak, každopádně, já se s váma jdu rozloučit. Bylo mi tady s váma opět zase strašně fajn a budu se na vás těšit zase příští týden v nočních juboxech a teď už se těšte na ráno, protože to tady bude velká, velká paráda. No a cože to budeme hrát, Honziku, řekni nám.
1: Dobré ráno, Kačenko, všem kysákům a mě tobě do studia a řidičům. Chtěl bych nechat zahrát alarmu tady tak nám na rozehřátí tady do skladu. Pro všechny kysáci, co už jsou vzhůru a musí jít tak jako my, ale děláme to pro radost a usmívám na tváři, samozřejmě tobě, jak jsem říkal, a prostě pro všechny lidi. Díky moc a hezký den všem. Honza, čauky.
0: Čauky, mňauky, já jsem rozehřátá, jen co tady přišel Patrik, doufám, že my kysáci taky a pokud ne, tak alarma to určitě udělá za vás. Mějte krásný

0: Dobré ráno, kysáci, jen si užívejte tady tu pohodu, protože to vám brzy skončí tohle.
1: Zatím je to takovej slabý odvárek, taková pohodička, klídeček, ale za 2 hodiny se to spustí.
0: DJ Jetty dneska naživo bude valit velký party songy přímo do éteru Rádia Kiss. 8, jasně, začínáme.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
2: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
4: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss. Rádio Kiss. Počasí.
6: Dnešní den přinese převážně polojasnou až oblačnou oblohu a na horách se ojedinile objeví přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 20 stupňů.
5: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Stíhací pilot Aleš Svoboda zahajuje výcvik na první českou misi na Mezinárodní kosmickou stanici, včetně přípravy na pilotování kosmické lodi. V následujících měsících ho čeká série výcvikových bloků v Evropě i Spojených státech. Bude se připravovat na jednotlivé fáze mise od startu kosmické lodi Dragon s posádkou na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX přes přiblížení a spojení s Mezinárodní kosmickou stanicí až po návrat na Zemi. Mise se má uskutečnit v roce 2027. Před domem hollywoodského herce Nicolase Cage v Malibu se propadla zem. Velká propadlina dlouhá a široká přibližně 9 metrů vznikla poté, co jižní Kalifornii v posledních dnech zasáhly silné deště spojené s tropickou bouří Marie, která se předtím sformovala jako hurikán. A teď zpátky domů.
7: Jedno ze známých míst u Liberecké zoo čeká velká proměna. Labutí jezírko, na jehož hladině nyní žije 13členné hejno pelikánů a ostrov obývají lemuři černí, zoo na podzim vypustí. Opraví hráz i vypouštěcí objekt. Jezírko odbahní a z materiálu ze dna vytvoří další ostrov pro lemury.
5: Sport.
6: Fotbalisté Olomouce překvapivě vypadli ve třetím kole domácího poháru v druholigovém Prostějově po prohře 3-4 v penaltovém rozstřelu a jsou prvním vyřazeným týmem z nejvyšší soutěže v tomto ročníku MOL Cupu. Sparta naopak vstoupila do poháru s přehledem a v pražském derby zvítězila na Žižkově drtivě 5-0 i díky hattricku Matyáše Vojty. A po zprávách už má slovo ranní Kiss.
8: Romane, prosím tě, dokonči rým. Je tady 6. hodina raní
9: a proto jde na mě spaní.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be
8: happy. Teď já to málem řek.
9: R?
8: Jo.
9: To by bylo vtipné.
8: To nedělej tohle.

0: essere giusto è di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: S moc dobrou náladou jsme dneska šli do rádia Kiss. Ostatně to je vždycky, ale dneska je to o to veselější, že víme, že tady ve studiu nebudeme sami.
2: Bude tady maminka Jana, která to vlastně celý spunktovala a budeme plnit první velkou ranní výzvu. Společně s Honzou, se synem, který dneska slaví 18. narozeniny, a ještě s jedním synátorem, s bráchou Leošem.
1: A navíc přijde DJ Jetty, protože Jetty bude ukazovat ten DJský moc. Se na ně těšíme, na chlapa jednoho chlapa. To je kluk, kterýmu, já nevím, oni, tomu bude maximálně 25, ne?
2: Já bych řekl, že lehce nad 25, ale kecal bych, čověče.
1: A hraje moc dobře.
2: Přesně, tak no, ale kdo tu není, tak to je ta naše malá.
1: No jo.
3: To seš, ty malej spratku.
1: To je pro tebe, Míšo. To je taky něco, viď. Míša si domluví kšeft na čtvrteční ráno, když tady budeme mít takovouhle slávu.
2: Sice už to má domluvený asi rok, ale já to stejně nechápu.
1: Stejně jsme to nebyli schopni zrušit. Volali jsme těm organizátorům, že Míša není zas tak dobrá moderátorka, ale nezabralo to, stejně si ji vzali.
2: Řekli jsme jí, že má porouchanou motorku, řekli jsme, že má porouchaný auto, oni řekli, ať přijede vlakem.
1: Míša, všechno v dobrým, těšíme se na tebe zítra a my jdem na to.

0: Hezké dobré ráno, posloucháte Radio Kiss. Chtěl jsem se podívat, co se dneska připomíná, ale je to úplně zbytečný, protože Juraj ten to vzal za mě.
1: Dobré ráno, ráni specialisti, máme 10. septembra, čtvrtoček, malý piatoček, krásný to deň. A čo sa udialo vo svete v tento deň? V roku 1993 v Amerike bola na stanici Fox odvysielaná prvá epizóda kultovného seriálu Akty X. Roku 2008, kúsok od Genevy, bol spustený hadronový urýchlovač. A roku 1652 sa narodil Jan Sladký Kozina. Krásny deň! Čauko, kakauko.
2: Dobrá práce, Juraj.
0: Ďakujem, Juraj, za pomoc.
2: Něco tam nezaznělo a vím, že si to chystal včera, Patriku. My si dneska budeme dávat nějaký moc dobrý ranní šot po 6:30.
0: Speciální k dnešnímu dni, ale to si nechám zatím jako překvapko.
2: Tak jo, jedeme dál v playlistu Kisu.

0: Otvírám noviny, pomyslně samozřejmě internetové stránky a nestačím se divit.
1: Ukouslí jabko, že jo?
0: No, všude. Teď si to vem, když si třeba na iDNESu první článek s nadpisem Nová éra iPhoneů, skládací duo, je technologický skvost, ale stojí Mailand. Pak je tu nějaký článek jiný, ta nebo bohužel o válce. A další článek hned. Apple zdražil iPhony. Šokující jsou ceny všech modelů, včetně starších. Pak je tu článek o bydlení a další článek zase. Skládací iPhone šokuje jménem i cenou. Vrcholná verze atakuje 100 000 korun za mobil.
1: To je nesmysl za telefon, to už je jak ojetý auto.
0: Chápu, že si to někdo koupí kvůli tomu, že to bude vypadat jako hej, status, mám peníze, jo? A ti nevím, teda tebe to láká si to pořizovat?
1: Já jsem na tu skládačku koukal, je to zajímavý, ale podle mě do té ruky úplně nepraktický. Je hezký, když si to teda rozevřeš, ale když to chceš mít jako normální telefon, tak se to podle mě musí držet úplně špatně.
0: Na druhou stranu, že by to bylo něco novýho, takový telefony už dávno existují.
1: To přesně, už má Samsung a tak dále.
0: A tak dále, no. Tak prosím vás, ne, že nám v raní výzvě teď budete říkat, že vaším přáním je novej iPhone Duo, na to nemáme.
1: Zamítá se.
0: To ne. Radio Kiss.

0: To nejlepší od 90. let na Kisu ve čtvrtek ráno před 6:30, takže kysáci už zjistili, že novýho iPhonea tady rozdávat nebudem. Za 90 000, tyjo, to je neuvěřitelný. Ale na druhou stranu peníze připravený máme v soutěži 7 v 7 a vlastně ještě větší peníze máme připravený na Facebooku Rádia Kis.
1: Soutěžíme tam totiž z Hot Peppers o 20 000 korun, konkrétně 20 000 korun na letenky kam chcete.
0: Můžete si vybrat a pokud se nepletu, musíte nám tam napsat do komentu, kam byste ideálně letěli, protože přesně, to je jedna ze soutěžních podmínek.
1: Takhle je to jednoduchý, zapojte se do soutěže a třeba budete mít to štěstí a 20 tisíc na letenky bude doma.
0: A kdybyste, kysáci, měli peněz až moc a ty byste nechtěli, tak tu máme jinou možnost, vyhrát rádiový balíček.
1: Jo, takhle, já myslel, že nám to dá.
0: Ne. To samozřejmě si nechte, ale my bychom vám nabídli to, co v balíčku je, ať už jsou to podpis karty, trika a tak dále, ale to musíte uhodnout takzvanou ranní kachnu. Ve 8:45. Jenom pro zajímavost, to je mimo soutěžně. Tohle byla kachna včerejšího dne.
2: Ministerstvo jazykové čistoty oznámilo, že název kulturistika bude zakázán, protože kultura ani turistika nemají s kulturistikou nic společného. Úřad teď řeší dvě varianty nového jména, svalotvar nebo činkohra. Radio Kiss.
3: Filmové tipy. Tom po smrti manželky zbalí sebe a svého 8letého synka Jakea a odjede z města začít nový život. Výběr nový lokality se ale taťkovi moc nepovedl. Nejdřív zmizí cizí malý kluk a potom i Tomův mladej. A způsob únosu nápadně připomíná vraha přezdívanýho našeptávač, který byl dopaden před 20 lety. Do případu se tak musí vložit i policajt, který má na případu i velmi osobní zájem. V hlavních rolích Robert De Niro a Michael Keaton. Velká Netflixová pecka Našeptávač už teď ve vašich modrých obrazovkách. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Dnešní den přinese převážně polojasnou až oblačnou oblohu a na horách se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 20 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Sněmovna hlasy vládní koalice přehlasovala Senát a stvrdila koaliční novelu stavebního zákona. Ta zavádí především centralizovanou soustavu státních stavebních úřadů. Senát ji zamítl v srpnu. Podle kritiků z řad senátorů a opozičních poslanců návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Předlohu teď dostane k podpisu prezident republiky Petr Pavel. V Oslu se lidé rozloučili s králem Haraldem V. Smuteční procesí s rakví se vydalo za doprovodu smutečních hostů z kaple Královského paláce do katedrály, kde pak následoval smuteční obřad. Na bezpečí ceremonií v Oslu dohlíželo tisíce policistů. Do norské metropole se na pohřeb sjeli i četní zahraniční představitelé, včetně zástupců evropských i mimoevropských panovnických rodin.
0: Sport.
1: Jihlavská Dukla v úvodním kole první hokejové ligy zvítězila nad Frýdkem Místkem, ale dočkala se výsledku 4-3 až v prodloužení. Naopak úřadující vicemistr Zlín na domácím ledě jasně zvítězil 6-3 nad Chomutovem. To byly zprávy v půl sedmé a ranní KIS pokračuje dál.
2: Pokračuje a chystáme pro vás song, který vás stopro probere.
3: Ani nepamatuju, jestli v raním KISu vůbec někdy zazněl.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: Je půl sedmé, jedna minuta k tomu a čtvrtek 10. září, takže co si dneska připomínáme?
1: Dneska je den portského vína, den školního focení a nebo národní den proti spamu. Spam neboli Send People Annoying Message, kdo nevíte, to je zkrátka to, když vám někdo posílá moc zpráv za sebou a zatěžuje vás tím.
0: Tak to známe asi úplně všichni.
1: No, to je pořád.
0: Navíc je tu ještě jedna věc, o které jsme mluvili. Patrik totiž dohledal zprávu o jednom velehitu, který má dneska výročí.
2: Ranní show.
1: Dámy a pánové, dneska slaví hit od Nirvány Smells Like Teen Spirit.

35 let, tyjo. Možná si někdo z našich posluchačů pamatuje, jaký to bylo, když to slyšeli prvně v životě. To byl mega hit na kazetě. A teď to tady máte pro vás všechny z Kissu.

0: Vašku, tak tohle sedlo. To je nostalgie. Nirvana, Smells Like Teen Spirit, dneska 35 let od vydání. 35. narozeniny.
1: Ježíšku, na příšku, na tohle jsme pařili jak svině.
0: Jo, Venco. I Patrik tady říkal, tyjo, teď já už to nepustil ani nepamatuju na nějakým mejdanu. A už si to hodil do playlistu.
2: Přesně tak, mám to připravený.
0: Takže, jak by se jmenoval podle Michala Kavalčíka? Byl by to...
2: Jaký rt?
0: Rt.
2: Kdo je rt?
3: Jak byste se, kysáci, jmenovali, kdybyste ze svého jména odstranili první dvě písmenka?
2: Já bych byl Trik. Trik Peltan.
0: To je dobrý.
2: To jde, to jde.
0: On by byl rt Cobain.
2: Rt Cobain. A ty bys byl Man?
0: Man.
2: To dobrý.
0: Muž?
2: Man a Trik na kysu.
0: Jak jste včera dopo odpovídali?
4: Mě bys byly tři písmenka Rín.
5: No, já bych se jmenoval Bean, protože jsou Albín.
6: Takže já bych byla Ena, jakože Alena. Můj syn by byl Tr, jako Petr. Moje maminka by byla A, protože Eva. Můj přítel by byl Or, jako Igor.
7: Tak já se jmenuju Milan, takže vlastně já jsem takovej lamkabel, pařím po síti.
3: Mám tady ale vítěze. Tak Davide, gratulace.
8: To jsou ale ptákoviny, které člověk najde na internetu a pak se tím dokáže zabavit na dlouhé hodiny. No, každopádně z Buštěhradu, teda vlastně jenom ze Štěhradu, tě zdraví Vit, Iška, Zana a Eta.
0: Stejně nevím, kdo to byl.
9: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
3: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až
0: 7 000.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.
1: Be happy.
2: Hi! This is... Captain.

0: Tam měl jsem úplně stejný účes jako Kurt Cobain, pane bože, to už je dlouho.
1: Ale jsou to hezký vzpomínky, Kristýna, ta byla úplně nadšená.
2: Hej, wow, borci, dneska fakt valíte bomby, jako Nirvana, předtím Alize, předtím Roxeťáci, jako jo, prostě já tady pařím doma, ani nestíhám dělat si snídaní, ale aspoň u toho cvičím, takže jo, jen tak dál, já si to moc užívám.
1: Kristý, je to na tobě slyšet, z toho máme největší radost a říkám si, no mohli bysme dát takovou ochutnávku toho, co tady dneska bude.
3: Ranní výzva.
1: Konečně to začíná, když jsme slíbili, že každý týden se pokusíme splnit nějaké vaše velké přání a ozvala se nám Jana, ta by ráda svému synovi 18letému, dnes 18letému Honzovi ukázala, jaké to je být DJem, a my jsme pozvali Jettyho, který je na cestě. Jetty je totálně dodělaný, kysáci, protože pokud se nepletu, Patriku, je to pravda nebo ne, že on ještě večer v noci hrál?
4: Myslím si, že dneska nehrál, ale není vůbec zvyklý na tady to ranní stávání, jasně, protože je spíš noční pták.
1: Ten v tuhle dobu teprve, já nevím, odchází z klubu, ne?
4: Přesně, ten dopí poslední drinka, jde domů.
1: Máme ho tady a od 8 hodin bude hrát. A abyste věděli, že to tady bude prostě paráda, bude to mejdán a bude vás to bavit. Trošku vám pomůžeme s tím stáváním. Tak bych dal song, na kterým ujíždím v posledních dnech.
4: Je to nějaká novinka?
1: No. It's not easy to be stepping on the pieces that somebody else left of you. Novinka. Dalo by se to tak říct?
4: A zní to dobře.
1: To je jo.

si dejte rádio nahlas, jo? Tohle je Giuseppe Ottaviani, legenda, legenda. A pojďme na to, tohle vám hraje Radio Kiss. Rychle přepněte do DAB, ať to máte kvalitnější, jo? Takže v 8 těšíme se na Jettyho a

0: To byl takový dojezd včerejší trance party, kterou tady dělal DJ Basslicker, i když tohle dobře nemusí být úplně vyloženě trance. Jak to pojmenovat tady ten taneční styl?
1: Jako bude to něco mezi trancem a já nevím
0: EDMkem?
1: No, nějaký elektronický to je, to se shodneme.
0: To je pravda, a je to dobrý, to je hlavní. Jo, Giuseppe Ottaviani a bude 7:00 ráno, takže zase budeme házet kostkou. Míšu Dinhovou zdravíme do Peřin. Ta si dneska trošku přispala z toho důvodu, že jede na nějakou akci, kde bude v nějaké škole. Snad, víš, co říkala?
1: Nebo ne, ona bude na náměstí a tam přijdou školy.
0: Tam přijdou
1: mám
0: školy.
1: Pocit.
0: Minulý rok totiž ty děti mrzelo, že Míša přišla až odpoledne kvůli rannímu kysu. Tak jsme říkali, hele, dneska doráž, protože jim to tam odmoderuje, ať jsou rádi. No a my budeme házet hrací kostkou a Patriku, ty máš teda návrh, jo, nějaký?
1: No, já si myslím po tom, co mi to tento týden moc nešlo, házel jsem samý nízký čísla, tak by mohla hodit dneska Terka Jandová a já se budu moc rád dívat, co jí tam padne.
0: Po 7:00 ráno, po zprávách, volejte do kysu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: V Pelhřimově je nehoda v ulici Nádražní. Břeťa nám teď napsal: pražský tunel Brusnice stojí, tak to vemte po povrchu. No a co to Uherské Hradiště?
2: Maršal Malinovský.
3: Pracuji!
1: Ano, třída maršála Malinovského, tady je taky nehoda, ale půjde jenom o plechy, takže v pohodě. A kdyby cokoliv, dejte vědět přes aplikaci Rádia Kiss. Za chvilku soutěžíme o peníze v 7-7.

0: jediná Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz.
1: V 11 letech zachraňovat svět? To přece nejde.
2: Lítat prý taky nejde.
3: 10. září přilétá do kin Dívka v oblacích.
4: Ta holka, co tak ráda čte, je Luna. A já jsem Airbag. Jo, komorče. Jsem to já, kdo tlumí všechny ty katastrofy, které Luna způsobí.
3: Dívka v oblacích.
2: Vidíš to, Airbagu? Letíme!
4: Jo, a to je právě ten problém.
3: Pouze v kinech od 10. září.
5: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkytiriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhuty. Na výběr jsou různý barvičky kiriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kiriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Kiss. Počasí.
6: Dnešní den přinese převážně polojasnou až oblačnou oblohu a na horách se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 20 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Policie vyzvala uživatele informačního systému Bakaláři, který slouží ke komunikaci školy s žáky a rodiči, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů. Reaguje tím na situaci z tohoto úterý, kdy neznámý pachatel pravděpodobně prolomil účet studenta a jeho jménem poslal do jedné pražské školy výhružnou zprávu. Společnost provozující systém Bakaláři uvedla, že situaci řeší a spolupracuje s policií i školami. Evropská komise rozhodla, že poskytne Španělsku 114 milionů eur jako mimořádnou pomoc určenou na zvládnutí situace v exklávě Ceuta, kam na konci července ilegálně vniklo z Maroka asi 72 až 80 tisíc lidí. Drtivá většina migrantů už se vrátila, několik tisíc jich ale stále zůstává v Ceutě. A teď zpátky domů.
7: Na jižním okraji Doupovských hor pokračují práce na dálnici D6 mezi Prahou a Karlovými Vary. Rostou mosty, odpočívka i nová mimoúrovňová křižovatka Žlutice. Stavbaři musí zvládnout i náročný terén. Dálnice v některých místech dosahuje nadmořské výšky 650 metrů.
0: Sport.
6: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů končí. O své rezignaci informoval výkonný výbor svazu. V souladu se stanovami bude ještě pokračovat do 30. listopadu. Pak ho nahradí současný místopředseda Petr Pála, někdejší dlouholetý kapitán českého fedcupového týmu. To byly nejnovější zprávy a teď už vezměte telefony. Je tady soutěž 7 v 7.
0: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun. 210 323

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7-7.
2: Den co den, každý všední den až do konce tohohle roku. Soutěž 7-7.
3: Tento týden jsem házel kostkou já, jenom to zopakuju. Co padne na kostce, vynásobíme 1000. V případě šestky přidáme 1000 korun navíc, abyste v 7 hodin ráno mohli vyhrát až 7000 korun. A mně to tento týden moc nešlo, tak bych rád kostku předal Terce Jandové, naši zprávařce.
2: Ahoj Terko.
4: Krásné ráno.
2: Tak co, poslední tvůj hod, vzpomenej si, kolik to bylo?
4: Vůbec si nevzpomínám.
2: No, to nevadí.
4: Bude
2: to
4: lepší.
2: Bude to lepší dneska, jo. Honza si to zaslouží, dovolal se do Kisu možná poprvé v životě. Honzo, ahoj, dobré ráno.
5: Ahoj, dobré ráno.
2: Co teď děláš právě v tuhle chvíli, v 7 ráno?
5: Právě jsem se chystal snídat.
2: Aha, A co budeš dělat potom? Můžeme vědět, jaká je tvoje práce?
5: Jsem grafik.
2: Wow, a co přesně děláš? Fotky, videa?
5: V podstatě všechno.
2: To je nejlepší.
3: To je super, takový lidi mám nejradši.
2: Aspoň bude víc klientů, hele. A ano, Terko?
4: A když hodím šestku nebo sedmičku, tak nakreslíš mi pak obrázek.
5: Určitě.
2: Jdeme na to, Terko, je to na tobě. Máme tady dokonce i Magdu z odpoledního jumpu, která bude natáčet tvůj hot kostkou.
4: Tak jdeme na to. Jasně. Tak mi to odstartuj.
2: Já?
4: No, třeba.
2: 3, 2, 1, teď.
4: Mně se to docela líbí.
2: Snad i Honzovi.
4: Já myslím, že to je hezký. Tak nebyla to šestka? Nebyla to ani pětka? Je tam trojka, takže vyhráváš 3000!
5: Super!
2: Výborný! Tak Honzo, ať máš lepší den, zase se někdy ozvi.
5: Moc děkuju.
2: My taky.
5: Mějte se všichni hezky, krásný den všem Kisákům i vám.
2: To je hezký o tebe, měj se.
3: Čau.
4: Ahoj.
5: Ahoj.
6: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolhni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Jasně, soutěž zítra pokračuje, uvidíme, jestli Terka znovu přijde, proto je, co si budeme povídat. Terka to prostě s trojkama umí.
3: Doslova.
4: Zítra budou čtyřky.
2: Wow.
0: 7-7. Zítra opět pokračujeme.
7: 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: peníze předaný, takže náš posluchač Honza spokojený, to je dobře. No a Patriku, teď se postaráme o kávu.
1: Samozřejmě.
0: Protože naši hosti dorazili, jsou ve studiu. Jak jsme říkali, Jana, která spunktovala celou tuhle výzvu, hlavně Honza s Leošem. No a Jetty.
1: Ano, náš DJ, který to tu rozpálí už od 8 hodin.
0: Tak se těšte.
2: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10. Go, children of the Lenape. The anger of the Manitou is not done. And yet, the night has come.

0: 7 hodin, 13 minut, Rádio Kiss s vámi.
1: Ranní výzva.
0: Patriku, vem si, na místě, kde stojí běžně Míša, ona tady zase zítra bude. Tak je tady další hezká holka.
2: Je tady Janča.
0: Ahoj, Jani.
3: Ahoj.
0: Dobré ráno. Jani, my na tebe mysleli, protože já vím, jak jsi říkala, že pojedeš dneska za námi i s klukama do studia, že to máš naplánovaný tak, že teda auto necháte někde na kraji Prahy.
3: Ano.
0: A pak se k nám dostanete metrem třeba.
3: Ano.
0: Jsi mi úplně připomněla ty časy, kdy jsme takhle jezdili do Prahy. Tak v Táboře, když jsme jeli z Budějic, to jsme si dali řízek s chlebem.
2: Ne.
0: No, na nervy, víš, protože jedeš do velkého města, bojíš se, jak to půjde. Auto jsme nechali někde na Smíchově a pak jsme tady cestovali veřejnou dopravou. Mám to úplně stejně. Dobře to dopadlo? Všechno jste našli teda?
3: Našli jsme
0: všechno. Jsi skvělá. V kolik jste museli vstávat kvůli tomu, že jste jeli za námi do rádia?
3: 5 hodin ráno.
0: To je běžný nebo spíš ne?
3: U mě ano.
0: Jo, a co kluci, probudila si je teda?
3: Jo,
0: dorazili. Jani, víme taky to, že ty pracuješ ve škole.
3: Ano.
0: A říkali jsme si, jestli to nebude problém, zrovna jste začal nový školní rok, volno teda paní ředitelka bez problému zařídila, jo?
3: Ano, tam nebyl problém.
2: Yeah, super.
0: A budeme muset udělat jednu věc, prý kolem 9:30 u vás tělocvik, takže bude nějaká ranní rozcvička s Kisem.
3: Ano, tělocvik, který běžně takto ráno mám já, a vzhledem k tomu, že jsem tady já, tady v Kisu, tak je potřeba to nahradit u nás, takže...
0: Teda, Jani, to si celý odkomentuješ klidně, budeš jim moc dávat pokyny, vybereš si muziku, my to tady s Patrikem dohodáme.
2: Rozpažit nahoru, dolů.
0: Jo. Jako běžně, co tam děláte, rozcvičku a pak si zahrajou, nevím, basketbal nebo...
3: Rozcvička, pohybové hry, míčové hry.
0: Tak to jo.
3: Tak různě.
0: Ale hlavně, Jani, my jsme tady dneska kvůli tomu, že tvůj syn oslaví 18. narozeniny.
3: Ano.
0: V kolik hodin se narodil před těmi 18 lety?
3: 8 hodin ráno.
0: Ne. Počkej, jako na minutu, 8 no, cca.
3: Cca.
2: Oh, ty vole, pardon, to je úplně skvělý.
0: A to zrovna DJ Jetty začne hrát. No to je něco. My Honzu samozřejmě vezmeme na mikrofon, takhle si vás vezmeme postupně. I Leoš je malý, ten je taky skvělý. Ten je normálně, to je rebel. Kolik je Leošovi let?
3: Leošovi příští týden bude 9.
0: A on bude mít narozeniny taky.
2: No ježiš.
0: Teda to je dobrý. Tak to se to krásně setkalo. Protože Kysáci, bude to o tom, že Jetty zahraje, Honza na to mrkne a to vám ještě Honza povypráví, že by si taky rád, si říká Jani, jako koníček, viď?
3: Ano.
0: Užil ten DJský svět, který Patriku, co si budeme povídat, pokud to jde, pokud se lidi baví, pokud víš, co hrát, tak to prostě stojí za to.
2: Přesně, tak je to skvělý a věřím, že Honza bude skvělej v tom.
0: Takže dneska jdeme plnit ranní výzvu. As we walk through the corridor of creation, we see lands divide. Nation against nation.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Jsou někde nehody? Ano, na D5 na 50. kilometru přibližně, pokud jdete ven z Prahy. A Petře?
2: Poslušně hlásím z Prahy, že tunel Blanka už od výjezdu ze Strahovského tunelu směr Troja komplet téměř stojí.
1: A pokud se podíváme třeba do jižních Čech, ve Strakonicích, ve Volinské ulici je momentálně porouchaný nákladňák, ale snad kolem projedete v pohodě.

0: nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.
1: Mark van Day.
0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: Rádio Kiss. Počasí.
2: Dnešní den přinese převážně polojasnou až oblačnou oblohu a na horách se ojediněle objeví přeháňky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 20 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Sněmovna ve středu přehlasovala Senát a stvrdila původní verzi zákona, který od příštího roku opět zavede elektronickou evidenci tržeb. Sněmovna odmítla pozměňovací návrh Senátu, který chtěl kromě jiného zrušit limit pro osvobození od daně z příjmů u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Evidence se také podle Senátu neměla vztahovat ani na bezhotovostní převody nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Evropu zasáhla v posledních dnech neobvykle intenzivní zářijová vlna veder. V úterý se mimořádně vysoké teploty přesunuly do jižní a střední Evropy a také do oblasti Alp, kde se místy dostávaly nad 35 stupňů. Na řadě míst padaly denní a místy i měsíční teplotní rekordy.
0: Sport.
2: Paris Saint-Germain začal cestu za třetím triumfem ve fotbalové lize mistrů v řadě hladkou výhrou nad Slovanem Bratislava 6-1. Největší zásluhu na tom měl Španěl Ferran Torres, autor tří branek. Pozadu nezůstala ani Barcelona. Ta rozdrtila Feyenoord Rotterdam 5-1. To byly zprávy v jedné minutě a pokračuje ranní Kiss s Romanem a Patrikem.
3: První ranní výzva je tady a za chvilku je na čase přivítat našeho oslavence Honzu.
4: A teď No Angels od Rádia Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: nejlepšího 90. let. Od rána do večera tady na Kisu. A nejenom to.
1: Tvoje přání. Naše výzva. Dokáže raní trojka splnit to, o co si řeknete?
0: Dneska je 10. září, pro některé to bude jeden z dalších dnů a jsou tu tací, pro který to bude den, na který se jen tak nezapomene.
2: Budeme totiž plnit první výzvu, první velké přání, o které si řekla posluchačka Janča a chtěla by oslavit našeho oslavence Honzu.
0: A taky Leoše, takže kluci, dobré ráno vám přejeme, ahoj.
3: Dobré ráno,
4: kysáci.
0: Tobě kysáci. Honzo úplně nejvíc, protože ti přejeme za všechny posluchače, za celý tým, všechno nejlepší k narozeninám. Honzovi je 18 let! Uvědomuješ si to, Honzo?
4: No, jasný.
0: Jo, uvědomu, už jo?
4: No.
0: Hele, kdy ses to dozvěděl, že pojedeš sem k nám do rádia, protože tohle na tebe připravila tvoje mamka?
4: Hele, dozvěděl jsem se to de facto včera. Já se teda jenom omlouvám za můj hlas, doufám, že kysákům
0: autě
4: neumírají uši. dozvěděl jsem se to včera. Celou dobu na mě hráli, že jedeme... Tyjo, kam to bylo? Že jedeme někam do nemocnice, tohle a to.
0: Tyjo, až takhle jako jo.
4: Že jedeme někam do nemocnice na vyšetření, ať se dobře oblíknu a tohle. Jsem si říkal, na 10. září zrovna, jo. No a nakonec mi to včera řekli, že právě jako jedem sem do Kisu a to.
0: A nakonec to je lepší než nemocnice, viď?
4: No tak jako určitě.
2: Takovýhle divadlo na tebe hráli.
4: Zrovna já nemám rád doktory, takže no jako jasně. Nesnáším bytostně, takže...
0: Hele, a co ten hlas? Ty jsi říkal, že jsi vykřičel hlasivky včera, někdo hrál nějaký sport, nebo...
4: Já jsem si, to je dřív, co jsem si vykřičel hlasivky, mě se to táhne díl. Já jsem si vykřičel o víkendu, jsem hrál v jednom klubu a tam jsem si právě vykřičel hlasivky, do toho jsem ještě nastydnul, jak byly teďka ty zimy ráno. A takže se to se mnou táhne, no, teďka.
0: Heleď, my pro tebe máme dárek připravený, ten je pro dospěláky, to bohužel Leoš pít nebude moc, jako jo, Leoši, to až ti bude 18.
3: No jistě.
0: Ale u nás v kanceláři něco nahlas máme, protože my moderátoři často trpíme. Tento klient teď bude velice rád, že řeknu nahlas Gallery Voice.
2: Výborný pastilky.
0: Nám to fakt pomáhá, my ti to tam přibalíme taky, protože děkuju. Víme, jak je to potom těžký, když chceš mluvit. A takhle, Honzo, my jsme o tobě slyšeli hezký příběh, o tom, jak jsi pracovitý chlap, kluk, i ohledně toho, že pracuješ se soustruhem například, protože vy snad máte s mamkou nějakou farmu, dá se tomu tak říct?
4: Ano, je to tak. Neříkal bych vyloženě jako farmu, ale takový statek. Je to tak nějak, máme prostě všechno možné, co se tak nějak očekává na vesnici, co se musí dělat na vesnici a do toho já teda dělám jakoby hudbu producenta.
0: To je skvělé.
4: A do toho teďka jakoby začínám kariéru DJ.
0: Wow. Jasně. Leoši chce něco poradit, klidně to řekni nahlas, heleď. Co jsi chtěl říct, prosím tě?
3: Že to je vlastně to jasné malý hospodáře, ano.
0: No výborně, to řekni nahlas. A ty prej jsi snad jako jediný zemědělec ve škole nebo ve třídě?
3: No, protože... Všichni jsou hokejisti, nebo já nevím.
0: A ty jsi zemědělec. A mně se to líbí, to je dobře.
2: To je dobrý.
0: A prosím tě, Honzo, tvůj první výrobek na soustruhu, co to bylo? Vzpomeneš si?
4: Musím se rozpomenout. To byla nějaká záslepka, no, já to nebudu úplně rozebírat jako do čeho, ale byla to prostě záslepka do traktorů na jednu vzduchovou hadici.
0: Protože víš co, já to chci spojit ještě s další otázkou. Tvůj první hit... který si hrál pro lidi jako DJ. Vzpomenej si na to.
4: Jako hit, záleží jak to myslíš, jestli jako můj nebo jako...
0: Klidně, jakýkoliv, kdy jsi stál jako DJ za pultem. Lidi byli na parketě a ty jsi musel roztancovat a říkal jsi si, hele, tak teď jdu pustit tohle a ono to zabere.
4: Jo, vím, no jasně. Hele, určitě se mi to povedlo, když jsem je dostal, to bylo... Za mnou přišli, že by chtěli hrát rap, já jsem hrál house, moc to nefungovalo. Tak jsem je tam nějak jako dostal a pak za mnou přišli nějaký jako starší trošku paní, že by tam chtěli nějaký dramík. Já jsem na ně koukal trošku.
0: Starší paní a dramec, jo?
4: No, ten bylo tak pade.
0: Tak teď si pourážel polovinu našeho národa, ale v pohodě.
4: Samovám, to jsem tak nemyslel.
0: Tam už je polovina našeho týmu v tomto věku, jo, jenom abys věděl, ale ne, já ti rozumím.
4: Já jsem to myslel jako vzhledem k tomu klubu.
0: Ale je to vtipný.
4: A to jsem pustil to So Much Love, teďka si nepamatuju interpreta.
0: So much love. Něco takovýho, tuším.
4: No a potom David Guetta, World Is Mine.
0: Yeah. Wow.
4: A tím se to úplně rozjelo.
0: A teď mi řekni ještě jednu věc. Kdyby jsi mohl splnit sen hrát před nějakým ohromným davem lidí, jaký song by to měl být, který by si chtěl pustit, aby si to opravdu užil?
4: Ale
0: i ty?
4: Určitě můj jako sen, kam bych se chtěl jednou dostat, tak je... dělat vlastní tvorbu a hrát primárně vlastní tvorbu, ne jako klubový DJ, ale jako vlastně nějaký jméno, trošku producent a hrát primárně vlastní tvorbu.
0: Tak to není malý sen, ale na druhou stranu, OK, nejvyšší meta, kež by se ti to splnilo. To vidíš, no.
2: To je hezký.
0: Hele, kluci, my si jdeme pustit pár písniček a v 8 to tady rozjede DJ Jetty. Ten bude hrát pro celou Českou republiku. Velice šikovnej kluk.
2: Ten už rozlepil oči a taky ho trochu vyspovídáme.
0: Ten měl co dělat s tím. A prosím tě, až bude nějaká soutěž, my jsme se Leoši dozvěděli, že ty perfektně umíš naše telefonní číslo, jo. My tady měli jednou našeho parťáka Alexe a představ si, to je moderátor Rádia Kiss. On to nevěděl. Jaký je telefonní číslo do studia Kissu?
3: 203-23-323.
0: No, trošku ještě to oprav. Pojď to zkusit.
3: 210-323-323.
0: No, to se bude volat až za hodinu do raní kachny. Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: hraje Jetty nebo ještě ne?
1: Ještě ne.
0: Ok, já jenom abych věděl, víš. 7.46.
2: Ranní výzva.
0: Jo, dneska oslavujeme narozeniny našeho Honzy, který slaví 18 let. Honzo, dobré ráno, ještě jednou tě vítáme, ahoj.
3: Dobré ráno.
0: A Honzi, máme tady pro tebe tolik vzkazů, aspoň jeden ti pustíme.
4: Tak milý Honzo, já bych ti chtěl popřát k těm tvým 18. narozeninám hodně štěstí, ale hlavně zdraví, ať se ti v tom DJingu daří. Doufám, že o tobě uslyšíme nějaký pořádný pecky, ať je maminka na tebe hrdá, tak jak je, protože nevidět, že tě má opravdu ráda. Že jsi pracovitý chlap, takže všechno nejlepší a drsné.
0: Tak například tohle ti přeje Ivan, jo. A je tady takových lidí, kteří ti přejou všechno nejlepší, jako já tě úplně vidím, jak se říká, že by si chtěl skládat hudbu. Jak Honza někde u toho soustruhu, vedle ty přehrávače, jo. Teď to všechno rozjíbe. Traktory, kombajny, protože, jak jsme říkali dobře, takovou malou farmu máte a chtěla by tě

0: mě nutil vybrnkávat nějaký pravěký písně. Mm-hmm. Takže jsem skončil a pak vlastně jsme byli v Arkádách Pankrás, to bylo. Tam byl Gravity Festival a tam se viděl DJům pod ruce a jasný. Tam mě to nějak chytlo.
1: Hezky, hezky. A když jsi odehrál těch stovky akcí, jaká akce pro tebe byla nejlepší, která ti utkvěla v paměti, nebo kam se rád vracíš?
0: Já se rád vracím tam, kde se lidi baví.
1: To je ideální odpověď.
2: Jsem a kdyby čekal, si měl... řekneš maturák v Táboře, víš, nebo v Budějcích. Tam jsme se s Jetem potkali, jo, že jo?
1: Přesně. A kdyby si měl Honzovi poradit, jakožto DJovi, jaký... čím by měl začít? Měl by si pro ně koupit techniku nebo zapracovat na sociálních sítích? Co je to první, co by měl Honza udělat?
0: Tak tím, že já jsem městocky hrozně pomohli v tomhle, tak si myslím, že je to určitě taky cesta, jak se někam dostat a být vidět, protože dneska nevím, kdo z mladých nebo kde hledají hudbu, jakože TikTok to ovládá, mi přijde. A prezentace, trénovat a to je asi celý.
2: A na co se můžeme těšit dneska? Za 10 minut to začíná. Jety, ty budeš hrát pro celou republiku live. Tak no. Co?
0: Všechno. Ne, bude to od hauzíku, pak tam trošku ke konci přitvrdíme a na konci nějaký dramíček jsem si připravil.
2: No skvělý, tak to máme. Pěkně. A možná to právě bude to, kdy Honza uvidí i tvé ruce a řekne si jo, i když on si to řekl, že by tohle chtěl dělat. A moc mě baví, že si říká, že chceš nejenom hrát hudbu, která někomu patří, ale i tu svou vlastní tvorbu. Takže kysáci, v 8 hodin ráno
1: přesně.
2: Set startuje. Samozřejmě, že to budeme natáčet, živě vyloženě přenášet na sociální sítě, to nebudeme. To spíš, až že bude záznam, je to zase i ohledně autorských práv, ať se vám hudba nestumuje a tak dále. Mm-hmm. To zkrátka nemá úplně smysl, ale věříme, že to bude stát za to. Takže ještě 3 kávy do Jetyho, Nanda.
1: 3 kávy, dej tam Helenku Vondráčkovou a půjdeme na to.
2: Okay. Jo, a jedna věc, když jsi mluvil o sociálních sítích, kysáci tě hledají jako Jetyho, ale jako Jety nejseš na sockách.
0: To nejsem.
2: Ne, jak tě teda najít přesně?
0: DZETY.
2: Ok. 8, jdeme na to. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: 8. hodina se blíží, live set za chvilku spustíme, ale teď se rychle podíváme na silnice. Kde jsou čerstvé nehody? Pelhřimov, ulice Nádražní, Přeštice u Plzně, ulice Husova a v Jablonci nad Nisou v ulici Budovatelů.

0: Lenka,
1: Alex,
0: Katka
2: a Lukáš.
3: Radio Kiss vysílá non-stop.
4: V 11 letech zachraňovat svět? To přece nejde.
5: Lítat prý taky nejde.
6: 10. září přilétá do kin Dívka v oblacích.
7: Ta holka, co tak ráda čte, je Luna. A já jsem Airbag. Jo, komorče. Jsem to já, kdo tlumí všechny ty katastrofy, které Luna způsobí.
6: Dívka v oblacích.
5: Vidíš to, Airbagu? Letíme!
7: Jo, a to je právě ten problém.
6: Pouze v kinech od 10. září.
8: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Ticket energylandia.pl.
9: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
10: Co je korfbal?
11: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
10: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
11: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
10: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel.
11: Korfbal 2026.cz.
12: Kiss. Počasí.
13: Dnešní den přinese převážně polojasnou až oblačnou oblohu a na horách se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 20 stupňů.
12: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
13: Správci vodovodních sítí mají problémy s praskajícím potrubím. V zimě v mrazech to není nic neobvyklého, jenže vodovodní trubky praskají ve velkém už nyní. Je prý takové sucho, že půda pracuje podobně jako v zimě a hlavně litinové desítky let staré potrubí praská. Takových případů jsou po republice stovky. Prezident Spojených států Donald Trump se domnívá, že válka Spojených států s Íránem skončí hned po listopadových volbách do kongresu. Írán chce podle šéfa Bílého domu ovlivnit americké volby, ale už dlouho nedokáže odolávat ekonomickému tlaku, který na něj Spojené státy vyvíjí. Trump to prohlásil před odletem do Dallasu na celonárodní sjezd republikánské strany. Ten se koná mimořádně před volbami do kongresu, ke kterým Američané půjdou 3. listopadu. A teď zpátky domů.
14: Jedno ze známých míst u liberecké zoo čeká velká proměna. Labutí jezírko, na jehož hladině nyní žije 13členné hejno pelikánů a ostrov obývají lemuři černí, zoo na podzim vypustí. Opraví hráz i vypouštěcí objekt. Jezírko odbahní a z materiálu ze dna vytvoří další ostrov pro lemury.
13: Sport. Česká tenistka Kateřina Siňáková společně s americkou parťačkou Taylor Townsendovou postoupili do finále 4 hry na US Open. Proti belgicko-ruskému páru Mertensová-Schneiderová zvítězili 6-0 a 7-6. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
15: Tvoje přání, naše výzva. Dokáže raní trojka splnit to, o co si řeknete?
16: Zdravíme vás ze studia Rádia Kiss, kde plníme ranní výzvu a hlavně dneska ráno oslavujeme Honzovo 18. narozeniny, všechno nejlepší! Zároveň musíme říct, že Leoš oslaví 9. narozeniny příští týden, tak dopředu, všechno nejlepší!
17: A zároveň teďkom tady vítáme taky znovu DJ Jettyho, který právě teď, dámy a pánové, spouští svůj live set!
16: Let's go, Jetty! Tohle je dárek pro vás, tohle je dárek pro Honzu. Začíná

0: Já věděl, že tuhle verzi Jetty zahraje.
1: Výborný.
0: Speciální live set. Pro vás na cestu do práce kamkoliv. DJ je Jettyho.

0: Jak slyšíte kysáci, tak DJ Jetty už tady peče další songy do live setu, který se tu děje v rámci ranní výzvy. Tady je neuvěřitelný bordel ve studiu.
1: Je to skvělý, Jetty, děkujem, takovýhle ráno chceme každý den.
0: Píšete, že se vám dneska do práce jede absolutně nejlíp. A co to bude teď? Náš oslavenec Honza hezky přikivuje hlavou. Budoucí DJ.
1: Líbí se mu to, doufáme, že se to líbí i vám, kysáci.

0: Jak nám píše Kristýna, jela jsem původně jenom nakoupit, ale už tu 10 minut skáču v autě před marketem. Doufám, že nastartuju. Je to úžasný! Ale kolik máme času? Dobrý, tak ještě 50 minut.
1: Prosím, aspoň 5 minut ještě. Jo.

0: DJem Jettym.
1: Jetty, pojď na to, pojď na to, tohle to je rychlejší verze, chysáci, užijte si to!
0: Live set, tady na Kisu. Jetty s námi, Honza, který dneska slaví 18. narozeniny a chce být DJem, je u toho. A stejně jako my všichni kouká s otevřenou pusou. Kouká Jettymu pod ruce, věřím, že kouká právě tomu pravýmu, protože Jetty, ty

0: live set DJ Jetty. Jo! Ranní výzva. Tak tohle bylo něco.
1: Já nevím, jak to by, Romane, ale mě už chybilo v ruce jenom to Kuba Libre.
0: Hele, Jetty a Honzo, taky pojďte kluci za náma. My jsme tady teď byli svědky fakt velkýho mejdanu. Tahle zpráva mluví za vše, píše Michal, řidič. No ty kráso, celý autobus studentů na Příbram skáče a já jako řidič jsem úplně v šoku. Linka 531, vem si to. Celý autobus studentů v jednom rytmu díky tomu, co tady Jetty vytvořil. Jetty, tak co, jaký máš pocity teď po té půlhoďce?
2: Zdravím autobus 531.
0: A Honzo, jaký to bylo sledovat?
3: Hele, pecka.
0: Je samozřejmě to dobrý, viď?
3: Jetty je profík, je to prostě vidět.
0: A co myslíš? Dostaneš se tam, kam Jetty? Budeš na sobě makat?
3: Když budu makat, tak doufám, že jednou jo.
0: Je to větší motivace, viď? No, musím ti říct, Honzo, že jsem před několika lety takhle viděl Patrika a říkal jsem si, to je kluk, který opravdu má tu práci dělat a mají o něm lidi vědět. A jsem rád za to, že Patrik tady dneska s náma je. A podobné pocity jsem měl u Jettyho, my jsme si o tom s Patrikem nedávno vyprávěli. Jetty je takový pohodář, který u toho stojí, jako kdyby šel jenom náhodou kolem. To nemyslím nijak zle, ale on je úplně v klidu a z tebe lezou tak neuvěřitelné věci, co dokážeš s tím pultem udělat. A myslím si, že by taky národ měl vědět, že je tady takhle skvělý DJ, jako seš ty. A no prostě klobouk od nás všech, hleď.
2: Děkuji.
0: Je to skvělý. Mrkneme se na hlasovky.
1: Pojďme se podívat, co na to říkají kysáci.
0: Až za chvilku.
1: Jo?
0: Jo, já potřebuji vydechnout.
1: Oddechnout, já taky.
0: Tak jo, tak dobrý. Kluci a holky, my jdeme na drink, jdeme to tady s Honzou oslavit a za chvilku jsme tady.
4: S kysem za volantem po celé republice.
0: Jenom pár těch nejaktuálnějších. Přímo ze Zlínska, Slušovice, ulice Dlouhá, tady jsou nehody. Uhersko-Hradišťko, ve Starém Městě v ulici Tovární je nehoda. A kousek od Prahy, Líbeznice, přímo na hlavní silnici 9, byla kolona a v té se srazily 4 auta. Yes.
5: Ready, girl? Come on.

0: nejstarší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: I'm Lou Bega.
3: Hi, I'm Jenny Marsala from Nova Space.
4: Hi, this is ATB.
5: DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už tuto sobotu od 7 večer.
6: Na Radio Kiss.
0: Radio Kiss počasí.
7: Dnešní den přinese převážně polojasnou až oblačnou oblohu a na horách se ojediněle objeví přeháňky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 20 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Správci vodovodních sítí mají problémy s praskajícím potrubím. V zimě v mrazech to není nic neobvyklého, jenže vodovodní trubky praskají ve velkém už nyní. Je prý takové sucho, že půda pracuje podobně jako v zimě a hlavně litinové desítky let staré potrubí praská. Takových případů jsou po republice stovky. Prezident Spojených států Donald Trump se domnívá, že válka Spojených států s Íránem skončí hned po listopadových volbách do kongresu. Írán chce podle šéfa Bílého domu ovlivnit americké volby, ale už dlouho nedokáže odolávat ekonomickému tlaku, který na něj Spojené státy vyvíjí. Trump to prohlásil před odletem do Dallasu na celonárodní sjezd republikánské strany. Ten se koná mimořádně před volbami do kongresu, ke kterým Američané půjdou 3. listopadu. A teď zpátky domů.
0: Sport.
7: Nejvýše nasazený tenista Němec Alexander Zverev porazil na US Open Nizozemce Zanšulpa 6-2, 7-5 a 6-1 a postoupil na newyorském betonu do semifinále. V něm šampion letošního Roland Garros narazí na Karina Khachanova. Za námi jsou zprávy a pokračuje ranní Kiss.
8: Já nemůžu nic říkat, já už jsem z toho úplně hotovej.
9: Tady je Binec teď normálně.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
9: Jo, když jsi chtěl dolejt, to byl nahlas, viď? Ale teď normálně mlčí tady před všema.
8: Já se omlouvám, já jsem z toho nějaký úplně.
9: My se dáme dohromady a za chvilku jsme zpátky.
10: Wonderland. Far beyond reality, but so close we are.

0: Jak to popsat, Patriku? Člověk je takovej jako příjemně udundanej, co?
1: Mně se to strašně líbilo a přesně jak jsi to řekl. Udundanej, spokojený, všechno je skvělý.
0: Takový mejdan, který jsme tady měli mezi 8:30, 9:00, to nebývá běžně a je vidět, že vás to hodně bavilo. Co Jety, je tady s náma? Jety, ahoj.
2: Čau.
0: Skvěle, hele, tohle si poslechni, jo. Tohle byla první z hlasovek.
3: Dobré ráno, tady Pajan. Ze začátku jsem si myslel, že DJ nic moc, takový jako pomalejší, takový jako pojď sem, kam jdeš. Ale ten kluk to rozjel, to jsou bomby, nádhera, super, díky.
0: On čel na nás dobře, já jsem si chvilku myslel, jak si pustil tu Jerry Halliwell. Počkej, to hraje Kiss, nebo to Jetty? Nebo
1: nevěděl, kde to hraje.
0: Mám ty šavle dobře, nebo? A pak to začalo.
4: Tak tohle je úplná pecka, celý den jsem za volantem, tohle by mělo být každý ráno povinný. Super práce a všechno nejlepší, čau, čau.
5: To je pecka, děcka.
6: Čau Milan, to bude pokud tohleto, protože při týhle diskotéce to se prostě nedá jet normálně a 50 a 90. To prostě nejde, to máš prostě plnej, ať to jede, co to dá.
7: Je to úplně boží, nejradši bych zahodila práci, otočila auto a jela někam pařit.
0: Jety, možná si to viděl, Patrik ti to ukazoval, to jsou opravdu stovky hlasovek, který dorazili díky tomu, díky tobě.
2: Já jsem hrozně rád, že jsi to líbilo.
0: To je dobře.
2: Musí začít zpomala. A jo? Pak tomu trošku dát.
0: A pak je zabít. Jdeme na ně, já to úplně viděl v tvých očích. Teď je rozbiju tady a ono se to povedlo.
2: Nemůžeš to hned jako do nich začít valit.
0: Kdyby chtěli naši posluchači vyrazit za tebou, ty už dneska večer máš někde mejdán?
2: V duplexu.
0: No
2: v Praze.
0: Hele.
1: Wow.
0: A co maturáky, budou?
2: Budou.
0: Jo, budeme se vídat. Dobře,
2: začínáme v říjnu.
1: Skvělý.
0: Snad i spolu, Patriku. Že
1: začínáme
0: tu bude
1: přesně ve stejný termín 10. října a ve stejným sále.
0: Jo, tak to je super. Honzo, máme tě tu taky tady někde u mikrofonu.
8: Jo, jsem tady.
0: Jasně, takže dojmy dobrý.
8: Jo, pecka, super.
0: Já doufám, že brzy pošleš nějaký song, který nebude jenom mixem hitů, ale rovnou to bude nějaká tvoje tvorba, protože
8: no,
0: písáci Honza dneska slaví 18. narozeniny.
8: Mm-hmm.
0: Neuvěřitelný. Měli bychom Honzovi dát dárek, který může dostat 18-letý chlap, kamaráde.
1: Honziku, poprvé legálně.
0: Legálně.
1: Tady máš dáreček od nás.
0: A je to moc na tvoje zdraví, až to budeš se svýma přátelema, kamarádama pít. A neboj se, je to docela takový medový.
1: Počkej, medový myslíš začátek nebo konec?
8: Začátek, ale druhý den nevím.
0: Sám bolí hlava z toho, jak je to sladký, ale v tu chvíli ti to bude chutnat. No. Vůbec, ty jako, dali jsme ti vhodný dárek, dal jsi už někdy, jo, to v pohodě. Jani, co? Už někdy přišel trošku jako hodně veselý Honza domů?
9: Ne.
1: Dobře, mamka, dobře.
0: Ale mamce jsme taky něco připravili, protože, Jani, ty jsi opravdu skvělá ženská, která se výborně stará o své kluky a taky o farmu. Víme, že to nemáš jednoduchý, takže
1: to jsou nějaké takové slisované hrozny.
0: Jo, to jsou slisované hrozny, takže ti jenom chceme říct, že ti držíme palce a že díky, že jsi nám dala vědět.
9: Děkuju moc.
0: A pro malýho Leoše, který bude slavit 9. narozeniny, tu máme dárek taky.
1: Největší tašku, Leošku, tady máš.
0: Mrkni do toho, jo. Klidně se koukej, když ti dají dolů mikrofon, Honzi, jestli bys si mohl říct, je to v pohodě, co to tam je? Líbí se ti to?
9: Jo,
1: tak dobrý.
8: Super.
0: Jani, jinak teď probíhá tělocvik u vás ve škole, kde seš paní učitelkou. Ty jsi říkala, že bychom tam měli dát něco jako hodně rychlýho, jo?
9: No, původně jsem myslela něco na rozcvičku, ale tady po týhle smršti si myslím, že jsou rozcvičení dostatečně.
0: Že jo, já si myslím taky. Heleď, chceme vám moc poděkovat, klidně tady s námi ještě můžete být, my budeme vyhodnocovat ranní kachnu, vysílat, uděláme si fotky, videa, ale chceme poděkovat. Jety, díky, že jsi dorazil a uvidíme se zase někdy ideálně na mejdanu.
2: Já děkuji za pozvání a zdravím všechny na cesty nebo domů.
0: Jani, děkujeme, že jste přijeli, že jsi přijela s klukama, ať se ti jenom daří.
9: Moc děkuju a děkuju vlastně za uskutečnění téhle akce.
0: Rádi jsme to udělali. A Honzo, jen to nejlepší do života, seš 18-letý chlap, všechno máš před sebou, opravdu ti to dokonce možná i trošku závidíme, jo?
1: Jo, je to hezký, je to má všechno hezký před sebou a zdravíme taky dozadu tam Leoška, který už si rozbaluje svoji tašku plnou věcí.
0: Takže to pořádně oslavte a Honzo, jakmile bude nějaký song venku, dáme si vědět.
1: Jasné.
0: Budeme ve spojení. Mějte se hezky.
1: Ahoj. Ahoj.

0: Klasika kávy.
1: Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz

0: Patriku, já vím, že jsi připravený na ranní kachnu, nebude ti vadit, my tady ještě uděláme jingle s Leošem.
1: Jo, v pohodě.
0: Jo, tak počkej, tak pojď to říct, jo, klidně nahlas, aby to všichni slyšeli.
2: Ranní slepice.
3: Aha. Kachna. Ranní kysu.
0: Ranní kachna nebo ranní slepice, jak chcete, kysáci, nicméně posluchače Petra máme na telefonu. Peťo, ahoj.
4: Čau, zdravím vás, ahoj.
0: Tak Peťo, pojď se střelit tu slepici nebo kachnu, v čem si myslíš, že jsme zalhali?
4: No, já teda, pokud jste vypustili kachnu hodně brzo ráno, a to mám teda potom smůlu, a nebo si myslím, že při tom bordelu, co tam dneska máte, jste žádnou kachnu ani stihnout nemůžete.

0: mohli.
1: Prej při tom bordelu, ty jo, jestli to ladí někdo, až teď si říká, co tam dělali.
2: Tam je, úplně se tam slíkají.
1: Heleď, no, Peťo, máme pro tebe špatnou zprávu, protože ranní kachna zazněla a byla velice brzy ráno.
2: Škoda,
1: škoda. Díky, že jsi to zkusil. Zase zavolej, když to půjde. Díky.
0: To
1: jsme rádi. Díky za všechny. Ahoj, Petře.
2: Ahoj.
1: Čau, čau. Škoda, ale zkusíme to teď. Zvednou telefon dalšímu volajícímu. Kdo tam?
3: Zdravím, tady Michal.
1: Ahoj, Michale. Tak to jsem zvědavý, jestli jsi ranní kachnu odhalil.
3: No, já si myslím, že, jak říkáte, že byla brzo ráno, podle mě byla kolem 6 ráno, akorát, že to bylo zrovna v době, kdy já jsem tak nějak vstával, takže jsem byl takovej na půl ucha, jsem to slyšel, jasně. Ale bylo tam něco ohledně posilovny, činkování, něco takovýho.
1: Ano, jasně. Jasně, víme, o čem mluvíš. Ono jde o to, že, jak jsi říkal, jsi to slyšel na půl ucha, my jsme před tou zprávou řekli, že to je ukázka včerejší ranní kachny, takže je mimo soutěžní. Ale ty jsi slyšel až tu samotnou kachnu, ale to byla jenom ukázka, víš?
3: No jo, takže aspoň víte, že jsem opravdu byl v takovým ještě delirium malinko.
1: Ale pohodě, to ti odpouštíme. A díky, že jsi synkrul. Jo? Ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau, čau. No, skoro to bylo dobře, heleď.
2: Do třetice to pojďme zkusit.
1: Poslední šance, je to těžké dneska uhodnout kachnu.
2: Radio Kiss, kdo se dovolal?
4: Ahoj, tady Vašek.
2: Vašku, pojď to odhalit, jsi třetí. Co je kachna?
4: Já si myslím, že to bylo, že se před domem propadla ta zem tomu Nikolasi Cageovi nebo komu?
1: Aha, to bylo ve zprávách, jo?
4: No.
1: Hele, čověče, Terka neměla za úkol dneska vypustit ranní kachnu.
4: Aha.
2: Ale je to pravda, dokonce se to dočteš na iDnesu. Nádvoří domu Nikolase Cage pohltila zem. Je to pravda.
1: Jo.
4: Je,
1: ale dobrý pokus. Tak děkujem taky.
4: Pozdravím všechny.
1: My tebe. Ahoj, čau. Ahoj. Patriku, já jsem ti to říkal, bylo to moc těžký dneska.
2: Já jsem to trošku více zamotal, protože jak jsme se bavili o tom, co se dneska slaví, tak jsem zároveň také říkal, že dneska se slaví Národní den proti spamu. Spam neboli Send People Annoying Message. Ale Send People Annoying Message není žádná tady ta zkratka spam vůbec. Jo.
1: Patrik to udělal jenom z toho důvodu, aby ten ranní balíček vyhrál on.
2: Ne, to není pravda.
1: Teď to bylo těžký.
2: Bylo to těžký, ale tak to bohužel není.
1: Ale hele, zase někdy říkáte, že jsou kachny moc lehký, takže jsme si kvit.
2: Jenom abyste věděli, slovo spam bylo opakováno v jedné nabídce jídel a jak tam bylo opakováno víckrát, tak se to potom globálně vzalo na internet a od toho vznikl spam. Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Pokud jedete po D11, možná už stojíte v kolonách, protože na 34. kilometru ve směru do Prahy je dopravní nehoda. V Liberci se bouralo v ulici Rumunská. Michael, co máš ty?
2: Dopravní nehoda, směr Smíchov, celý Barandovský most stojí, celá jižní spojka směrem na Smíchov.
1: Díky, že jsi dal vědět.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
2: V 11 letech zachraňovat svět? To přece nejde.
3: Lítat prý taky nejde.
4: 10. září přilétá do kin Dívka v oblacích.
5: Ta holka, co tak ráda čte, je Luna. A já jsem Airbag. Jo, to morče. Jsem to já, kdo tlumí všechny ty katastrofy, které Luna způsobí.
4: Dívka v oblacích.
3: Vidíš to, Airbagu? Letíme!
5: Jo, a to je právě ten problém.
4: Pouze v kinech od 10. září.
6: Co je korfbal?
7: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
6: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
7: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
6: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
0: Rádio KISS. Počasí.
8: Venku máme převážně polojasno až oblačno a na horách se ojediněle mohou objevit přeháníky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 20 stupňů Celsia.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
8: Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše. Tématem jednání bude koordinace zahraniční politiky, zejména účast prezidenta na valném shromáždění OSN a další aktuální otázky. Schůzka se uskuteční po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály, kterého by se oba politici měli jako klíčníci zúčastnit. Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie. Vyrovnal rekord července 2023. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu činila 19,96 setin stupně Celsia. Uvedla to služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. Letní období od června do srpna vyrovnalo rekord průměrné celosvětové teploty z roku 2024. A teď zpátky domů.
9: Na jižním okraji Doupovských hor pokračují práce na dálnici D6 mezi Prahou a Karlovými Vary. Rostou mosty, odpočívka i nová mimoúrovňová křižovatka Žlutice. Stavbaři musí zvládnout i náročný terén. Dálnice v některých místech dosahuje nadmořské výšky 650 metrů.
0: Sport.
8: Trenér Jindřich Trpišovský bere dnešní zápas úvodního kola hlavní fáze Ligy mistrů s Lens jako první test. Zda se fotbalisté Slávie oproti loňsku zlepšili. S týmem chce udělat vše proto, aby ukončil letité čekání na vítězství v základní části prestižní soutěže. Tolik zprávy v jedné minutě na KISSu a Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Rádio Kiss je s vámi. I ranní dvojka dneska, Míša se zítra opět připojí a už tady s námi bude. A Patriku, jak to hodnotíš dnešní ranní Kiss?
1: Já mám velkou radost, že si to náš oslavenec Honza užil a zároveň, že to Jetty rozbil svým DJským setem. Já myslím, že tohle ráno mělo úplně všechno.
0: Chybí už jenom jedna jediná věc, a to, aby se podařilo rozdat i ten velký dárkový box od Coffee Spotu. Takže jakmile uslyšíte výzvu od nás, a to už bude za chvilku, tak zavolejte, správně odpovězte na otázku.

0: Na Rádio Kiss soutěžíme o výbornou kávu z Coffee Spotu.
1: Znáte dobře Coffee Spot? Přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Asii. Každý den praží už 15 let a právě proto už se to blíží 19. září, oslaví společně s vámi v Hradčovicích 15. narozeniny. O tom se dozvíte i na jejich webu, tam vždycky cokoliv hledejte. coffeespot.cz.
2: A výborný box, o který teď budeme soutěžit, bych chtěla Hanka. Hani, ahoj.
3: Ahoj.
2: Hanko, měla jsi už někdy kávu z Coffee Spotu?
3: Neměla. Ale ráda bych to zkusila.
2: Pokud mi odpovíš správně na otázku, taky určitě ochutnáš. Hani, dobře poslouchej. Coffee Spot má vyladěnou směs kávy, jejíž název je ta naša nekyselá. Z kolika druhů kávy se tato směs skládá? Je součástí balíčku. Za A z 10, za B ze 2, a nebo za C ze 4.
1: Ty jo.
2: No. Ta naša nekyselá.
1: Přemýšlej, my jsme ji ochutnali minulý týden a opravdu byla nekyselá.
2: A moc dobrá.
1: Moc dobrá.
3: Že... Tak já bych zkusila ze 2.
1: Ze 2. 10 je hodně, viď?
3: 10 je moc.
1: To jo.
2: Ono jako 2 kávy dát do sebe, udělat z toho výbornou směs, to přece stačí.
1: No, nebo 4, viď?
2: Jako jo, no.
1: A nebo 10.
2: To už je moc.
3: No. Tak uvidíme. Tak já nechám ty 2.
1: Jak to vidíš, Hani? Jako tady trefuješ od boku úplně, nebo?
3: Tak je to úplně od boku, no. Je to tak 50-50.
1: Pade na pade, no. Ty jo.
2: Hani, ty tu kávu ochutnáš, protože to je správně!
3: Dobrý, děkuji. Jo!
1: My jsme ti říkali mimo éter, že to dneska nebude jednoduchý, co?
3: No, tak trošku jste mi zavařili. No
1: teda,
2: ale zvládla jsi to.
1: Sama, podívej se, takže celý dárkový box s kávou od Coffee Spotu už putuje pomalu na tvou adresu.
3: Jo, tak jo.
1: Tak jo, tobě taky, ahoj.
2: Ahoj.
3: Mějte se, ahoj.
4: Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Asii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz.
1: Pojďte si nastudovat jejich web a buďte připraveni na zítřek. Je pátek, poslední soutěž.
2: Tak si to ulovte hned, jak zazní signál tady na Kisu. Volejte nám.
1: Opět mezi 9. a 10. hodinou. A s Hankou to teď jdeme domluvit, kávu jdeme poslat a vám všem, co posloucháte Radio Kiss, si dáváme song, který tady milujeme úplně všichni.
2: Mark O, Tears Don't Lie.
1: Yes.

0: nejlepší od 90. let. Radio Kiss. A teď už i Michal Kavalčí.
1: No krásné dopoledne, kluci.
0: Čau.
1: Můžu na začátek jednu otázečku.
0: To víš, jo.
1: Kde je ten DJ?
2: No ten hrál od 8 do půl 9, co?
1: No ale já jsem vám psal, že jestli by mohl hrát do 12, že já se chci trošku vyspinkat.
0: Jo, já tak... myslel, že ty si jdeš pro ten telefon za 90 000.
1: No tak, už to můžu říct, ne? No, příští týden o to soutěžíme na Kisu, no.
0: Ještě půl.
1: Dvě tera.
0: Máš ve svém okolí někoho, kdo do toho jde, že tohle jako je ochoten
1: znám
0: koupit?
1: Znám některé blázny, kteří půjdou do toho jedna tera, to je jo. Myslím 70 000.
2: No, no.
1: Určitě do toho půjdou, protože budou chtít být jako ti první. No.
0: Jo. Vidíš to, ne? Důležitý je mluvit o té paměti, protože já jsem si myslel, že 90 je startovní částka, ale 90 je ta s tou největší kapacitou.
1: Ano,
0: jak
1: ano, to jsou dvě tera, to už podle mě máte kapacitu na fotografování tak 5 let života.
2: Ta 256 gigová, ta základní verze s touhle pamětí je myslím, že lehce nad 50 000.
1: No to je strašně málo peněz, no. Já si koupím dva, já budu jim právě jeden, ten bílej a pak si koupím ten tmavej, no.
0: Kdyby jsme všichni tři se složili, koupili jeden a půjčovali si ho vždycky po týdnech, takhle?
1: Jo.
2: Dovedeš si to představit, teď se potřebuji přihlásit já.
1: Kluci, teď mám já akci, potřebuji, aby tam bylo vidět, že mám já toho iPhone.
0: Ale to jsme odbočili, jenom novinka ohledně iPhoneu, no a že ty, tento válel Honza, který tu oslavil 18, měl radost. Oni jsou zemědělci. Jo, Jana, Honza, Leoš mají farmu u Litoměřic, tak přivezli i čerstvý jablíčka.
1: Já jsem právě viděl, tak jestli bychom teďka mohli Romane poprosit Patrika, on stejně nemá po rádiu vždycky co dělat.
0: Jasně.
1: Že jo? Tak jestli by nám udělal štrudl.
2: Jo, takhle. Dobře, v té mikrovlnce, co máme v kuchyňce.
0: Ty hele, to není náhoda, počkej, včera novej iPhone a teď máme Apple na stole.
1: No jo.
2: Jenom ho ukousni, ať hele, je to stejný.
0: Máš tady nový Apple.
1: Tak jo, po 10. je rozdáváme.
0: Ano.

0: S Kisem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme za vaše informace, přišla mi tady SMS-ka. Pozor, 13-minutové zdržení po D5 mezi kilometrem 110 a 100 ve směru na Prahu. Provoz převeden do protisměru práce na silnici, je tam zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Moc krát děkujeme. Jinak tady mám dva ťukance na D1, ale to je všecko tak zhruba do 5 minut čekačka, to nestojí ani za řeč. Ať se vám jede skvěle s Kisem.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Začátkem září vstoupily do kin hned dvě hudební čumendy. Zvu vás. Koncertní film Katy Perry The Lifetime's Tour Live from Paris natočil na 60 kamer jeden z nejlepších koncertních režisérů Paul Dugdale. A díky němu si fenomenální vystoupení Katy Perry užijete i vy. Ve vašem vyjáku. Fadové bary basikové, našpicujte uši. Dokument nesoucí jméno této legendární zpěvačky zachycuje 50 let její profesní dráhy a chybět nebude ani vhled do jejího soukromí. Užijte velký divy na velkém plátně. To vám z Kisu přeje Katka Čepelíková.
0: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatarezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatarezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatarezerva.cz.

0: Počasí.
1: Venku máme převážně polojasno až oblačno a na horách se ojediněle mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 20 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Sněmovna přehlasovala Senát a stvrdila původní verzi zákona, který od příštího roku opět zavede elektronickou evidenci tržeb. Díky znovu zavedení evidence mají mít podle odhadu Ministerstva financí veřejné rozpočty o 14,4 miliardy korun vyšší příjmy. Pokud republikáni po listopadových volbách ztratí v kongresu většinu, bude to pro Spojené státy znamenat peklo. To řekl americký prezident Donald Trump na celonárodním sjezdu své strany v Dallasu. Ten se koná mimořádně před volbami pořádanými v polovině prezidentského mandátu. Trump slíbil, že pokud republikáni vyhrají, vyplatí každému dospělému Američanovi $5,000. A teď zpátky domů.
2: Jedno ze známých míst u liberecké zoo čeká velká proměna. Labutí jezírko, na jehož hladině nyní žije 13členné hejno pelikánů a ostrov obývají lemuři černí, zoo na podzim vypustí. Opraví hráz i vypouštěcí objekt. Jezírko odbahní a z materiálu ze dna vytvoří další ostrov pro lemury.
0: Sport.
1: Paris Saint-Germain začal cestu za třetím triumfem ve fotbalové lize mistrů v řadě hladkou výhrou nad Slovanem Bratislava 6-1. Největší zásluhu na tom měl Španěl Ferran Torres, autor tří branek. Pozadu nezůstala ani Barcelona, která porazila Feyenoord Rotterdam 5-1. To byly zprávy v jedné minutě a startuje dopolední Kiss.
3: Ano! Výstřel ze startovací pistole, je to za dáma, pojďme. 10 až 14, dopo od pokys s Michaelem.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Ba přivstali, jo, a naladili do po od pokys. Jako pozor, znám určité jedince, kteří vstávají v 11, nekecám, ale samozřejmě chodí spát někde ve 4 nebo v 5 ráno, no. Tak my teďka tady spouštíme budíček, 10 hodin, 8 minut a 10. září. Koukl jsem se na pranostiku na 10. září a teďka potřebuji od vás, kysáci, trošku pomoct, jo. Tady se píše, že dneska má teda svátek Irma, Irmarda, Krasomila a Krasava. A pod tím je napsáno, neprší-li o Mikuláši, bude suchý podzim. Tak si říkám, moment, Mikuláš bude asi za chviličku, abychom věděli, jak bude na podzim. Tak jsem pro jistotu si to ověřil a Mikuláš slaví svátek 6.12. Tak může mi někdo vysvětlit, neprší-li o Mikuláši, bude suchý podzim? To znamená, v prosinci se dozvíme, jak mělo být v listopadu? Pochopil jsem to správně? Neprší-li o Mikuláši, bude suchý podzim. A Mikuláš je 6.12. No tak já nevím. Buď je někde chyba v systému nebo v Matrixu. Nevím. Zkuste mi to když tak dát vědět, jo? Hlasovky tady v apce Rádia Kiss. Hezký čtvrtek! A pojďme na muziku.
1: Michal Kalžík. Kiss. Rádio Kiss.

0: Ladit rádio v práci mám v popisu, proto poslouchám Michaela na Kisu.
1: Dámy a pánové, dneska je asi ten den, kdybychom mohli tady od vás nabrat nějaký materiál na nové jingle, jo, který jsme právě před chviličkou slyšeli. Že jo, nestrč ruku do lisu a tak dále. A už těch verzí od vás je tady opravdu hodně. Když třeba se podívám na další znělky, pojďme si některé třeba pustit.
2: O prázdninách venku v lese s Michaelem nebojíme se. 10 až 14 na Kisu posloucháme boží muziku.
1: Ano, měli jsme tady holky, měli jsme tady kluky, bylo tady i Čauko, Kakauko, další ukázka.
3: Dopolední Kis není žádný risk, to nejlepší, co můžeš totiž udělat, je Kavalčíka na Kisu každý dopoledne poslouchat.
1: Ano, jako fantazii se meze nekladou a já už to nechám na vás, jo. Použijte samozřejmě jakákoliv slovíčka, mělo by tam být dopolední Kis nebo dopoodpokis, mělo by tam možná se objevit slovíčko jako balíček. Samozřejmě pokud si s tím dáte práci a bude se to i trošku rýmovat, tak my budeme vděční.
4: 10 z 10 psychologů doporučuje, neposlouchejte rádio Kis stále, ale stále častěji.
1: Jako opravdu, pokud máte básnické střevo, pustíte se do toho, mělo by to být krátký, úderný, kolik dáme, 3 až 7 vteřin, jo, nějaká prostě jedna větička a pak se rozjede tenhle ten podklad, jo. Stejně se v té republice nic neděje, je tady okurka, nic závažného jsem nestal, telefony to už jsme probrali, to se teďka bude tady probírat určitě dalšího půl roku, stejně si to koupíte až v říjnu, v České republice možná až v listopadu, tak pojďme udělat tady nábor na ty nové jingle, jo. Samozřejmě dejte si záležet, aby to mělo nějakou tu kvalitu. Když můžete, vypněte motor. Pokud samozřejmě někam jedete, tak to klidně nahrajte, až když zastavte, jo? Nejlepší si dneska pustíme a zbytek si schovám a vyberu ty nejlepší poklady.
5: Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a v dnešním dopoledním balíčku samolepky, podpis karty, diplom, vůně do vašeho auta a k tomu ještě také tričko. Zkoušíme vaše nové jingle, no, nabíráme vaše nápady, básničky. Možná bych trošku ubral toho kavalčíčíčka, jo, Vlastíku?
1: Každý dopo odpo na Kissu hraje Majklíček a když budeš šikovný, vyhraješ balíček.
0: Majklíček je taky dobrý, ale možná těch zdrobnělin bych ubral. Vojta.
2: Balíčkem či bez balíčku, s kavalčíkem na kávičku. On je totiž jediné smysluplně přerušované ticho v českém éteru.
0: Smysluplně přerušované ticho. Dobrá čeština. A co Venda?
3: Když máš špatné dopoledne, náladu ti Michael zvedne. Čau.
0: Vendo, tohle se mi líbí. První skvělá beru.
4: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
5: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
6: To děláte chybu.
7: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7000.
8: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
9: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Igor Sanchez, Another Chance. 10.38 posloucháte čtvrteční dopolední balíček a my tady se snažíme nabrat nějaké vaše nové skvělé nápady, jazykolamy, rýmy, básničky na start toho dopoledního balíčku. No, přiznám se, že teda čekal jsem to lepší, ale třeba se to ještě rozjede. Filipek.
1: Jonáš Michalíček, kavalčíček z našeho dopoledního kysu, moudro dne nám říká, je to náš kavalčík.
0: Filipe, jako hezký, ale to si neumím představit jako start toho džinglu, víš? Jako zpíváš moc hezky, ale nebyl tam ani jeden rým. Sorry, Jan?
2: Michael Kysu, to je jízda, poslouchej ho, budeš hvězda.
0: Dobrý, dobrý, co Pajan?
3: Ahoj, tady Pajan. Co třeba tohle? Když nechci být ve stresu, poslouchám dopolední show s Michaelem na Kysu.
0: Ano, ano, tady to už bylo lepší, tam se to i rýmovalo. Marťas.
4: Michaelem, Majklíčku, zaspívej nám písničku nebo nějaký střípeček, dej mi za to balíček. Tak čau, Marťas.
0: Díky. Tady trošku horší kvalita, Marťas. Teďka Milan.
5: Při Kysu se vždycky osypu. Není mi pomoci, tancoval bych do noci.
0: Na začátku, jako si říkáte, aha, osypu se, jo, tak to bude špatný asi, ale pak se to zvedne. Vráťa.
6: Chceš-li vyhrát balíček, to by tam nesměl být Majklíček. Můžeš se jakkoliv snažit, to se dřív budeš v pekle smažit.
0: No, Vráťo, tak ani tenhle ten jingle tam nebude, to se nezlob, jo. Čauko Kakauko se ozval a posílá svoji dvojku.
7: A tak chceš celý den smět, tě musíš Michaela na Kyse počúvat. On životné můdra v sebe má a těž rozdává. A keď jsi šikovný, tak aj balíčok ti dá.
0: No vidíte, takhle se to dělá. A co ještě Martina?
8: Pokaždé, když trávím dopoledne s kavalčíkem na Kysu, vždy si skvělou náladu odnesu.
0: No, dobrý, ne? Tak já myslím, že tři už máme. Ještě bychom potřebovali tak 3-4, no. Ještě to stihnete, jo? Dario G, David Guetta, Asia, Beautiful People. Dejte si záležet, jo? Ať tam je třeba Radio Kiss, nebo Dopolední Kiss, nebo Dopolední balíček, Michael, poslouchám, ladím. No, nechám to na vás. Těším se.

0: až v pátek vždycky po 10. hodině tady rozjíždíme balíček Rádia Kiss. A my tady od vás máme už z minulosti, ty brďono, kolik to už bude let? Kolik tady let jede balíček Rádia Kiss? No bude to 7 nebo možná 8? Na začátku jsme neměli balíček a pak jsme to tady rozjeli. Jo, 8 let to 100% bude. Máme tady spoustu džinglů od vás a my hledáme zase materiál na úplně nové. Tak co ty, Míšo?
1: Majklíčku, pust tam nějakou písničku. I tvé vtípky miluju, dopo od po sleduju.
0: Hezký, dobrý, krásný, čistý hlas, jo. To by mohlo mít úspěch. Iveta?
2: V 10 hodin na Kissu hraje Michael Bomby z playlistu.
0: Dagmar?
3: Každé ráno cvičit musím, jasně mě to nebaví, proto Kissy vždycky pustím, tím mě vždycky pobaví.
0: Hezký, děkujeme, Dagmar. No a co Erika?
4: Jak přežít těžký den v práci? Jedině s Michaelem, s ním se všechno zlé ztrácí.
0: Mm-hmm. A délka?
5: Od 10 do 14 je tu s náma Míša Kaval, tak neváhej a nějaký moudro do hlasovky naval. Když se Míšovi líbit bude, balíček tobě poputuje.
0: Nebudete mi to věřit, ale mezi posluchače Rádia Kiss patří i fanoušek, který poslal tuhletu hlasovku. Já za ní upřímně děkuju a posíláme pozdrav tam nahoru. Tam nahoru vy určitě poznáte a pochopíte.
6: Předem mýho dopisu zdravím Michaela na Kissu. Celý den mi rychle zbledne, když nestihnu dopoledne jeho super vysílání, to pak brečím do svítání. Michael, to je King of Pop, ovšem nepouští hip-hop. Tak nazdár.
0: Tak jo, no a komu to dáme? Prosím vás, jenom chci říct, vy jste poslali spoustu krásných nápadů jako textově, ale když mi je nenahrajete, tak já ji nemůžu použít do džinglu. Takže pokud máte nějakou super, tady třeba někdo napsal, Jiřinka, jo, potřebuješ reset? Zakysuj si v 10. To je hezký, ale prosím, Jiřinko, nahrajte mi to, aby jsme to mohli dát do džinglu, jo? Nebojte, všem těm, kteří si dali s těma hlasovkama práci, tak já to tady ještě samozřejmě během vysílání budu procházet. Ještě stihneme možná Martina.
7: Když přijde Michael odpoledne do Kissu, vypínám rádio v tom žiku.
0: Ano, akorát tady samozřejmě Michael nevysílá odpoledne, tady musím jaksi Martina hodit do reálu, je to 10 až 14, jo? Odpoledne to je odpolední jump. A ještě tady vidím moment Tomáše.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme za vaše hlasovky, máme tady Vráťu.
2: Karlovy Vary, u Golfu, nehoda, dvě auta. Už je to kivadlově, jo, tak se tady tvoří kolory, tak bacha.
1: A pak tady máme ještě Danču a kruháč, špatný.
3: Připomínám, Kocířovský kruháč je stále zavřený, to znamená hlavní Svitavy Moravská stojí za dvě věci. Kdo může, tak to oběťte a ten hlavní se úplně vyhněte. Čágo.
1: Já mám tady D1, kilometr 42, odpočívka směr na Prahu, je tam uzavřeno, oprava povrchu odpočívky Brtnice a je to, prosím vás, zhruba tak na 30 minut. Je tam 8-kilometrová kolona, jede se desítkou, tak připomínám, 40. kilometr D1 ve směru na Prahu.

0: jiná Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní při koupi 2 vstupenek 3. zdarma. Tiket Energylandia.pl.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký kiriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kiriký a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kiriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
0: Počasí.
2: Venku máme převážně polojasno až oblačno a na horách se ojediněle mohou objevit přeháňky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 20 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Do rozvodných sítí mají letos přijít rekordní investice v desítkách miliard korun. Kromě zajištění stabilních dodávek elektřiny jde také o investice do nového vedení, trafostanic a rozvoden. Peníze jdou také do digitalizace soustavy. Města se rozrůstají a zvyšuje se proto i počet odběrných míst. Obyvatelé kanadské Britské Kolumbie letos na podzim poprvé neposunou hodiny zpět a zůstanou natrvalo u letního času. Provincie se po letech čekání rozhodla přestat přizpůsobovat sousedním oblastem Spojených států. Změnu dlouhodobě podporovala drtivá většina místních obyvatel. V Evropské unii naopak střídání času pokračuje. A teď zpátky domů.
3: Na jižním okraji Doupovských hor pokračují práce na dálnici D6 mezi Prahou a Karlovými Vary. Rostou mosty, odpočívka i nová mimoúrovňová křižovatka Žlutice. Stavbaři musí zvládnout i náročný terén. Dálnice v některých místech dosahuje nadmořské výšky 650 metrů.
0: Sport.
2: Arina Sabalenková po dlouhých 99 týdnech přijde o pozici světové jedničky. V pondělí ji na čele žebříčku nahradí Kazachstánka Jelena Rybakinová, která si to zajistila ve středu večer postupem do semifinále US Open. Přehrála sice kvalifikantku, ale bývalou světovou čtyřku Cheng Chin Wen. Tolik zprávy v jedné minutě a s nimi Tereza Jandová.
4: Další úžasný den, třeba ve společnosti Rádia Kiss, to vám přeje Michal Kavalčík a pojďme na muziku David Guetta.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Rádio Kiss.

Proč neohřát polívečku našemu Instagramu anebo Facebooku Rádia Kiss? Dámy a pánové, jsme první moderátoři v této zemi, kteří mají právě ten nový iPhone Duo, tu skládačku, otevíračku za 90 tisíc korun. Pokud byste se chtěli podívat, jak to vypadá ve skutečnosti, tak jsme vám to s Patrikem natočili a máte to na Instagramu anebo na Facebooku Rádia Kiss. Tak na to mrkněte a já myslím, že tohle video se vám bude hodně

0: Na dnešní moudro dne jsem se velice těšil. Čtvrteční moudro dne, protože mi napsal kamarád, on je z Beskyt a on tam chodí na houby, že jo, a poslal mi tohleto. Pardon, ještě bych měl říct, jak se jmenuje. Jmenuje se Andrej Vámoš, nebo Kámoš. Jo, myslím, že to je Vámoš, nebo Kámoš. No prostě Kámoš Andrej, jo, bydlí v Beskydech a poslal mi dnešní moudro dne.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Jak je známo, v Beskydech se potuluje medvěd. Mám pro vás praktickou radu, jak se chovat, když jdete s kamarádem do lesa a potkáte medvěda. Musíte být rychlejší než kamarád.
1: Michal Kavalčík a jeho moudro dne. Vždy po 11. dopolední. Na Kisu.

0: pár dnů ve středu v Outučku. Čtyři lupeny tady ještě mám od Rádia Kiss a Live Nation. Dneska dáme další dva. Jakmile uslyšíte Pussycat Dolls, volejte 210 323 323.
1: Kiss, Rádio Kiss.

0: ráno, The Pussycat Dolls, holky jsou zpět. Popová formace v čele s ikonickou Nicole Scherzinger přiveze právě 23. září do pražské O2 Areny své největší hity, mezi které patří i tahleta pecka. My si dáváme instrumentálku, ale na druhé straně, jakmile jsem řekl, že je třetí volající, tak vykřikla Maruška. Ahoj Maruško.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak jaká je to radost se takhle dovolat na Kiss a mít ještě k tomu dva lupeny?
1: No super, super, já právě tomu ani nechci věřit.
0: No, já taky nechci věřit, odkud ses dovolala a kam jedeš?
1: Dovolili jsme se snad v Německu, na cestě na dovolenou do Holandska jedeme plout po kanálech.
0: Po kanálech, jo? Jako těma lodičkama?
1: Ano, ano.
0: Aha, a vyjedete v nějakém autě?
1: Ano.
0: A pak teprve vystoupíte a pojedete těma lodičkama?
1: Ano, nalodíme se na loď a budeme týden cestovat po Holandsku.
0: Wow, no a to si našla přes cestovku, nebo jedeš takzvaně na vlastní pěst?
1: No my jedeme na vlastní pěst, my už takhle jedeme po sedmí, takže my jsme tomu trošku propadli, takže jedeme zase s dětma a s rodičem, ale
0: je já jsem slyšel, že je to tam krása a potom prý krásný. Kolo, půjčíš si kolo a jezdíš zase těma uličkama na kole. No a prosím tě, jestli můžeme teda, když odbočím od dvou lístků na Pussycat Dolls, tak co tam mají jako za nejlepší jídlo? Na co vzpomínáš?
1: No nejlepší jídlo jsou samozřejmě sýry a herring. No, člověk
0: ochutná,
1: když tam si
0: co
1: jede.
0: To je herring?
1: Herring. To
0: co
1: je
0: to
1: ryba.
0: Je? Ryba.
1: To je, jakoby, když to řeknu, syrová ryba s cibulí a je to prostě taková místní pochoutka.
0: Samozřejmě počkej, a není to ta, jak v té konzervě, jak smrdí, jak potom všichni hází?
1: Ne, to je něco jiného a to je spíš švédský jídlo.
0: Já víš co, jak slyším sever, já to melu všecko dokupy. No, takže normálně rybička za syrová a k tomu cibule.
1: Ano, ano.
0: No, tak já tě poprosím, Maruško, prosím tě, tohle jídlo teda před koncertem Pussycat Dolls, ne, jo, jako,
1: ne,
0: hele, nikdy nevíš, jestli se holky potom půjdou podepisovat do první, do druhé lajny, nevím, jestli by ten odor, který by se vám linul z těch úst, jo, jestli by je to nezabilo, no.
1: To je mi jasný.
0: Tak jo, pozdrav mi, drahého muže, dva lístky, stihnete se vrátit do 23.
1: Stihneme,
0: září?
1: Stihneme a rádi pojedeme.
0: Super, gratulace, měj se hezky a
1: moc,
0: šťastný
1: díky,
0: návrat.
1: Díky. Ahoj, ahoj.
0: To byla Maruška, dámy a pánové, a zítra máte poslední možnost, po 11. hodině. Připomínám, že lístky stále si můžete koupit.
2: Kiss, Radio Kiss, be happy.
3: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech Car!

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

Mileniovka na KISu 11.41 a teď jeden opravdu velký vykřičník a velká výstraha. Takový ten žlutý trojúhelník s tím vykřičníkem uprostřed tady teď zvedáme, protože kyberšmejdi letos pořádně přitvrdili. Dámy a pánové, drazí kysáci, jen za prvních 7 měsíců tohoto roku připravili klienty českých bank

Celkem bylo zaznamenáno přes 62 tisíc útoků a průměrná škoda na jednoho klienta už přesahuje 30 tisíc korun. Podvodníci se přitom pokusili ukrást dokonce více než 10 miliard.

kódy přeposílání SMSky WhatsAppem ani peníze pod časovým tlakem a už vůbec ne kysáci, když vám někdo řekne, že vaše peníze si vyzvedne na náměstí u vás ve městě a pošle pro něho kurýra. To jsem nějak pořád nepochopil, že někdo dokáže 500 000 předat neznámému člověku na náměstí. No, a ještě jedna rada, když vám někdo zavolá, že vám za týden strojnásobí prachy, nejrychlejší investice je položit telefon. Radio Kiss.

0: ale borci jsou prostě nesmrtelní. Bráchové Richard a Fred. Right side Fred. I'm too sexy. Don't talk, just kiss. Dámy a pánové, tohle prostě rok 1991, to mě by strašně vždycky zajímalo, kdybych se setkal s těmihle zpěváky a skvělý kytaristy, tak mě by strašně zajímalo se je zeptat na to, chlapi, mysleli jste si tehda v tom 91., že v roce 2026 vás ještě někdo bude hrát v rádiu? Já si myslím, že by řekli, ne, to nás v životě nenapadlo. A my hrajeme na Kissu.
1: Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: Sean Luke, Nick J, Sharon West. Děkujeme za tyhle ty pecky.
1: S Kisem za volantem po celé republice.
0: Mám tady pár komplikací, tak pozor, D1 ve směru na Brno mezi kilometrem 48 a 52. Tam je skoro 30-minutové zdržení, protože, jak se tomu říká, práce na silnici, omezení a pracovní místo je tam teďka právě v kolonách skoro 7 kilometrů a jede se asi 20.

Potom ještě se zdržíte skoro 30 minut na dálnici D1 na 62. kilometru a to je také ve směru na Brno a tam také je 4-kilometrová kolona a jede se 15-kilometrovou rychlostí. Ještě jedno zdržení, to je prosím vás od Golčova Jeníka na Hrby a tam pojedete zhruba 15 minut. Je to silnice 1/38, 121. kilometr.

0: ostatní usínají. My zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku, od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.
0: Rádio Kiss vysílá
6: non-stop.
7: Co je korfbal?
8: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
7: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
8: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
7: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel.
8: Korfbal 2026.cz.
9: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
10: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Kiss počasí.
11: Krásné dobré poledne vám přeji. Dnešní obloha bude většinou oblačná a jen výjimečně se vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší denní teploty očekáváme mezi 17 až 21 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
11: Pohonné hmoty zdražily. Cena benzínu Natural 95 stoupla za týden v průměru o korunu 88 haléřů na 44,22 za litr. Nafta je dražší o korunu 90. Včera se prodávala za 47 korun 79 haléřů za litr. Vláda o drahých pohonných hmotách v pondělí jednala. Rozhodla se ale, že nyní nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot. Pokud republikáni po listopadových volbách ztratí v kongresu většinu, bude to pro Spojené státy znamenat peklo. Na celonárodním sjezdu své strany v Dallasu předtím varoval americký prezident Donald Trump. Slíbil, že pokud republikáni vyhrají, vyplatí každému dospělému Američanovi $5,000 přes 104 tisíc korun. A teď zpátky domů.
12: V Českých Budějovicích začali stavět most přes Malši. Dělníci už skládají jeho ocelovou konstrukci, která postupně nahradí starý most z roku 1959. Ten byl kvůli špatnému technickému stavu uzavřen a čeká ho demolice. Nový most zlepší dopravu i bezpečnost a jeho stavba potrvá několik měsíců. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
11: Jihlavská Dukla v úvodním kole první hokejové ligy zvítězila nad Frýdkem Místkem, ale dočkala se výsledku 4-3 až v prodloužení. Naopak úřadující vicemistr Zlín na domácím ledě jasně zvítězil 6-3 nad Chomutovem. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
13: Příjemné pravé poledne tady u nás na KISu. Podíváme se na katarského šejka, který dluží miliony za londýnský hotel.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Rádio Kiss, krásný čtvrtek úplně všem. Irma má dneska svátek a ano, vidíte to, i bohatý šejk, který má několik ropných vrtů, může mít problém s účtem za hotel. Člen katarské vládnoucí rodiny Nasir bin Abdullah Al Thani Tindjgolo dluží luxusnímu londýnskému hotelu The Dorchester zhruba 12,5 milionu korun za ubytování a další služby. Soud proto hotelu dovolil prodat jeho auto, limitovaný Fiat 500 a Bart Tributo Ferrari, jenomže ten má hodnotu maximálně 660 tisíc, takže z obřího dluhu ukrojí jenom malou část. Šejk navíc pohledávku rozporuje. No, tak vidíte, máte prachy, že byste s tím mohli tapetovat toaletu a stejně máte problém s účtem v hotelu. Tak až příště v hotelu vám nabídnou minibar za 200, radši to zaplaťte. Mohli byste domů jet čím? Autobusem anebo MHDčkem. Calvin Harris.
1: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: 12.16, teď něco na kysu pro dámy. Na světě je totiž nová studie, co by žena podle vztahových odborníků nikdy neměla dělat jenom proto, aby si udržela muže. Tak dámy, pište si, především se kvůli němu nevzdávat přátel svých snů a vlastního života. Neměla by omlouvat jeho lži, ignorovat vlastní intuici, ani mít pocit, že ho musí neustále zachraňovat. Velkým varováním odborníků je také půjčování peněz, které sama potřebuje, příliš rychlé společné bydlení nebo souhlas se sexem, jenom ze strachu, že se partner urazí či odejde. A samozřejmě není v pořádku tolerovat ponižování, manipulaci a nebo násilí. Poslední častou chybou je zůstat v nefungujícím vztahu jenom ze strachu, ze samoty. Jednoduché pravidlo, odborníci tvrdí, že ve zdravém vztahu nemusíte přestat být sama sebou, abyste si někoho udrželi. A jestli musíte, možná není chyba ve vás, ale v aktualizaci vašeho partnera.
1: KISS. Radio KISS. Be happy.

oslavila své narozeniny a dneska 10.9. bych rád zmínil herce, kterého mám velice rád a vy určitě také. Je to britský herec Colin Firth. Dneska má 66 let a vy si ho určitě budete skvěle pamatovat třeba z Lásky nebeské, jak se tam zamiloval jakožto spisovatel do té řecké dívky, která mu tam doma uklízela. A nikdy nezapomenu na tu scénu, když jde s celou tou bandou těch sester žádat do té restaurace a naučí se tu žádost o ruku v řečtině. Ona stojí nahoře na tom balkóně. A jak ta sestra říká, nebuď blbá, řekni ano! Nastartujte

kávy. Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz

0: no, teda spíš dato, co se tam odehrálo a obletělo to celý svět. Představte si, že jedna těhotná faninka latinskoamerické hvězdy Bad Bunnyho odbourala celý internet, proslavila jednak opět Bad Bunnyho, který to teda nepotřebuje, ale proslavila hlavně sebe, když na jeho show vytáhla telefon se vzkazem ve španělštině: Benito, pamatuješ si mě? Potkali jsme se před 9 měsíci. Načasování vtipu narážejícího na délku jejího těhotenství bylo tak dokonalé, že fotky zachycující zpěváků v naprosto šokovaný a zmatený výraz okamžitě ovládly sociální sítě. Jo, takže holka normálně těhotná v 9. měsíci, panděro velké, ty varo jak dař Bojána Pandrhola, a najednou vidíte zpěváka, jste v první řadě a ukážete mu na mobilu hlášku: viděli jsme se před 9 měsíci. No já bych asi přestal zpívat.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Take me.

Včera byla středa a to tady zase po 21. hodině nádherně řádil DJ Bassliquor Václav Votava. Pokud byste chtěli podpořit jeho Kiss parádu, tak můžete samozřejmě celý týden hlasovat. Jeho aktuální nejnovější desítka je opět na stránkách kiss.cz/kissparáda. Má tam i dvě novinky, Klas a Gordo, nebo Giordo, Loco Loco, tak vy můžete hlasovat, máte celkem 3 hlasy. A jednička z minulé dvojky, na jedničku se dostal kdo?

0: A na jedničku snad tam vydrží. Hlasovat můžete opět do příští středy do 20. hodiny a 59. minuty.
1: Radio Kiss.

0: i jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se podívat na D8, kilometr 82. až 84. ve směru na Drážďany, tak tam je 15-minutové zdržení, asi 3-kilometrová kolona a tam se zdržíte. Je to v obou směrech, tak opatrně. Jinak tady nic velkého nemám, zatím doprava takhle 5 minut před 13. hodinou v České republice. Pohodička.

0: byly tam dvě strašně moc příjemné prodavačky. A víš proč? Protože měli nalazený KISS.
1: Díky apce Rádia KISS nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
2: To byste měli zavíst a nějak pravidelně by se mělo dělat, protože pak za tím volantem najednou všichni úsměv na tváři.
1: Apku Rádia KISS hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
4: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
5: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek třetí zdarma. Tiket Energylandia.pl.
1: KISS počasí.
6: Napříč republikou je pro dnešek většinou oblačno a jen výjimečně se vyskytnou slabé přeháníky. Nejvyšší teploty máme mezi 17 až 21 stupni Celsia.
1: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
6: V letech 2028 až 34 bude možné evropské prostředky využívat v Česku na investice do sportovišť. Mohlo by to přinést 5 až 10 miliard korun ročně. Na základě zkušeností z jiných zemí to odhaduje Česká unie sportu. Ta dlouhodobě usilovala o zařazení sportovní infrastruktury mezi národní priority financované z evropských fondů. A dnes v tiskové zprávě informovala o tom, že vláda schválila výchozí materiál, ve kterém tato oblast nechybí. Před domem hollywoodského herce Nicolase Cage v Malibu se objevila velká propadlina dlouhá a široká přibližně 9 metrů. Vznikla poté, co jižní Kalifornii v posledních dnech zasáhly silné deště spojené s tropickou bouří, která se předtím sformovala jako hurikán. A teď zpátky domů.
7: Správa železnic provizorně zpevní železniční most na Výtoni. Správce trati očistí a vystuží vybraná místa mostu uhlíkovými lamelami, které se budou od příštího týdne lepit na ocelovou konstrukci. Podle mluvčí správce železnic se jedná o nejefektivnější způsob, jak na mostě na další 2 roky udržet stávající, sice omezený provoz.
1: Sport.
6: Před US Open měla Jelena Rybakinová obavy, zda bude moci poslední Grand Slam sezóny kvůli problémům s kotníkem odehrát. Už je v semifinále a po turnaji v New Yorku se poprvé stane světovou jedničkou. V 27 letech se dočká jako druhá nejstarší tenistka historie a první reprezentující Kazachstán. Na trůn usedne jako 30. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za Michaelem.
8: Nejlepší 90, skvělá muzika, ale k tomu i nějaké ty novinky. Za mikrofonem Michal, pěkný čtvrtek přejeme všem.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

Nevím, vždycky, když slyším tuhle tu písničku, tak se vzpomenu na ty lízatka a lízátka Chupa Chups. Vždycky. Nejlepší byly Coca-Colové. Ježišmarja, vzpomínáte si, když to vletělo tady k nám do České republiky? První Coca-Colová lízátka. Nádhera. Ještě jedna velká rychlá omluva. Já jsem tady omylem, prosím vás, v tom filmu Láska nebeská z té krásné herečky, která dělala takovou tu osobní uklizečku tomu spisovateli, udělal řekyni, tak samozřejmě ona to byla Portugalka. Jednak je to portugalská herečka a nebyly to sestry prý, které tam šly do té restaurace s ní, ale příbuzní a sousedé. Ale ta scéna s tou žádostí je prostě stejně nejlepší, i kdyby to byla řekyně, že jo? Michal Kahalčík.

0: Díky za Offenbach ve čtvrt na dvě něco dobrého k snědku a teďka asi rozdělím kysácké tábory právě na dvě skupiny. Jedna bude milovat koriandr a druhá určitě ne. Tak pozor, milujete koriandr anebo vám chutná jako mýdlo? Možná za to můžou vaše geny. Vědci totiž zjistili, že někteří lidé mají genetickou variantu ovlivňující čichové receptory. Ti pak v koriandru mnohem výrazněji vnímají látky zvané aldehydy, které se používají také při výrobě mýdel a čisticích prostředků. Proto jeden člověk cítí svěží citrusovou bylinku a druhý má pocit, že právě olízl kostku mýdla. Dobrou zprávou ale je, že si mozek může na koriandr postupně zvyknout, zvlášť když začnete malým množstvím. Já jsem teda obdivovatelem koriandru. Já, když mi donesou fóčko, tak prosím ještě o speciální dávku koriandru.
1: Radio Kiss.

Sigala, Easy Love. Když jsme u té lásky, přišla mi jedna tady textovka. Dobrý den, měl bych na vás jednu prosbu. Jsem už dlouholetý fanoušek Rádia Kiss a rádi bychom vás měli jako moderátora na našem maturitním plese, který se bude konat 19. února v Hradci Králové. Předem děkuju za odpověď. S pozdravem, Martin Hejzlar. Martine, já tam mám bohužel už plno, ale tvůj e-mail a žádost předávám dalším kolegům, moderátorům Rádia Kiss. Tak snad to klapne. Rádio Kiss. Rádio.

0: váma je Kiss a vím, že doba oběda už takzvaně jakoby pominula, ale znáte to, jo? Každý se k tomu obědu dostane určitě v jiný čas než v pravé poledne. Já mám tady před sebou video nejnovějšího rekordu a možná bychom mohli udělat nějakou výzvu tady na Kissu. Možná bychom mohli vyzvat ranní Kiss, odpolední Jump, možná i moji maličkost. Až se všichni kysáci sejdeme třeba v O2 aréně na naší listopadové akci Millennium Explosion, možná bychom to tam v šatně mohli udělat. Za jak dlouho si myslíte, kysáci, že byste zvládli sníst burrito? Jo, představte si tu placku, že jo, zabalenou, uvnitř je to maso a tak dále a tak dále. Tak Britka porazila asi 8 let starý rekord. Britka Leigh Schutkever drží další nový Guinnessův světový rekord v nejrychlejším snězení burrita. Celého zvládla spořádat za pouhých, já to video viděl, za 30 vteřin a 75 setin sekundy. Jako já jsem se snažil jednou sníst českou tatranku do jedné minuty. Nejde to. Teda takhle, jde to, ale dokáže to jenom málo kdo. Když jsem viděl, jakou trubku drží v ruce tahle Britka, tak jsem to typoval tak na 3 minuty. Takže oficiálně vyzývám kolegy Rádia Kiss. Kdo z kysáků tady, z moderátorů, sní nejrychleji burrito? Já už vím, kdo vyhraje. DJ Bassliker.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss.

Kontrolní otázka, kysáci, kdo už má doma PlayStation 5, zvedne ruku teď? Nikdo? No samozřejmě, protože vychází až 31. ledna 2027. A já tady mám úplnou novinku. Pozor, PlayStation 5, tahle ta konzole se má prodávat bez příbalového ovladače DualSense, který by si tak noví hráči museli koupit zvlášť. Sony totiž tím má chtít snížit základní cenu celé konzole, především pro ty, kteří už kompatibilní ovládač vlastní. Novinka ale mezi hráči vyvolává pořádnou diskuzi. No jo, no. Jako já si myslím, že každý, kdo měl třeba 4 nebo 3, tak má ještě staré ovladače. A nebo co? Nebo je pak objednáme z Číny za polovičku. Ale jestli to bude fungovat, to už je vaše riziko, přátelé. No tak do 31. ledna čekáme. Čekáme a pak se uvidí. Bastille.

Z Dopo Odpo je už to opravdu úplně vše. Další skvělá muzika pokračuje po 14. hodině. Magda, Radek Hrdina a vy si to užijte. Budu se těšit zítra, to už bude pátek. V pátek v 10. Radio

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Přátelé, vydáme se spolu nejdříve na dálnici D1. Bouralo se tam totiž ve směru na Brno, je to na 44. kilometru a bouralo se na D1 i ve směru na Prahu, je to 61. kilometr. Jedna dopravní nehoda je i v Ostravě v ulici doktora Martínka.
2: Pojďme do Plzně, Chebská ulice, tady se bouralo a počítejte se zdržením. Dále je to v Lounech Slovenského národního povstání, ale než jsem to přečet, tak určitě už to odklidili.
1: Tak šťastnou cestu s Rádiem Kiss.
0: Rádio Kiss, filmové tipy.
3: Byl nejslavnější a nejúspěšnější krasobruslař v československé historii a přesto kariéru ukončil ve 22 letech. Životopisný příběh Ondreje Nepely si nově můžete zkouknout na Prima Plus. S Josefem Trojenem a Zuzanou Maurery v hlavních rolích se snímek zaměřuje na Nepelovu cestu od talentovaného chlapce ke zlaté olympijské medaili a také na jeho zápas s očekáváními společnosti. Ondrej Nepela a příběh, který jste neznali. Z Kisu Nepelu doporučuje Katka Čepelíková.
4: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
5: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Tiket Energylandy PL.

0: Počasí.
1: Napříč republikou je pro dnešek většinou oblačno a jen výjimečně se vyskytnou slabé přeháníky. Nejvyšší teploty máme mezi 17 až 21 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Obvodní soud pro Prahu 3 bude znovu rozhodovat v kauze Dominika Feriho, která se týká údajného dalšího znásilnění. Městský soud v Praze zrušil předchozí rozhodnutí, kdy Feriho prvoinstanční soud zprostil obžaloby. Vyplývá to z databáze Infosoud. Státní zástupkyně tvrdila, že si Feri v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Podle soudu se ale nejednalo o trestný čin. Následně se žalobkyně odvolala a stejně tak i Feri. Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, když vyrovnal rekord července 2023. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu činila 16,96 stupně Celsia a byla o 85 stupně nad průměrem z let 1991 až 2020. Uvedla to služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. A teď zpátky domů.
2: V Chebu pokračuje stavba nového mostu přes železniční trať. Na místě pracuje obří jeřáb, který postupně skládá ocelovou konstrukci mostu jako stavebnici. Jde o jednu z nejvýraznějších částí celé stavby. Práce mají pokračovat v dalších dnech, kdy se budou na místo osazovat další části konstrukce. Z Chebu Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová neuspěla s odvoláním proti odebrání neutrálního statusu a nadále nemůže startovat v mezinárodních soutěžích. Valijevová se začátkem roku vrátila po odpykání čtyřletého trestu za doping a začátkem srpna neutrální status pro sezónu 2026-27 dostala. Mezinárodní bruslařská unie ale její případ znovu prověřila a status jí odebrala. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jump.
3: Naprosto správně, odpolední jump už je nachystán na svých místech.
4: Při čtvrtku Magda Radek, jdeme na to, hezký odpoledne.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: 14. hodina nám odbyla, samozřejmě nějaká ta minutka k tomu navíc. No a samozřejmě startuje čtvrteční už to odpolední jam. Hrozně to letí tenhle týden, mám pocit.
1: Je tady malý pátek, my vám přejeme moc hezké odpoledne z Rádia Kiss a pojďme do kalendáře, tam svítí Irma. Irma má dneska svátek, všechno je nejlepší. Jestli pak víš, odkud pochází hlavně prapůvod tohle jména země.
0: Člověče, to jsi mě dostal.
1: Zkus něco plácni.
0: Ty jaký hebrejský?
1: Ne, Němci.
0: Němci.
1: Člověče, němčina a jsem rád, že zůstala jenom Irma.
0: Ano.
1: Protože prapůvodně je to souvislost ze jmény Irmgarda, Irmtraut a Irmhilda. Musím říct, že Irma dobrý.
0: Irmhilda je skvělý, to mě baví, čověče.
1: No ne, jako úplně vidím, já si vždycky představím na těch dětech, jo. Mm-hmm. Jak se narodí a teďka na první krůčky a ty na ní... Irmhildička!
0: Ale i tak je to hezký. Irmi všechno nejvíc nejlepší a za chviličku Kiss Hit v jedné vteřině.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kissu.

0: v jedné vteřině.
1: Je čtvrtek, to znamená dneska to vychází na Magdu. Hádat můžete společně s námi na dálku. Pokud by Magdě se nezadařilo poznatky z hity v jedné vteřině tady u nás na rádiu ke svobodním jumpu, tak mobilní aplikace přijdou na řadu. Ale nedávno tato kapela tady vystoupila, já jsem na ní byl. Nebo není to tak dávno, jo, takhle. Jinak tady byla v létě, koncertovala taky, myslím, že na nějakém festiáku. Dokonce pojednává ta písnička, volně přeloženo, o spodním prádle v autě. Jo?
2: One Republic.
1: Ještě jsem ti chtěl dát napovědu.
2: Ano.
1: A to je, že v názvu mají X, mimo jiné. Tak moc není.
2: Dobře.
1: Veď se toho prádla.
2: A jakýho?
1: Hned to uslyšíš, jak to pustíš.
2: I wanna miss you, Roxette! Je to Roxette.
1: A Sleepy v mém autě, jak se tam dostali, nevím. Jak jsem říkal, je to volně přeložený samozřejmě. Jinak samozřejmě Maruška, která byla nahrazená po smrti. Já jsem rád, že vlastně frontman Harry vlastně to dal dohromady zase jezdí z Roxette, byla by škoda.
2: Já ti dám spodní prádlo v autě, Sleepy in my car. Ale ulevilo se mi, že jsem tuhle pecku poznala. Kiss it. Kiss it. Kiss it.

0: všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
0: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7 000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Ladíte Radio Kiss a my se za malou chvíli podíváme na jeden unikátní rekord. Rekord, který já bych asi nechtěla překonávat.
1: Ani já ne, my jsme se tady shodli, že i kdyby prostě, možná, kdyby někdo položil na stůl 1 000 000 euro, možná bychom se překonali, ale něco nám říká, že ani ten 1 000 000 euro, aby jsme to dokončili, by nestačilo, protože tohleto je neuvěřitelný výkon jako blázen. Ve vší úctě.
0: Já teda opravdu nechápu, jak to vůbec ten dotyčný dal, prostě. Mě to hlava
1: ale
0: nebere.
1: Ale hlavně, za jak dlouho to dal, až vám to řekneme, jako... Nerozumím tomu, nechápu. Ne. Za chviličku, na Kisu.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Světový rekord, no tak to my tady máme samozřejmě rádi a koukneme na to, možná by Branky Jump, nebo Branky Body Jump si to zasloužilo, ale my jsme řekli, že si to zaslouží ještě víc toho prostoru u nás taky jsou, protože tohleto je neuvěřitelný. Sportovní výkon, bez legrace, teďkon, borec, jestli víte, lidově se tomu říká angličák.
1: Ano.
0: Jo, to znamená, že je to takový to, že stojíte, uděláte dřep, z dřepu do kliku, nohy zpátky a zase nahoru a poskočíte.
1: Každý to podle mě na základní škole musel absolvovat při tělocviku, prostě angličanky jsou jako jedna z nejhorších věcí, kterou jsme dělali.
0: Leta jsem chodil Spartan Race, jo, a tam je to za trest.
1: No.
0: Nebo bejvalo, nevím jak dneska. Nicméně, tohle je cvik, který není úplně oblíbený.
1: Ne.
0: Ale tady je atlet, borec, který se rozhodl, že právě v těchto těch angličácích takzvaných překoná 42 kilometrů, to znamená plus minus maraton. A překonal. 42 kilometrů plus, přátelé, odskákal v angličácích. Ani jednou nic jiného nedělal. Nepopošel, nepopoběh, nic, jenom angličáky. Jenom kolik mu to trvalo, kdybyste to chtěli překonat.
1: Zkuste to.
0: 155 hodin, 44 minut, 51 vteřin a je to nový světový rekord a překonávat se bude sakra dlouho.
1: Přátelé, já jsem viděla video toho dotyčního, který to doskákal, teda těch 42 kilometrů. Jako pardon, ale ten kluk vypadá, že je úplně v pohodě.
0: Ale úplně, jako kdyby prostě přesděl před hoďkou, tyjo.
1: Jako kdyby udělal jenom tu rovinku, víš, na tom okruhu.
0: Po 100
1: prostě.
0: Metrech by mi upadlo úplně všechno.
1: Mě po 10 angličáci.
0: Jenom kdybyste si to chtěli přepočítat, už jsme to udělali za vás, přátelé, je to cca 6,5 dne, když půjdete v kuse.
1: Hezky, tak to zkuste.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Radio Kiss.

0: takže je to asi stoplý, bude se tam dělat kolona na Vinohradech.
1: Kubo, děkujeme moc krát. Bouralo se i na dálnici D1 ve směru na Brno, je to 44. kilometr. Jedna nehoda v Uherském Hradišti v ulici Všehrdova.
2: Jičín, 17. listopadu, dále se podíváme na okres Jablonec nad Nisou, přímo v Desné, je to Údolní ulice. No a v Praze, Štefánikův most, směr Staré Město, nehoda, je to tady neprůjezdný, blokuje

0: víkendu odvysíláme. Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.

0: Co je korfbal?
1: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
0: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
1: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
0: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
2: Rádio KIS počasí.
3: Napříč republikou je pro dnešek většinou oblačno a jen výjimečně se vyskytnou slabé přeháníky. Nejvyšší teploty máme mezi 17 až 21 stupni Celsia.
2: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
3: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje dočasně zakázala kvůli epidemii gastroenteritidy přijímat lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích nové klienty. Hygienici tam evidují přes 170 případů onemocnění. K tomuto kroku přistoupili, aby zabránili dalšímu šíření akutního onemocnění vyvolaného noroviry. Mimořádné opatření bude platit od 15. září. Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským při odletu z Moldavska do Norska na pohřeb zesnulého krále Haralda V. málem zasáhl dron. Zdroj agentury AFP ze Zelenského kanceláře ale informaci zlehčil s tím, že šlo o obecný letecký poplach a prezidentovi nehrozilo žádné nebezpečí. Mluvčí moldavské vlády později podle agentury Reuters uvedl, že letadlo dostalo povolení vzlétnout až poté, co byl potvrzen dopad ruského dronu, který narušil vzdušný prostor země. A teď zpátky domů.
4: V Liberci se na krátkou dobu otevře tajemná vila, která kdysi sloužila jako plicní sanatorium i dětská psychiatrie a byla dlouhé roky veřejnosti nepřístupná. Návštěvníci si ji budou moci prohlédnout ještě před plánovanou rekonstrukcí. Poté se promění v luxusní hotel a získá tak novou podobu i využití. Pro KIS Lucie Sinková.
2: Sport.
3: Argentinská hvězda Lionel Messi z Interu Miami v MLS podruhé za sebou vyšel střelecky na prázdno. Při remíze 1-1 v Chicagu se ale alespoň přihrávkou podepsal pod vyrovnávací gól. Zprávy v jedné minutě připravila Blanka Holoubková.
5: Hodinka další, druhá v pořadí od polního jumpu na startu.
6: Je tam Gladiátor, nebo taky Daft Punk.
2: Nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: Posloucháte Rádio Kiss, máme krátce po 15. hodině. Za malou chvíli tady bude řeč o jedné velmi, velmi, ale opravdu velmi zajímavé svatbě. Ty máš se svatbama zkušenosti, protože samozřejmě moderuješ, že jo, a tak dále. Takže si asi už ledas to zažil, ale podle mě tohle si ještě nikdy nezažil.
1: Tak počkej, co to může být? Jakože... No? Jako velký vejšplech, jo?
0: Je to neskutečný a vlastně, má to vlastně jako šťastný konec, ale nemuselo to tak vůbec dopadnout.
1: Svěče, no tak na svatbách opravdu se dá začít, ale racos jako DJ a svatební moderátor, ano, ale i hosti můžou zažít, jako dalo by se z toho udělat jako prima film, ale my si počkáme na to tvoje za malou chvíli na Kissu.
2: Jump, jump, odpolední jump, Kiss.

0: Ach, ta láska.
1: Ta láska.
0: A hlavně ty svatby, to někdy může být tak krásný.
2: Může to být nádherný a všechny svatby, které jsem zažil, byly krásný, krásný nevěsty, ženichové, příbuzní nastrojení a samozřejmě ty místa, je nádhera.
0: Jednu takovouhle svatební fotku sdílela i jedna dívka na internetu, a to svatební fotku svých rodičů. A pobavila vlastně internet tím, když se svého táty zeptala, proč na vlastní svatbu dorazil v obyčejně pruhované košili. Jeho vysvětlení znělo: tvoje máma mě pozvala na svatbu, ale neřekla mi čí. Byla naše.
2: To je neuvěřitelné.
0: On netušil, že jde na vlastní svatbu.
2: On byl ženich. Do poslední chvíle nevěděl. Prosím tě, měli spolu něco? Nebo jako
0: no
2: to
0: ona,
2: si vzal?
0: Tak ona, oni byli jako spolu, oni byl pár, že? Takže ona prostě svýho kluka tehdy, jo, prostě frajerka, prostě tak pozvala svýho přítele na svatbu.
2: A on si myslel, že bude dělat doprovod svý tak frajerce, ale ona byla nevěsta a on najednou se proměnil v ženicha.
0: Mm-hmm. No. Ale padlo to tak, že se opravdu vzali a jsou už spolu šťastný.
2: Ty jo.
0: Čověče, dal bys
2: to? Je takový jako postavení před hotovou věc. Na druhou stranu, jestli jí měl rád, ona jeho, evidentně asi ano. Tak jo.
0: A chce to kuráž, víš, jako od té ženský, že...
2: Koule,
0: to
2: veď.
0: Doufejme, sebra, že veď? Jenom obrazně řečeno.
2: No, nebyli z Tajska?
0: Ne, připadalo mi, že to bylo nějaký Mexiko, nebo něco takového.
2: Mexiko, dobře.
0: Jo.
2: Takže, ať jsou šťastný. A holky, když se ten váš nemůže rozhoupat, tohle je cesta.
3: Odpolední jam. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: kávy.
1: Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Jo, jo, jo, prezident Fifi, ten to má trošičku nahnutý. Co trošičku? Asi trošičku víc, no.
2: Je to tak, protože my jsme tady o tom informovali průběžně, tak jak mu odpadají ty, kteří by zrovna potřebovali mít na své straně při volbě na jaře roku 2027. Je to 18. března, takže už to úplně jaro nebude, ale dejme tomu. Nicméně v Rabatu se bude zase hlasovat o tom, kdo bude šéfovat Fifi. No a teda současný šéf Fifi Gianni Infantino to má hodně nahnutý, protože dnes oznámili oficiálně, co se týče francouzské fotbalové federace, že i Francouzi dávají od něj ruce pryč, a to vlastně ještě před měsícem říkali, že ano. Dnes ale oficiálně vydali stanovisko, že nebudou podporovat právě při nadcházející volbě Gianniho Infantina. No, hroutí se mu to.
1: Hroutí se mu to, no vidíme, jak to teda dopadne, ale teď to momentálně vypadá fakt bledě.
2: Jinak, kolik je potřeba mít jakoby pomyslných hlasů, když to takhle řeknu, tak aby obhájil, musí mít 106 z 211 členských svazů na své straně.
1: Takže víc než půlku.
3: Já nic jsem neplatil, ta částka absolutně nesouhlasí.
0: Pranky Body Jump na Rádiu

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: A dnes v 7 ráno jsem i já u toho byla přítomna, když se házelo naší hrací kostkou. Házela teda Tereska, naše zprávařka, co dělá zprávy, a drželi jsme jí všichni palce, aby padlo co největší číslo. Jaký číslo padlo, to se dozvíte za chviličku. Nicméně ano, naše soutěž 7 v 7 jede od pondělí do pátku, každý všední den v 7 ráno.
2: Jak to dopadlo dneska? Já si myslím, že vůbec ne špatně, protože dovolal se Honza jako třetí a tu šanci prostě dostal a dočkal se čeho?
3: Teď. Je tam trojka, takže vyhráváš 3000.
4: Super.
5: Výborný.
1: No, krásný 3000.
2: Trojka.
1: Přesně třeba 3000, nebo i víc. Můžete mít už zítra, zase v 7 hodin ráno.
2: My vám držíme palce.
6: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
7: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
6: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Dopravních informací máme opravdu spoustu, a to přímo od vás. Karel ví o nehodě.
2: Aktuálně nehoda mezi Branišovicema a Pohořelicama, to znamená směr Znojmu Brno, dva osobáky v sobě. Je tady objížďka, zdržení zhruba 20 minut.
3: Moc krát děkujeme. Pavel ví o kolonách na D1.
4: Prosím tě, ta kolona na té D1 směrem na Brno, to už má 13 kilometrů. Teď jsem jel v protisměru, je to plný kamionů a aut. Tak kdo může, tak ať si jde někde jinde.
1: Verče nám to ještě potvrzuje.
5: Ahoj Kysáci, jedna dopravní dálnice D1 směrem ven z Prahy. Zhruba od 27. kilometru až po zhruba 50. kilometr pro kamiony úplně stojí a osobáky v levém pruhu jedou pomalou souvislou kolanou.
3: Verčo, moc krát děkujeme, a další je David, kdo ví o koloně.
6: Kdo jedete z Vysokého Mýta na Litomyšl, na Svitavy a dál na Moravskou Třebovou, tak se nachystejte na velký zdržení, stojí to úplně všude, ve zúženích, a tam, kde se pracuje, jsou ještě nehody, takže ta cesta je peprná.
1: Děkujeme a šťastnou cestu.

0: Který je ten tvůj? Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin.
1: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Tiket energylandia.pl.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
0: Radio Kiss počasí.
3: Zítra bude zpočátku zataženo s občasným deštěm a během dne pak bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty očekáváme mezi 16 až 21 stupni Celsia. Na Moravě bude kolem 15 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Řidiči by se mohli od příštího roku dočkat dálniční známky, která by platila 24 hodin od zakoupení, nikoli jen do půlnoci daného dne jako nynější jednodenní známka. Počítá s tím doporučení sněmovního hospodářského výboru k vládní novele zákona o pozemních komunikacích, která má od příštího roku zastavit pravidelné zdražování dálničních známek. Sněmovna ji dnes projednala a odnesla do třetího čtení. Opozice to kritizuje jako populismus a rozpravu kvůli tomu provázely spory. Na palubě nákladní lodi plující pod zahraniční vlajkou v čínském přístavu dnes vypukl požár, který si vyžádal velké ztráty na životech. Čínský prezident vyzval k okamžitému pátrání po pohřešovaných a k zahájení záchranných prací. Není zatím jasné, zda se ho podařilo uhasit a něco bylo jeho příčinou. A teď zpátky domů.
4: Lucie ze Zahrádek na Českolipsku se vydala na pěší cestu dlouhou 3,5 tisíce kilometrů napříč Evropou. Chce tak upozornit na příběh malého Páti a pomoci mu získat potřebné peníze. Na cestu se vydala sama, společnost jí dělá akorát její chihuahua Bára. Celá pouť má trvat zhruba 5 měsíců. Pro Kiss Lucie Sinková.
0: Sport.
3: Slalomářka Tereza Kneblová skončila ve finále světového poháru druhá v časovce kajak krosu. Dnes i v celkovém hodnocení disciplíny nestačila jen na Dela Suovou. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
5: Blani, za zprávy ti moc děkujeme, je tady druhá polovina odpoledního jumpu.
6: My se na ní těšíme stejně jako na muziku, jako třeba teď Timberg.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, mám pro vás dobrou radu. Pokud jste dneska ještě nic nejedli a máte teďka na něco dobrýho chuť, tak to zkuste zvládnout v několika příštích minutkách, protože my se za chvilku podíváme na jeden případ do jednoho fastfoodového řetězce, kde si zákazník prostě objednal něco k jídlu, že jo, a teď jak to začal papat, tak tam objevil něco, co tam fakt nechceš. A myslím si, že ho velice rychle přišlo chuť.
1: Mě napadá celá plejada věcí, co tam nechce.
0: Dobře, tak...
1: Mně stačí rajčata, už to nechce.
0: Až takhle?
1: Já nemám rád rajčata, no.
0: Je.
1: Ale to samozřejmě neznamená, že to budu kazit někomu jinému.
0: Ano.
1: To je jenom můj problém. Ale to asi nemyslíš potravinu.
0: Nemyslím
1: nebo
0: potravinu.
1: Možná to je k jídlu, ale...
0: Není to k jídlu.
1: Nechceš to.
0: Ne. No, jak proko? Není to úplně běžně k jídlu, ale hlavně, pokud tahle ta věc byla použitá, no tak potěš pán Bůh.
1: Ježišmarja. Tak za chvilku.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kissu.

0: Ameriky do Houstonu, do města Houston. Představ si, že si zajdeš takhle do nějakého fast foodu, objednáš si tam smažený kuře. Není to z toho fast foodu, kde dělají smažený kuře nejčastěji?
1: Jak to říká můj mladý, když jedeme okolo, tak je to kuře fláknuté cihlou.
0: Ano, tak je, no. je to jiný smažený kuře. Jo, a teď si takhle donesu ti to prostě v té krabici nebo v něčem, že jo, teď to začneš baštit a teď žvejkáš, říkáš si, co to je, jaký gumovič.
1: Já už to žvejkám půl hodiny.
0: Co to je, prosím tě? No, tak si takhle...
1: To je od Viliho Vonky nekonečné kuře.
0: Čověče, to by bylo fajn, kdyby to takhle bylo, ale bohužel.
1: Ne.
0: Dotyčný, který takhle žvíkal a přišlo mu to nějaký divný, tak po chvílce vytáhnu z úst, přátelé, kondom. On měl ve smaženém kuřeti zapečený použitý kondom.
1: Třeba to bylo od kohouta.
0: Takhle velký.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední Jump. Na rádiu KISS.

0: pojďme vás teďka, kysáci, trošku nažhavit a nažhavit na naší facebookovou soutěž, protože tam právě soutěžíme s firmou Hot Pepper Sprague, pozor, o 20 000 korun na letenky.
1: Na letenky, přátelé, kdyby nějaký vykuk, jako já vyhraju a budu mít 20, nikam nepoletím. Ne. Je to na letenky a to už je podle vašeho výběru, takže vy si ukážete prstem, jo, kam to bude a na to budete mít těch 20 000 korun. Jeden jediný z vás. Hrajeme do pátku do 18. hodiny, takže pokud máte čas a volno, možnost třeba, jo, abyste neporušili třeba pravidla, takhle to myslíme, nějakého silničního provozu nebo tak podobně, tak vlídněte na Facebook Rádia Kiss a tam to máte za můj odhad 20 vteřin hotový.
0: Takže zítra budeme vyhlašovat, držíme palce.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Rádiu Kiss. Check it out, check it out.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Řidičské umění, no někdo ho má lepší, někdo horší, no co si budeme, 100 lidí, 100 chutí, vy to znáte. Přece jenom každý jsme dobrý na něco jiného, ne na všechno můžeme být dobrý. Ale přece jenom tohleto to chtělo teda a kuráž, protože tohleto zvládnul tenhle ten borec z jednoho anglického hrabství, wow. Klobouček dolů, protože já znám lidi, kteří bourají třeba 300 metrů od baráku, jo, a jsou zdravě, vlastně úplně v pohodě. Tenhle ten chlap ale je slepej. Je slepej, přátelé, navíc byl nalitej a zvládnul to za volantem 240 kilometrů.
1: To mi vysvětli, jak je tohleto pro boha možný. Ty popíráš všechny přírodní zákony.
0: Dostal podmínku, trest 36 týdnů za řízení pod vlivem alkoholu a bez řidičáku, protože na konci června letošního roku ujel za volantem přes 240. To přece není možný. To jel rovně prostě a projížděl baráky, nebo...
1: Jako to je, to tam mají nějakou jako anglickou Road 66, která vede jenom furt rovně, že prostě nemáš šanci jako někde nabourat, zatočit a tak, nebo já nevím.
0: Jedno vysvětlení je takové, jo, že to nebylo ve městě, protože policisté zastavili večer 29. června na dálnici u jednoho města auto, které nebezpečně křižovalo mezi pruhy, jo, takže ze strany na stranu, ale nějak to prostě dával. No a za volantem našli, objevili, legitimovali nevidomého 50-letého Anthony Halla, který do auta usedl po opilické hádce s partnerkou. Měl toho dost a prostě říkal, jedu. Přitom zapomněl, že je slepej.
1: Evidentně má nějakou čuch na silnici, nebo to nejde
0: prostě. Já, ale pozor, to je dost možný, že třeba cedí pruhy.
1: Ano.
0: Jo, myslím na silnici.
1: No,
0: a teď jako se tak nějak jako trefí.
1: To je hustý. To je hustý. Klobouček
0: dolů. To je blbý, když je to přerušovaný, veď?
1: To je ono.
2: Jump. Jump. Odpolední Jump. Kiss. Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Po hodince opět dopravní informace. Má javí okolo ně na silnici 35?
2: Jenom bych chtěla dát vědět, že na silnici číslo 35 mezi Valašským Mezříčím a Hustopečem a na takové té dlouhé rovné cestě je nehoda. Stojím tu v koloně už asi 5 minut.
1: Děkujeme moc krát. Zbyněk.
3: Kdo jedete na Mladou Boleslav, tak v odbočovacím kruhu na 4 kameny směrem na Mladou Boleslav z Prahy stojí pán a mění gumu, ale je těsně v tom odbočovacím pruhu a není vidět. Málem se do něj vletěl, takže pán by si za prvý měl víc označit auto a za druhý by si dejte pozor, protože je to fakt těsně před tím sjezdem na 4 kameny.
1: Děkujeme moc krát, vydáme se ještě na dálnici D1, jsou tam dopravní nehody. Jedna na 189. kilometru ve směru na Prahu a druhá 29. kilometr Brno.
4: Pojďme se podívat do Českých Budějovic. Érošického tady se bouralo stejně jako v Teplicích, Masarykova třída.
1: Před námi ještě jedna hodinka odpoledního jumpu.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
5: Tom po smrti manželky zbalí sebe a svého 8letého synka Jakea a odjede z města začít nový život. Výběr nový lokality se ale taťkovi moc nepovedl. Nejdřív zmizí cizí malej kluk a potom i Tomův mladej. A způsob únosu nápadně připomíná vraha přezdívanýho na šeptávač, který byl dopaden před 20 lety. Do případu se tak musí vložit i policajt, který má na případu i velmi osobní zájem. V hlavních rolích Robert De Niro a Michael Keaton. Velká Netflixová pecka na šeptávač už teď ve vašich modrých obrazovkách. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: počasí.
1: Zítra bude zpočátku zataženo s občasným deštěm a během dne pak bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty očekáváme mezi 16 až 21 stupni Celsia. Na Moravě bude kolem 15 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Zatímco loni se o přítomnosti hřibu štíhlotřeného v českých lesích spíše spekulovalo, během letošní houbařské sezóny se zdá, že už je jasno. Je tady. Pro CNN Prima News to potvrdila mykoložka Tereza Tejklová. Zmíněný hřib s nápadně vysokou nohou a malým kloboučkem pochází až ze Severní Ameriky. Do Česka postupně dorazil z Pobaltí. Jde o jedlou, ale zároveň silně invazivní houbu. Experti se proto obávají, že bude vytlačovat původní oblíbené druhy. Dcera severokorejského vůdce Kim Jong-una, která je podle jihokorejských zpravodajů připravována jako jeho nástupkyně, má nejspíš mladšího sourozence. Uvedla to jihokorejská zpravodajská služba. Pohlaví dítěte není známo. Jihokorejská rozvědka už dříve uvedla, že Kim Jong-un má pravděpodobně 3 děti. Nebylo ale jasné, v jakém pořadí se narodili. A teď zpátky domů.
2: Na Táborsku začala naplno letošní houbařská sezóna. Úspěšné výpravy houbařů dokazují, že v lesích je po vydatnějších deštích dostatek hub. Lidé si z výprav odnášejí plné košíky a podle všeho by se situace měla v dalších týdnech ještě zlepšovat. Nejvíc rostou praváci, hřibkovář, růžovky a babky. Z Táborska Lucie Sinková.
1: Sport. V 6. nejvyšší turecké fotbalové soutěži našli recept, jak se stát přes noc slavnými po celém světě. Tamní klub Turgutlu Sport angažoval na pozici hlavního trenéra teprve 22-letou ženu, což vzbudilo velký rozruch. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
3: Krátce po 17. hodině startuje ještě jedna hodinka odpoledního jumpu na Kisu.
4: Dáme si Kygo anebo Captain Jack.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: minutek po 17. hodině ještě stále zdraví Magda Vronková, taky Radek Hrdina. No a v kalendářích, jak už jsme dneska jednou zmínili, ale sice úplně na začátku, je tam tedy Irma a ty jsi říkal, že ještě nějak Irma Hilda.
1: Irma Hilda, Hirdele, něco prostě je to z germánský, němčina a tak dále, aha. Takže zaplať vám, že to zkrátil jenom na Irma, aha. Ve vší úctě k Irmám, protože co si budeme jako Irma Herma Hermendet, jo. To je jako takový miminko prostě nechceš.
0: Ty
1: nebo takhle miminko chceš, ale nechceš ho takhle pojmenovat. Jako.
0: Ty jsi to trošku přeměl jako takže, Irma.
1: Takže zase, jo, když řekneš Irma, dobrý, Irmičko, dobrý.
0: Ano.
1: To už je fajn.
0: Irma Hildičko už je
1: ale dílý. Jako Irmar Hinde Brande, poběž, ty jo, tak to si myslím, že jako...
0: Kysáci, ještě necelá hodinka společného času nás čeká.

0: Víte, že?
1: No tak dneska už jsme mluvili o tom, že jeden frajer takzvanými Angličáky překonal 42 kilometrů, to za jeden Angličák za druhým, trvalo mu to 155 hodin, je jediný na světě, taky který blb by to chtěl dělat znova, viď?
2: Asi tak.
1: Ale já tady mám dalšího, to by mohly být, kdyby byli ze stejné země snad i bratranci, ale tohle to je Jihokorejec. Přátelé, jihokorejský voják překonal světový rekord v počtu přítahů na hrazdě, to znamená z chyby.
2: Ano, jasně.
1: Ano. Za 24 hodin, už jenom ta nálož, jo, to je strašný, jich udělal 11 707. Tu postavu má teda neuvěřitelnou, ale sorry, kolik uděláš přítahů?
2: Já?
1: No.
2: Kdysi dávno jsem se přitáhla 10krát, teď už se na to jenom podívám a vzdávám to.
1: Já už jsem to dlouho neskoušel, zkoušet nebudu, ale 11 tisíc.
2: Halo.
1: Si děláš legraci?
2: Upadly by mi ruce.
1: Au, všechno by mi upadlo.
2: Ne, neblázněte, buďte normální.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
4: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

0: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
3: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až
0: 7000.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Pojďme se kouknout do světa basketu, protože samozřejmě teď to tady jako lítá zprava doleva. Nebudeme mluvit teď v tuhle tu chvíli o české basketbalové reprezentaci jedné nebo druhé, ale americké basketbalistky dál ukazují na světovém šampionátu svoji dominanci. Ve čtvrtfinále v Berlíně absolutně smetli Maďarsko a po výhře 108-56, což je teda velký rozdíl, postoupili do semifinále. Na mistrovství světa tak Američanky drží neskutečnou bilanci, kdy nepoznali porážku od semifinále v roce 2006. Poprvé od roku 1953 si o medaile na mistrovství světa zahrají Francouzky, které si poradili s obhájkyněmi stříbra z Číny. Ty bláho.
2: Od roku 1953 si říkal?
1: Ano, 73 let to trvalo. Takže Francie je teď na nohou a bude samozřejmě svým francouzským holkám fandit a držet palce, aby to vyšlo.
2: Tak snad jo.
0: Jordan, Johnson, O'Neal, Branky Body Jump na Kissu.

0: Přátelé, David Guetta a taky Milky nám právě teďka dohráli a pro nás s Radkem to dneska opět znamená, že
1: to znamení.
0: Ano, že my dva se chystáme domů, protože odpolední jump v tuhle chvíli už se nachýl ke svýmu konci.
1: My se loučíme, necháme vám tady Vojtu Sklenáře a samozřejmě 4 hodiny k tomu, kdy si můžete nechat něco zahrát. Můžete zahrát někomu třeba ke svátku, k narozeninám, k nějakému jubileu, třeba k narození dítě, nebo si něco veselýho, anebo jen tak. To prostě nemusí být. No a my další písničku budeme věnovat, a to konkrétně Danuš, protože Danuška Kněžíková má dneska narozeniny. Ona psala, že má 38. Já jsem si ale rozklikl její fotografie. Jí je dobrý pade minimálně. Prostě, takže holka, všechno nejlepší, jo, a nelži lidem.
0: Zdravíme Danušku a samozřejmě užívejte se ještě společně tenhle ten večer. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na Rádiu Kiss.

směru do Brna je zdržení už od 29. do 52. kilometru, kde se také zdržíte D2 před příjezdem do Brna, a to od nějakého 3. kilometru. Zdržíte se i na D8, ale jenom lehce mezi 87. a 86. kilometrem, čili směr Praha. Lehké zdržení taky na pražském okruhu na letiště mezi 15. až 19. a také se zdržíte ve směru opačném, čili na D1 mezi 22. až 19. kilometrem.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaelíčku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
4: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
5: Je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
6: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.
7: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Tiket energylandia.pl.
8: Co je korfbal?
9: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
8: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
9: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
8: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel.
9: Korfbal 2026.cz.
10: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.

0: servis Počasí.
1: Zítra bude zpočátku zataženo s občasným deštěm a během dne pak bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty očekáváme mezi 16 až 21 stupni Celsia. Na Moravě bude kolem 15 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Knihovna Václava Havla ponese nové jméno, první prezidentská knihovna. Respektuje přání první dámy a vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. ČTK to sdělil šéf její správní rady David Dušek. Knihovna své nové jméno rovněž zveřejnila na webu a Facebooku. Havlovo jméno instituce užívat nesmí, protože k tomu už nemá souhlas Havlové. Knihovna se také nebude podílet na organizaci prestižní ceny Václava Havla. Japonsko požádalo o opravu nové mapy světa zveřejněné pod hlavičkou OSN. Zemi vadí, že sporné Kurilské ostrovy jsou na mapě vyznačeny stejnou barvou jako Rusko, což podle Tokia vytváří mylný dojem, že jsou součástí ruského území. Novou mapu schválilo minulý pátek valné shromáždění OSN. Japonsko přitom patřilo mezi 164 zemí, které pro její přijetí hlasovaly. A teď zpátky domů.
2: Praha hledá provozovatele koupaliště Motol. Magistrát vyhlásí koncesní řízení, jehož vítěz by měl areál provozovat dalších 12 let. Součástí plánu je také wellness, parkoviště a občerstvení. Koupaliště má rozlohu zhruba 26 000 metrů čtverečních. Vodní plocha zabírá asi 15 000 metrů. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Sparta dostala od disciplinární komise pokutu 600 tisíc korun kvůli chování fanoušků během domácího derby se Slavií v šestém kole první ligy. Baník Ostrava zaplatí poloviční částku, jeho příznivci se provinili v duelu s Olomoucí. Tolik poslední dnešní zprávy na KISu s Blankou Holoubkovou a teď už jsou tady večerní jukeboxy.
3: Tak vítejte na startu, takhle v 6 večer, Vojta Sklenář s vámi, krásný čtvrtek, no a Red 5 pouštím teď na úvod.
0: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Radia Kiss.

0: Rozjeli jsme čtvrteční večerní jukebox na Radio Kiss s datem 10. září, tak vám všem hezký čtvrtek v naší společnosti, no ale hlavně taky ve společnosti vás, kteří se odteď budete ozývat z našeho éteru a budete vybírat tu muziku a posílat ji někomu. Tak pokud máte nějaké přání hudební, sem s ním buď přes náš telefon 210 323 323 a nebo přes naší aplikaci, kam stačí jednoduše poslat hlasovku.
1: Ahoj, prosím, zahraj mi písničku Slovenka. Sedím za tou kulatou lopatou od rána, byl docela náročný den, potřeboval bych ho trošku zlepšit. A písničku bych samozřejmě nekala zahrát pro všechny kamionáky, který jsou na tom dneska úplně stejně jako já. Moc děkuji.
0: No a asi hlavně i kamionáčky, protože tohle byla kamionáčka Martina. Taky hrajem Emily a Marka Vose. Jedna Slovenka. Co bude za chvilku? Nechám se překvapit. No a těším se.

0: hraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. A já jdu zahrát Kamilovi, kterého mám na drátě. Hezký večer ti přeju.
2: Ahoj. Tak já bych chtěl nechat zahrát tu Karmu pro svoji přítelkyni Marušku, která měla v pátek narozeniny, pro Jarušku, která má dneska narozeniny, a všem řidičům, kteří jsou na cestách třeba s dovolený jako my, anebo na tu dovolenou. Šťastný dojezd.
1: A kde
2: a taky
1: jste byli?
2: Svojí zelený rodině, pardon.
1: Kde jste byli, Kamile, na Dovče?
2: V Chorvatsku. Vracíme se z Chorvatska, teď už jsme v Rakousku.
1: Teď už jste v Rakousku.
2: Nějaký 2 hodinky domů.
1: Jasný, no tak hezkou cestu. Dovča určitě užitá, předpokládám.
2: Jo, hele, opálený, spálený, no, krásný.
1: To je důležitý. Prosím tebe, a když teda dáme Karmu, když jedete z Chorvatska, což se hodí, hrajou to tam ještě tak jako v Chorvatsku, když tam jdeš někam třeba do restaurace, jako slyšíš tam třeba Karmu,
2: ale, jenom, nebo ne? Právě, že Karmu jsme tam vůbec neslyšeli.
1: Vůbec, to jsou ostudy normálně, viď. Oni nejsou hrdí na svoji Karmu. To je strašný. Tak já vám ji pustím teď do auta.
2: Děkujeme.
1: Mějte se. Ahoj, ahoj.

0: Ladíte kyse, já vám přeju hezký čtvrtek v naší společnosti. Pátek se nám blíží pro mnohé velmi oblíbený den v týdnu. No a pátek, to znamená zítřek, taky poslední šance pro vás vyhrát něco v ranním kysu.
1: Na

Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Asii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz.

0: od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be
1: happy. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute.

0: jste slyšeli v éteru Rádia Kiss. Koho uslyšíme teď v jukeboxu?
1: Ahoj, prosím tě, stojíme v koloně s dětma, tak nám pust něco, co by nám, aby nám to utíkalo, třeba Shakiru, dík.
0: Tak jo, tak Rianu vystřídá Shakira a kdo bude po Shakiře za pár minut, jaký další jukeboxový song je zase na někom dalším z vás. 210-323-323, zavolejte si o muziku a nebo pošlete hlasovku přes naší aplikaci. Hola!

0: Kiss.
1: Pojďme na náš telefon s číslem 210-323-323. Radio Kiss.
2: Zdravím. Tak to jsem ráda, že jsem se dovolala. Můžu se nechat od vás něco zahrát?
1: A jak se jmenuješ?
2: Monika.
1: Moniko, tak já jsem rád, že ses i představila, nejenom, že ses dovolala. A co bych ti měl pustit, prosím tě?
2: No, upřímně jsem si ani nepočítala.
1: Ty s tím ani nepočítala.
2: Takže
1: voláš takhle jako na blind.
2: Jo, zkusila jsem to, že poslouchám rádio a najednou jsem zaslechla to číslo, tak jsem si řekla, že to teda zkusím.
1: Zaslechla si, že si můžeš zavolat o písničku a nevíš jakou. To je skvělý.
2: Jo, vím, určitě jo, ale teď to bude asi trošičku z jiného soudku a chtěla bych pro Digi Voodoo People.
1: Dáme je, to není problém. Tak kam to pustíme?
2: Určitě pro mýho muže do práce, aby mu to tam líp utíkalo a každopádně pro všechny posluchače.
1: A ty máš jako úplně, Mončo, rádiovou premiéru? Nebo jenom u nás takhle?
2: Úplně komplet.
1: Úplně komplet. Ty jsi ještě nikdy v životě nevolala do žádného jiného rádia? Až dneska k nám?
2: Jakože takhle, zkusila jsem to, myslím, asi dvakrát, ale nikdy jsem se nedovolala. Takže jako
1: nikdy jsi nebyla v éteru. Takže teď ne. Máš svoji fakt jakože rádiovou premiéru, ale krásný, krásný, tak já ti k tomu gratuluju a když to vyšlo jednou, tak už to vyjde pak víckrát. Tak zase někdy a teď tak pro Digi. Ahoj.
2: Děkuju moc krát, ahoj.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Za chvilku 7 večer, tak dáme info, jak to vypadá aktuálně na silnicích. Pokud máte namířeno po D1 směr Brno, tak pevné nervy, protože velké zdržení je mezi 31. až 52. kilometrem, no a potom ještě vás čeká zdržení před Brnem mezi 192. až 196. Ale ani směr na Prahu, žádná hitparáda, nejdřív zdržení mezi 201. a to až 188. kilometrem a potom ještě zdržení mezi 58. až 54. Kde se také zdržíte je D2 před příjezdem do Brna od 5. kilometru, taky menší zdržení na hlavním tahu z Prahy směr České Budějovice a to u Benešova a trošku zdržení i na pražském okruhu směr D1 mezi 22. až 16. kilometrem. Tak vám všem na cestách přejeme pevné nervy hlavně.

0: Machine s DJem Bassnickrem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhuty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem logo.
2: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní při koupi dvou stupenek třetí zdarma. Tiket Energyland.

0: PL.
1: Další hodina nám začíná, hodina 19. S vámi je Vojta Sklenář, hezký čtvrtek přeju, teď Mr. Prezident.
0: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: Načali jsme další juboxovou hodinu, za námi song Don't Stop a taky my nezastavujeme, tady u nás taky jsou a pokračujeme juboxu a pokračovat budeme ještě necelé 3 hodiny. Do 10 do večera je to jenom a jenom na vás.
1: Čau za hranicu, prosím tě od Dimitrio Vegase, všem co jenom bude jedice, díky moc.
0: Tak takhle si můžete přát, to je jeden způsob, aplikace Radia Kiss, pošlete hlasovku, takhle vás pustím a hned vám i pustím muziku. Teď konkrétně Dimitri Vegas, Like Mike a Kašmír a opa, a kromě apky taky můžete volat naše studio.
2: Opa!

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Telefon sem k nám je velmi jednoduchý, 210-323-323. Dovolat se není tak úplně jednoduché, to mi asi dáte za pravdu všichni, ale vždycky se to někomu podaří, teď konkrétně Pájovi. Hezký večer ti přeju.
2: Ahoj, já vás zdravím všechny, i tebe.
1: A jak tvůj večer, Pájo, vypadá? Co děláš?
2: No, jsem po práci, jsem na internetu, sám pívečko, odpočívám, relaxuju.
1: Kiss u toho, takže ideální takhle večer máš a řekl jsi, zavolám si o song a dovolal ses, což je základ, a tím, že ses dovolal, tak bude muzika. Chtěl si kapelu pustit, tak pustím.
2: Jo.
1: Kam poletí, povídej.
2: Kam poletí pro mýho synka Tónička, který měl včera třetí narozeniny a on vás taky miluje moc. Má tady ty tady tu muziku hrozně moc rád.
1: Takže jsi ho naučil na to. Naučil jsi ho na to, Pájo, víš?
2: No, on je asi po tatínkovi.
1: No to je dobře. To je dobře.
2: A hlavně to chci ještě pro dalšího Toníka, který je starší, sice dneska slaví narozeniny, věk asi říkat nebudu, a pak by to bylo pro mýho kolegu Péťu, který je po operaci slepáku, a pro vás a hlavně pro tebe do studia a pro všechny kytáky.
1: Tak já díky, no a oběma Toníkům přeju taky všechno, nej a pouštím muziku.
2: Jste skvělý, děkuju moc, mějte se hezky,
1: taky.
2: Hezký večer a dobrou.
1: Čau.
2: Ahojky.

Posloucháte Kiss, já vám všem přeju hezký čtvrteční večer, no a zítřejší, to znamená páteční večer, tak ten bude ve znamení 4 hodin pecek jenom z milénia. Martin Hovorka zítra mezi 18. a 22. Best of Millennium a třeba bude i tahle pecka. My, Arman van Helden, taky junior senior.

0: Kisu Safri Duo a na Kisu vám hrajeme songy na vaše přání. Je to Jukebox a v Jukeboxu teď taky Julča.
1: Hoj Vojto, tady Julča. Chtěla bych zahrát písničku od Calvina Harrise Smoke the Pain Away pro moji sestru, která už si to dlouho přeje, pro moji mamku, pro mě, pro tebe do rádia, pro taťku, který mimochodem taky poslouchá Kis a spravuje mi pokoj, a pro všechny kysáky. Děkuji moc.
0: No ahoj. Tak si to dáme samozřejmě. Calvin Harris už pode mnou a taky to pustím i Monice, Martinovi, Honzovi a Jardovi. Ty jsou teď na cestě z dovolené. Z Itálie.

0: Paul van Dijk a Foreign Angel, jedna devadesátková záležitost, a tím pádem myslím si, že můžu říct, že jsem splnil další přání, protože František chtěl něco z devadesátek.
1: Ahoj, tady František, zdravím posluchače Rádia Kiss a chtěl bych poprosit, abyste nám zahráli nějakou vypalovačku z devadesátek. Připravujeme motorku na plochou dráhu na první ligu za autoklub Slaný. Teď pojedeme v Kopřivnici, tak ať se nám práce daří od ruky.
0: No tak jo, tak zahráli jsme. A co zahrajeme teď?
2: Ahoj Vojtí, prosím tě. Chtěla bych zahrát i Rager. Mám totiž ještě nějaké povinnosti před sebou a nějak mi dochází energie, tak nějakou nakopávačku pro všechny. Ahoj, hezký večer, Míša.
0: Tak Míšo, já doufám, že energie teď už se ti vrátí. Že bude na 100%. Protože myslím si, že největší nakopávačka od Erasure je právě tahle. Love to Hate You.

0: rádo, odvysíláme.
1: Jsou za námi 2 hodiny dnešního večerního Juboxu, ale ještě 2 hodiny nás čekají. Teď je 8 večer, s vámi Vojta Sklenář, hezký čtvrtek.
0: To nejlepší od 90. let. I v Juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: další hodinu Juboxu jsme načali a já jdu na náš studiový telefon. Ten má číslo 210 323 323, tak ho vytočte, pokud něco chcete. Vytočila ho Jitka, dovolala se, tak já tě zdravím a přeju ti hezký večer, milá...
1: Jitko!
2: Krávo!
0: No to už tam nebylo, to už si řekla ty.
2: To
0: už si řekla ty, to já bych si, milá Jitko, nedovolil.
2: Ne, v pohodě, už jsem si na to zvykla, hlavně od mýho brášky, který mi tak vždycky říkal.
0: Jo.
2: Takže to beru v pohodě.
0: Jasný, tak Jitko, ty jsi chtěla Olgu. Tak ano. Olga Lounová, to je jasný, že jo, jakou jinou Olgu bychom si mohli pustit. Jsem optimista, mám to nachystaný, kam to zahrajeme?
2: Momentálně to zahrajeme hlavně do Žatce.
0: Jako komplet celýmu Žatci, jo, to bude, nebo?
2: No, hlavně bych to chtěla zahrát mojí sestřičce, mýmu švagříčkovi, mému manželovi a mýmu tatínkovi, který je tady teď s náma.
0: Takže máte takhle jako rodinný večer.
2: Rodinný večer, ano. No,
0: tak super, tak vás zdravím všechny a Olgu Lounovou posílám a zase někdy. Ahoj.
2: Tak jo, ahoj.

0: uších máte Kiss, díky moc za to, posloucháte Jukebox a pokud byste si chtěli pustit nějakou muziku, je šance a šance je třeba přes naší aplikaci, kam mi posíláte hlasovky.
1: Ahoj, tady Jarda, prosím tě, my už jsme 10 hodin na cestě z dovolený domů, tak abychom neusnuli, zahrál by si nám Sandstorm od Darude. Děkuji moc, hezký večer.
0: Jardo, zahrál a myslím si, že určitě neusnete. No a hezkou cestu domů, hezký zbytek cesty domů popřeju. A taky mám zahrát písničku pro našeho taťku, kamionáka Čmeláka a pro všechny řidiče, kteří jsou pracovně na cestách, taky dcerkám a to konkrétně od Brigity. Tak jdeme na další jukeboxový song.
2: Radio Kiss.

Posloucháte Kiss, hezký večer všem přeju, myslím si, že určitě nás taky poslouchá spousta milovníků a milovnic kávy, tak jestli byste chtěli kávu, hodně kávy, tak ještě zítra máte šanci.

0: Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.
1: A pokud vy chcete zahrát u nás v Jukeboxu, stačí poslat hlasovku přes aplikaci Kissu, co máte v mobilu, a nebo stačí se dovolat do našeho studia 210-323-323. To je to správné číslo. Tak hodem zvednout. Radio Kiss.
2: Haló, čau.
1: Čau, kdo tam?
2: Tady Lukáš.
1: Lukáši, co bys chtěl pustit?
2: Hele, Moravu.
1: Moravu bys chtěl?
2: Co ty na to? Půjde to?
1: Půjde to.
2: To víš, jo.
1: Kam jí zahrajeme? Na Moravu někam aspoň.
2: Ne, hele, ne. Dej to pro ty tvoje hlasatelky, co dělají zprávy. A já si vždycky strašně těším na tu zprávu, jak řeknou, a teď zpátky domů.
1: To je taková legenda, no. A teď zpátky domů. Že jo, takhle. Takhle.
2: Já normálně už na to čekám, vždycky,
1: jo, že jo. Slyšíš, začátek zpráv a říkáš si, tak počkej, teď bude jedna zpráva, pak bude druhá zpráva a pak bude, a teď zpátky domů.
2: A teď slyším zprávu z ciziny, prostě vůbec mi nezapínám žádný stroj, já dělám dílně a čekám, kdy to řeknou prostě. Jestli náhodou na to nezapomenou, víš co?
1: Škoda, že večer nejsou zprávy, co?
2: No, jo, to je hrozný.
1: A chceš si to říct ještě jednou takhle, ty do éteru, Lukáši, co?
2: A teď zpátky domů.
1: Krásný, krásný. Lukáši, až nějaká naše zprávařka, jako třeba půjde na mateřskou, což se stává, že jo, u děvčat, tak no. Já dám tip, že bych měl zprávaře.
2: Prosím tě, klidně. Jo?
1: Tak jo, tak hraju a měj se hezky. Čau.
2: Taky, čau.
3: A teď zpátky domů.

0: Go West a Pet Shop Boys, to je další muzika, která nám dohrává v éteru Rádia Kiss chvilku před 8:45 večer. No a když nám jedna muzika dohraje, tak další hrát začne a vy jste ti, kteří vybíráte. Tohle je Dominik.
1: Ahoj, já poprosím něco od Eminema. Děkuji, Dominik.
0: Stručný Dominik. Tak jo, Eminema dáme, taky bude do Egypta, kde nás aktuálně ladí Majka a Vláďa, takže hezkou dovču a užívejte večera. A dovolená v jižních Čechách u Písku teď začíná Markétě a Pavlovi, tak samozřejmě i vám. A i vám všem, ať už máte dovolenou, nebo už dávno po dovolené, nebo se třeba ještě chystáte, no ať už děláte cokoliv. Eminem Without Me, tak to je další jukeboxová muzika.

0: Je tu 9. hodina večerní a to znamená, že otevíráme poslední 60-minutovku Juboxu. Vojta Sklenář vám stále přeje hezký večer.
1: To nejlepší od 90. let. I v Juboxech Rádia Kiss.

0: Jubox. Volej studio 210 323 323 nebo nahraj vzkaz přes apku Rádia Kiss.
1: I had the wildest dream last.

0: Kiss.
1: Další muziku si dáme a někoho na telefonu si dáme. Radio Kiss.
2: Dobrý den, já jsem tady poprvé dovolala a já bych chtěla strašně pustit jednu písničku.
1: A jak se jmenuješ?
2: Nela Stradalová.
1: Nelo, ahoj.
2: Můžete tam pustit třeba něco od Imagine Dragons nebo něco takového?
1: A chceš nějakou konkrétní nebo necháš na mě výběr?
2: Třeba Believer.
1: Dobře, tak dáme Believer. A kam to zahrajeme? Komu to chceš poslat?
2: Mý sestře a prostě všem, kdo má rádi to Imagine Dragons a tak.
1: A těch je velká spousta, tak já to hraju. No a hezký večer a zítra asi do školy jdeš, typuju. Co? Typuju jo. Správně, jo? Úkoly, všechno v pořádku, co?
2: Jo.
1: Jo, písemka bude nějaká? Snad ne, v pátek
2: jo,
1: ne.
2: Zítra.
1: Bude, jo?
2: Jo.
1: V pátek písemka.
2: Ještě k tomu z matiky.
1: Ještě k tomu z matiky. No tak ti budu moc držet palce a měj se hezky. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Radio Kiss je s vámi i ve čtvrtek večer, teď je 9:45, tak hezký večer všem, ať už otrávíte jakkoliv a jestli byste takhle večer chtěli něco zahrát, stále máte šanci, tak buď to posíláte hlasovky přes naší aplikaci, nebo voláte naše studio 210-323-323, tohle jsou dvě možnosti, jak se do jukeboxu dostat, no a tohle je Kuba.
1: Ahoj Vojto, náš barman má dneska špatný den. Pošli mu tam prosím tě písničku, latte macchiato, ať mu tam pošle aspoň trošku ten hudební kofein. Díky.
0: No tak jo, tak snad hudební kofein pomůže a barman bude mít už super den a super večer. Tommy Cash na Kissu právě teď. Jdem na něj.

0: rozhodněte o největším hitu skupiny Lunatic.
1: Jestli pak už jste hlasovali u nás na webu kiss.cz, pokud ano, tak říkám dobře, pokud ne, tak říkám zapojte se a rozhodněte o tom v největší anketě, jaká se kdy za dobu existence téhle legendární skupiny konala. No a tím, že zahlasujete, tak nejenom, že přispějete samozřejmě k tomu, že pak se to všechno sečte, ale hlavně máte šanci se dostat na koncert Lunatiků, a to v říjnu, který bude v pražském O2 Univerzum, ale pozor, my totiž 25. září ze všech hlasujících vybereme 3 výherce a každý z nich se společně se svým doprovodem nejenom, že vyrazí na koncert, ale osobně se setká se skupinou Lunatic na obřím koncertě, který bude právě, jak už jsem říkal, 2. října. Tak zahlasujte, běžte k nám na web kiss.cz. A dneska jsem dokonce viděl video a v říjnu v O2 Univerzum s Lunatikama by měl být i Martin Kocián.

0: Poslouchá taky z Jukebox pokračuje a teď pokračuje s někým na telefonu. Radio Kiss.
1: Ahoj Vojto.
0: Ahoj, kdo tam?
1: Tady Petr.
0: Petře, co ti pustím?
1: Mohli bysme zabrousit do Itálie, Gigi Agostino.
0: Mohli. A chceš nějakýho konkrétního Gigiho, anebo necháš na mě ten výběr?
1: No, já bych poprosil posledního Mohikána.
0: Posledního Mohikána, což je song, který zas tak často jako v podání Gigiho se nehraje, takže Petře, máš, jak se říká, velký palec nahoru.
1: Jo, díky moc.
0: Chceš to někomu konkrétnímu pustit?
1: Všem, co mají tady tu muziku rádi.
0: A ty teď řídíš, viď?
1: No, jsem na cestě do práce.
0: Jsi na cestě do práce, takže jedeš na noc.
1: No jo.
0: No tak ať ti uteče, to ti popřeju samozřejmě. A teď už teda poslední Mohikán v podání mistra Gigi D'Agostina. Petře, měj se, ahoj.
1: Jo, díky moc, měj se, ahoj.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Ze čtvrtečního večerního jukeboxu zbývá odehrát už jenom jedna jediná píseň. A jaká píseň to bude, Vašek řekne.
2: Ahoj Vojto, chtěl bych tě požádat, jestli by si mě pustil nějakou písničku od Scatmana. Bylo by to asi pro všechny, co poslouchají, a hlavně i pro vás všechny z Radia Kiss. Děkuji.
1: Tak Vašku, já moc za všechny od nás děkuju, takže děkuju za Romana, za Patrika, za Míšu, za Michala, za Radka, za Magdu. A takhle bych mohl pokračovat hrozně dlouho, protože nás je tady jako psů. Tak Scatman John nám uzavře jukebox, já jsem vybral takovou nemoc profláklou Everybody Jam. No a to je z jukeboxu všechno. Mějte se krásně, hezký zbytek večera a večer pokračuje dál. Po desáté večerní už si dáme to nejlepší z dnešního dne.
3: Hey Louis!
4: Yeah?
3: Is that you?
4: Yes, yes.
3: Oh, I'm Scatman John. Would you like to sing a song, man?
4: Well, sure could.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Večerní jukebox, ten je za námi, a než bude jukebox noční, a to od půlnoci pod taktovkou našeho Lukyho Bláhy, tak si dáme malé opakování dnešního dne. Takže cože zaznělo ve čtvrtek 10. září u nás na Kissu? Třeba moudro od Michala Kavalčíka. Tak to bude v téhle hodině a taky bude i naše ranní trojka, která vám třeba připomněla výročí jednoho legendárního hitu. No a taky vám chtěla i připomenout, co se stalo 10. září. Ovšem, jeden z našich posluchačů to vzal za ně.
2: Chtěl jsem se podívat, co se dneska připomíná, ale je to úplně zbytečný, protože Juraj ten to vzal za mě.
3: Dobré jako ranní specialisti, máme 10. septembra, čtvrtoček, malý piatoček, krásný to deň. A čo sa udialo vo svete v tento deň? V roku 1993 v Amerike bola na stanici Fox odvysielaná prvá epizóda kultovného seriálu Akty X. Roku 2008 kúsok od Genevy bol spustený hadronový urýchlovač. A roku 1652 sa narodil Jan Sladký Kozina. Krásný deň. Čauko, kakauko.
2: Dobrá práce, Juraji.
4: Děkujem, Juraji, za pomoc.
2: Něco tam nezaznělo a vím, že si to chystal včera, Patriku. My si dneska budeme dávat nějaký moc dobrý ranní shot po 6:30. Speciální k dnešnímu dni, ale to si nechám zatím jako překvapko. Tak jo, jedeme dál v playlistu Kissu.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Navíc je tu ještě jedna věc, o které jsme mluvili. Patrik totiž dohledal zprávu o jednom velehitu, který má dneska výročí.
0: Ranní shot.
2: Ranní shot.
1: Dámy a pánové, dneska slaví hit od Nirvány Smells

5 let, tyjo. Možná si někdo z našich posluchačů pamatuje, jaký to byl. Když to slyšeli prvně v životě, to byl mega hit na kazetě. A teď to tady máte pro vás všechny z Kissu.

0: tohle sedlo. To je nostalgie. Nirvana, Smells Like Teen Spirit, dneska 35 let od vydání. 35. narozeniny.
1: Ježíšku, na příšku, na tohle jsme pařili jak svině.
0: Jo, Venco. I Patrik tady říkal, tyjo, já už to nepustil ani nepamatuju na nějakým mejdanu. A už si to hodil do playlistu.
2: Přesně tak, mám to připravený.
3: Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den.
4: Od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Radio Kiss. A teď už je Michal Kavalčí.
2: No krásné dopoledne, kluci. Čau. Můžu na začátek jednu otázečku.
3: To víš, jo.
2: Kde je ten DJ?
3: No ten hrál od 8 do půl devátý, co?
2: No ale já jsem vám psal, že jestli by mohl hrát do 12, že já se chci trošku vyspinkat.
3: Jo, já tak... myslel, že ty si jdeš pro ten telefon za 90 000.
2: No tak už to můžu říct, ne? No, příští týden o to soutěžíme na Kisu, no.
4: Ještě půl.
2: Dvě tera.
3: Máš ve svém okolí někoho, kdo do toho jde, že tohle jako je ochoten
2: znám
3: koupit?
2: Znám některé blázny, kteří půjdou do toho jedna tera, to je jo. Myslím 70 000. No, určitě do toho půjdou, protože budou chtít být jako ti první, no.
3: No. Vidíš, to je důležitý mluvit o té paměti, protože já jsem si myslel, že 90 je startovní částka, ale 90 je ta s tou největší kapacitou.
2: Ano, ano, to jsou dvě tera, to už podle mě máte kapacitu na fotografování tak 5 let života.
4: Ta 256 GB, ta základní verze s touhle pamětí je, myslím, že lehce nad 50 000.
2: No, to je strašně málo peněz, no. Já si koupím dva, já budu jim právě jeden, ten bílej a pak si koupím ten tmavej, no.
3: Kdyby jsme všichni tři se složili, koupili jeden a půjčovali si ho vždycky po týdnech, takhle?
2: Jo.
4: Dovedeš si to představit. Teď se potřebuji přihlásit já.
2: Kluci, teď mám já akci, potřebuji, aby tam bylo vidět, že mám já toho iPhone.
3: Ale to jsme odbočili, jenom novinka ohledně iPhoneu, no a že ty, tento válel Honza, který tu oslavil 18, měl radost. Oni jsou zemědělci. Jo, Jana, Honza, Leoš mají farmu u Litoměřic, tak přivezli i čerstvý jablíčka.
2: Já jsem právě viděl, tak jestli bychom teďka mohli Romany poprosit Patrika, on stejně nemá po rádiu vždycky co dělat.
3: Jasně.
2: Že jo? Tak jestli by nám udělal štrudl.
4: Jo, takhle. Dobře, v té mikrovlnce, co máme v kuchyňce.
3: Ty hele, ale to není náhoda, počkej, včera novej iPhone a teď máme Apple na stole.
2: No jo.
4: Jenom ho ukousni, ať je to stejný.
3: Máš tady nový Apple.
2: Tak jo, po desátý je rozdáváme.
3: Ano, zatím.
2: Ahoj.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Na dnešní moudro dne jsem se velice těšil. Čtvrteční moudro dne, protože mi napsal kamarád, on je z Beskyd a on tam chodí na houby, že jo, a poslal mi tohleto, pardon, ještě bych měl říct, jak se jmenuje. Jmenuje se Andrej Vámoš, nebo Kámoš. Jo, myslím, že to je Vámoš, nebo Kámoš. No prostě Kámoš Andrej, jo, bydlí v Beskydech a poslal mi dnešní moudro dne.
2: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Jak je známo, v Beskydech se potuluje medvěd. Mám pro vás praktickou radu, jak se chovat, když jdete s kamarádem do lesa a potkáte medvěda. Musíte být rychlejší než kamarád.
0: Michal Kavalčík.
2: Každý všední den
0: od 10 do 2
2: na rádiu.

kávy. Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Máme pár minut po 11. večerní a my budeme na Kissu pokračovat v tom nejlepším z dneška. Už jste slyšeli to nejlepší z rána, taky dnešní moudro Michala Kavalčíka a tak taky uslyšíte, na co se vás dneska dopoledne Michal ptal a bude i Radek s Magdou. No a k tomu uslyšíte samozřejmě i to nejlepší od 90. let, třeba LMFAO, Venga Boys, Davida Guettu, East 17, Koronu nebo za malou chvilku i Shakiru.
0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
2: Nabíráme vaše nápady, básničky, rýmy, ať tam je třeba Radio Kiss, nebo Dopolední Kiss, Michael, poslouchám, ladím, no nechám to na vás.
3: Každý dopo odpo na Kissu hraje Michaelíček. A když budeš šikovný, vyhraješ balíček.
4: Jo, náš Michalíček, Kavalčíček, z našeho dopoledního Kissu, moudro dne nám říká, je to náš Kavalčík.
5: Majkle, Majkle, Majklíčku, pust tam nějakou písničku. I tvé vtípky miluju, dopo odpo sleduju.
6: Celý den mi rychle zbledne, když nestihnu dopoledne, jeho super vysílání, to pak brečím do svítání. Michael, to je King of Pop, ovšem nepouští hip-hop.
2: Máme vítěze.
7: Ať už si řidička.

0: Kamionu nebo jenom nosič lampionů? S majklíkem nalaď si do poodpokys, na to nemusíš bejt mudr ani dis. S majklíkem v moudru dne dozvíš se spoustu nápadů. Jabadabadu!
1: Michal Kalošík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu KISS.

0: z našeho vysílání. Odpolední čas.
1: Řidičské umění, no někdo ho má lepší, někdo horší, no co si budeme, 100 lidí, 100 chodí, vy to znáte. Přece jenom každý jsme dobrý na něco jiného, ne na všechno můžeme být dobrý. Ale přece jenom tohleto to chtělo teda a kuráž, protože tohleto zvládnul tenhle ten borec z jednoho anglického hrabství, wow. Klobouček dolů, protože já znám lidi, kteří bourají třeba 300 metrů od baráku, jo, a jsou zdravě vlastně úplně v pohodě. Tenhle ten chlap ale je slepej. Je slepej, přátelé, navíc byl nalitej a zvládnul to za volantem 240 kilometrů.
2: To mi vysvětli, jak je tohleto pro boha možný. Ty popíráš všechny přírodní zákony.
1: Dostal podmínku, trest 36 týdnů za řízení pod vlivem alkoholu a bez řidičáku, protože na konci června letošního roku ujel za volantem přes 240. To přece není možný. To jel rovně prostě a projížděl baráky, nebo...
2: Jako to je, to tam mají nějakou, jako anglickou Road 66, která vede jenom furt rovně, že prostě nemáš šanci jako někde nabourat, zatočit a tak, nebo já nevím.
1: Jedno vysvětlení je takové, jo, že to nebylo ve městě, protože policisté zastavili večer 29. června na dálnici u jednoho města auto, které nebezpečně křižovalo mezi pruhy, jo, takže ze strany na stranu, ale jak to prostě dával. No a za volantem našli, objevili, legitimovali nevidomého 50-letého Anthony Halla, který do auta usedl po opilické hádce s partnerkou. Měl toho dost a prostě říkal, jedu. Přitom zapomněl, že je slepej.
2: Evidentně má nějakou čuch na silnici, nebo to nejde prostě.
1: Já pozor, to je dost možný, že třeba cedí pruhy.
2: Ano.
1: Jo, myslím na silnici.
2: No,
1: a teď jako se tak nějak jako trefí.
2: To je hustý. To je hustý.
1: To je blbý, když je to přerušovaný, veď?
2: To je ono.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: song.
1: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
2: Pojďme společně do Ameriky, do Houstonu, do města Houston. Představ si, že si zajdeš takhle do nějakého fast foodu, objednáš si tam smažený kuře. Není to z toho fast foodu, kde dělají smažený kuře nejčastěji,
3: co? Jak to říká můj mladý, když jedeme okolo, tak je to kuře fláknuté cihlou.
2: Ano, tak je, no. je to jiný smažený kuře. Jo, a teď si takhle donesu ti to prostě v té krabici nebo v něčemu, že teď to začneš baštit a teď žvejkáš, že říkáš, že to je jaký gumový.
3: Já už to žvejkám půl hodiny.
2: Co to je, prosím tě? No, tak si takhle.
3: To je od Viliho Vonky nekonečné kuře.
2: Čověče, to by bylo fajn, kdyby to takhle bylo, ale bohužel.
3: Ne.
2: Dotyčný, který takhle žvíkal a přišlo mu to nějaký divný, tak po chvílce vytáhnu z úst, přátelé, kondom. On měl ve smaženém kuřeti zapečený použitý kondom.
3: Třeba to bylo od kohouta.
2: Takhle velký.
1: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: našeho vysílání. Odpolední Jump.
1: Vinobraní. Co si budeme? Průřezem České republiky samozřejmě se to začíná tak nějak jako pěkně startovat, že jo? Máš nějaký oblíbený?
2: Víno?
1: Ne, vinobraní.
2: Vinobraní, čověče, žernoseky.
1: Žernosický, že jo, to měřice.
2: Ano.
1: Letos tam budeš vystupovat.
2: Ty moderovat.
1: Já moderuju.
2: Ano.
1: No ale Mělnický třeba jezdí.
2: Jo.
1: Jezdí Mutěnice, že jo, Mikulov je krásný. A tak dále. Těch je samozřejmě X. No ale takový povýšení na druhou, při vinobraní, mohli by se inspirovat právě v Portugalsku, protože v jedné malé portugalské vesnici San Lourenço de Bairro, nevím, prdlej se, jak se to čte správně, sorry, došlo k nečekanému úniku 2,2 milionu litrů červeného vína. Přátelé, z místní nádrže, místní samozřejmě destilérie,
2: aha,
1: to normálně tam ruplo a 2,2 milionu litrů červeného se valilo touhle výskou skrz.
2: Mňám.
1: No, jenom pro představu, to, co uniklo, by naplnilo úplně sklidem olympijský bazén.
2: Ty blau.
1: Takže sice tamním hasičům se podařilo tok zastavit, než stihl zamořit řeku. Co nestačili je, že půlka vesnice byla na šrot. Takže...
2: Myslíš, že stále na té ulici s otevřenou pusou na chodníku a...
1: Tak co můžeš dělat?
2: No.
1: Vytáhneš skleničku, stůl, židle, ohrneš si kalhoty a je mejdan.
0: Odpolední Jump. Každý všední den od 2 do 6 na rádiu KISS.

0: To znamená, že KISS zase začíná hrát podle vás 210 323 323 nebo apka.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia KISS.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Tak tohle platí i pro pátek 11. září, kde vás od mikrofonu moc zdraví Lukáš Bláha. Doufám, že už za sebou pomalu ale jistě budete mít pracovní týden, který se nám chýlí ke konci. Dny sám dneska patří všechno nejlepší k svátku. A ať už se ovšem jmenujete jakkoliv, tak vy všichni máte dvě příležitosti, dvě možnosti, jak ovlivnit náš playlist, buď skrze mobilní aplikaci a nebo telefonní číslo 210 323 323, kde já už právě v tuto chvíli zdravím Petra. Ahoj!
2: Nazdar legendo, zdravím tě.
1: Já tebe taky, jak jsi na tom připátku?
2: Před chvilkou jsem dopracoval, takže asi nejlíp, jak bych mohl.
1: Seš rád, že to máš za sebou, zkrátka.
2: No to jako 100%.
1: Jo, nedá se říct nic jiného, rozumím. No tak,
2: ne.
1: Co ti zahrám na sladký sny?
2: Hele, dali bychom si Urban Cookie Kolektiv a Tokej to Secret.
1: Jasně.
2: Bylo by to určitě pro tebe.
1: Moc děkuji.
2: Ač vím, že to máš rád.
1: No, to je mé oblíbená tohle.
2: Bylo by to určitě taky samozřejmě pro mě, abych si přihrál svoji maličkost.
1: Jasně.
2: A pak by to bylo pro všechny, co poslouchají, a mám znám taky jednu Denisu, tak taky pro ní, když tak.
1: No tak jasně, tak zdravíme Denisu, i když třeba spinkají, tak samozřejmě, ať mají hezký den. Já myslím, že to ještě dneska určitě párkrát připomenu až do 6 do rána. Tak jo, Petře, tak ať se ti zdá něco krásného, něco ve stylu téhle skvělé písně. Měj se nádherně a těším se zase brzo v éteru.
2: Děkuju, mějte
1: za málo.
2: Taky, čau, čau.
1: Ahoj.
3: To nejlepší od 90. let.
0: Kiss. Radio Kiss.

0: Tak ať nad vámi takový Angel Anděl bdí, o kterém zpíval Shaggy. Dáváte si noční juboxy na Kissu, už ty páteční. A jdeme se taky poprvé podívat do mobilní aplikace, kam nahráváte hlasovky. A jednu už zvládla nahrát Jana.
1: Ahoj, můžeš tam přesně něco zahrát od Whitney Houston, bylo by to pro tebe do studia, pro všechny, co jsou na noční, a jim to rychle uteče. A pro všechny kysáky, díky, no.
0: No vzhledem k tomu, že dneska má shodou okolností norský DJ Kygo 35. narozeniny, tak si dáme jeho skvělou vychytávku z Whitney Houston High Love.
2: Radio Kiss.

0: To byl David Guetta a spol tady u nás na KISu v nočních juboxech, kam se mi, představte, dovolal kolega. Nazdár.
1: Já jsem se fakt dovolal, jo.
0: No opravdu.
1: To je fakt ten KIS, tohle to, jo. Takhle to vypadá, když to zvedne někdo.
0: Hele.
1: To je neuvěřitelný, to je, ale to je náhoda. V půl jedný ráno, to je takových lidí volá.
0: No právě.
1: Tisíce.
0: A
1: já jsem
0: se tisíce?
1: Prozvonil.
0: Miliony,
1: co?
0: Miliony.
1: A já jsem se teďka prozvonil. To je neuvěřitelný, přátelé.
0: Přátelé, pokud jste ráno nepoznali, tak to je Martin Hovorka. Jaký to je, hele, volat do rádia?
1: No já jsem to nezažil, já jsem v úplně euforii. Já to můžu říct, je půl jedný, to je stejný jako koukat na porno. tak já jsem rozjazený, protože já teďka jdu z večírku, zapnu rádio, tam je můj oblíbený moderátor, říkám, zavolám tam prostě a je to.
0: Jo. No tak jo, tak prosím tebe, doufám, že zůstanu oblíbený i dál.
1: No to je jasný, jo. To je jasný.
0: Hele, dále, připravil jsem ti tady tvoji oblíbenou věc, jsou to lunetik, ne, to, ale ty máš,
1: taky
0: ty máš taky, já vím, že ty
1: navíc máš. Navíc teďka kluci budou vystupovat s Martinem, o to víc teďka mám radost.
0: No ještě. Martin na druhou tím pádem, no.
1: Ale,
0: no. Škoda, že si tam nevzali tebe.
1: Škoda, to tak příště třeba,
0: Já myslím, že oni udělají ještě trojčičku, ne, podle mě.
1: No, nebo až budou slavit...
0: 50.
1: Až budou slavit 40, nebo
0: 40 let. 40, pojďme to hodit takhle.
1: To domluvíme.
0: No a my jsme říkali, že ty samozřejmě, ty nejsi naposled dneska v éteru, protože už je pátek.
1: Já už se rozmlouvám právě.
0: Ano, ty už trénuješ.
1: Chceš-li být dobrým moderátorem, připravuj se na vysílání už 17,5 hodiny předem.
0: Přesně tak. No tak jo, tak hele, já jsem rád, že 11. září máme důvod jako být veselý, to je dobře, jo. Dneska takový to datum, který úplně není příjemný, ale je dobře, že je veselá nálada, takhle to má
1: být. Tak pojďme si říct, že před 25 lety Michael Jackson dokonce plánoval schůzku ve dvojčatech.
0: Fakt jo,
1: tak jenom,
0: zaspal
1: a naštěstí, jinak by to dopadlo špatně s tím. Mm-hmm. Zaspal a ne, za tu zkusku nešel zachránil se, že to.
0: No, to je masakr, ale mě si
1: tím... Počkej, to není to je opravdu reálná historka, to je reálná historka.
0: Já to jo, ale tohle jsem fakt nevěděl, tohle jsem řekl úplně absolutně novou informaci, se kterou já se nějak tady budu muset popasovat, snad to zvládnu, nicméně...
1: No hele, snad s tím máš na to čas do 6 do rána.
0: Já se s tím nějak vyrovnám, ale řekni mi, to je taková ta otázka, co jsi dělal v roce, když se stalo tohle, co jsi dělal, pamatuješ si, co jsi dělal, když spadly dvojčata?
1: Takhle, já to chci dneska říkat večer, až budu vysílat, ale protože teď poslouchají opravdu posluchači, který se to naladili jenom speciálně kvůli tvýmu vysílání, tak já to řeknu. Já jsem se učil písně Kosmický od Jana Nerudy, na spaměť, než jsme zkoušku.
0: Hezky.
1: A díky tomu, že spadla ta dvojčata, tak druhý den nebyla písemka.
0: Takže vlastně jako byla radost, tak trošku jako.
1: Svým způsobem jo, ale no. My jsme z toho neměli rozum tenkrát.
0: Ne, já taky ne, já jsem totiž, ty ho taky znáš, to je náš společný kamarád Boril, od toho jsem se to dozvěděl jako od prvního, protože jsem šel ze školy, on bydlel
1: dole metra. Tak on měl internet tenkrát, byl jediný, kdo měl asi ještě internet, jo?
0: To za prvý, přesně tak. A za druhý, tam šlo o to, že já si myslím, že to je film, jako, my jsme říkali, to je akčňák, víš, to je dobrý.
1: To je dobrý, dobrý trailer.
0: To je dobrý, na co to je, na, co no. To jde do kin, no, a pak potom, jako, že to je realita.
1: No, hele, strašný, asi bych to dál už nezpytvával,
0: všichni
1: jsme viděli, všichni víme a stačilo a...
0: Doufám, že už se to nikdy nebude opakovat. Mark Morrison, pro tebe. Marťo, měj se krásně.
1: No, pozor.
0: Hele, hlavně šťastnou cestu domů a těšíme se v éteru večer, od 18.
1: Děkuju moc. Měj se krásně. A zdravím všechny noční posluchače Rádia Kiss. Ahoj.
0: Díky moc, ahoj.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rádio Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: To znamená, že jedeme muziku čistě podle vás, teda před chvílí Martin Hovorka nám do toho vstoupil, ale tak víte, no, on měl hroznou radost, strašně chtěl být slyšet, tak se mu to splnil. No a jdeme se podívat na další z vás, v tuhle chvíli je to Pavel.
2: Krásný večer, Luky, krásný večer, Kysáci. Můžu poprosit písničku od Giuseppe Ottaviani, Hold On? Slyšel jsem to dneska od Romana Anděla, to je prostě pecka. A bylo by to pro všechny, co poslouchají tohle úžasné rádio, pro tebe do rádia a prostě pro všechny Kysáky. Dík, Pavel ze Skotska.
1: Já moc děkuju, no a jdeme si tady uvařit toho Giuseppe.
0: Radio Kiss.

kávy. Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz.

0: euforie, tak to věřím, že je to, co máte při poslechu pátečních, nejen pátečních nočních jukeboxů na Kissu. No a teď se díky vám budeme vracet do krásných 90. let, protože jednu pecku z nich si přeje Marcel.
1: Zdárek Lukáši, chtěl bych zahrát pro všechny kysáky, kteří jsou v práci nebo za volantem, nebo pracovně za volantem, chtěl bych zahrát od Will Smitha písničku Man in Black, ať to fičí, nazdar.

0: Na vrch jedna minuta, to znamená, že hrajeme tak, jak vy objednáváte. Pojďte do toho, hezký pátek.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Na tom se nic nemění ani 11. září, kdy vás opět od Mixpultu moc zdraví Lukáš Bláha a takhle po jedné hodině se moc těším na další muziku, kterou si přejete vy, ať už přes telefonní linku 210 323 323, to abyste se mohli slyšet úplně naživo, anebo přes mobilní aplikaci, kde hlasovku poslal třeba Pavel.
2: Ahoj, tady Pavel, když už je ten páteček, já bych tě poprosil, a co jsem dlouho neslyšel, je skupina Činasky a jejich písničku Víno, a bylo by to k tobě do studia a pro všechny kysáky. Je tu pátek a to znamená pro většinu z nás, víkend je tu, tak jo, děkuju a všem dobrou noc a hezký večer. Ahoj, Pavel.
1: Pavle Juchu, je to přesně tak, doufám, že vy to taky tak máte, tak se jdeme projet po čínských lyžích a ať máte pátek jako víno. Radio Kiss.

0: ladíte páteční noční žuboxy na KISSu a číslo 210 323 323 je pro tuto chvíli obsazeno, protože na druhé straně už vítám v éteru Páju. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Ahoj, jak pak se máš při pátku?
1: Pracovně ještě.
0: Do kolika?
1: Do půl pátý jenom.
0: Jo, no tak to. Hele, to už je takzvaně za pár.
1: Za rohem.
0: Přesně tak, přesně tak. Tak doufám, že ten růžek se opravdu blíží. Čím ti ho zpříjemníme, to si mi říkala, že bys ráda slyšela Veronu.
1: Ano, tak a zas... chtěla bych ano. jí poslat tobě.
0: Děkuju.
1: Mojí dceři Denise, která má dneska svátek.
0: Ano, ano.
1: Která sedí za volantem jako já.
0: Aha, dobře.
1: A mým dvou kolegyním, Nikče a druhý Nikče.
0: Mhm.
1: A všem řidičům, který ještě musí sedět za kulatou lopatou jako my.
0: Jasně, no tak jo. Tak...
1: A ať hlavně dobře dojedou domů všichni.
0: Přesně tak, to je naprosto zásadní. Já jsem si říkal, co bychom si tak o té Verony mohli zahrát. No a napadlo mě úplně jednoduše. Ať máme dneska všichni krásný den. A ještě ke všemu.
1: Super.
0: Jo, letní, ať se ještě trošku přiženem
1: je,
0: toho léta.
1: Páteček.
0: Přesně tak. No tak jo, tak si ho krásně, Páju, užij hezký víkend a zase se ozvi brzo.
1: Tobě taky, děkuju.
0: Ahoj.

0: To, co minutu po půl druhé slyšíte, jsou páteční noční juboxy na Kisu. Ještě než se vrhneme na další vaše přání, tak se taky pojďme podívat na kalendárium. Ano, je tu 11. zářijový den, což samozřejmě kvůli událostem před 25 lety není úplně příjemná vzpomínka, ale pojďme na veselější věci. Třeba to, že dneska je den ustlání postele. No, jestli vstáváte v tuto chvíli, tak myslím, že na nějaké to stlaní asi úplně nemyslíte. Na koho je ale potřeba dneska myslet, tak to jsou Denisy, všechno nejlepší k svátku. Už jsem tady hovořil i o tom, že norský DJ a producent Kygo má dneska 35. Tomáš Enge, když tady hovoříme o těch kulatých věcech, kterými točíte, tak tenhle ten automobilový závodník a jediný Čech ve Formule 1 má dneska kulaté 50. narozeniny a nenáhodou pode mnou zní Moby, protože vlastním jménem Richard Melville Hall se narodil právě 11. zářijový den v roce 1965. Tak tady je jeho největší hit, navíc ve skvělém remixu od Ferryho Corstena. Užijte si to, hezkou noc.
1: Radio Kiss.

0: hity od 90. let.
1: Non-stop.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Vy rozhodujete o další muzice a právě teď na KISu 210-323-323 ta správná linka na druhé straně. Luky, ahoj!
2: Čau, čau.
1: Já tě moc zdravím. Jak se máš při pátku?
2: Pracovně.
1: Jo, takže taková klasička, jo?
2: Taková klasička, no. Ale dneska to nebude nebo dlouhý, no tak do půl desátý bych mohl být doma, no.
1: Tak doufám, že ti to...
2: Není to taková tragédie.
1: Že ti to takhle vyjde, věřím. Nějaký plány na víkend? Zajímavý?
2: Plány, prosím tě, na víkend jedeme narychlo, jenom na takový prostě víkendík, jedeme na Moravu.
1: A to je pěkný, to je pěkný. To je...
2: Jo, jedeme. Žena rozhodla, že pojedeme na víkend na Moravu.
1: No tak hlavně, aby vám vyšlo počasí, samozřejmě. To je takové jako...
2: Hele, když jsme tam byli a posled byli ty 40
1: tisíc. Tak to tentokrát nehrozí.
2: To
1: můžu garantovat.
2: Ale chceme se podívat ještě, jako by bylo to jako teda kus jako z ruky z té Moravy, ale chceme se podívat ještě na Macochu, popojet se podívat, takže...
1: No tak hlavně, ať tam nespadnete, jo? Opatrně. Opatrně na to. No tak jo, tak budeme se po playhity a léto je sice magický, ale pomalu, ale jistě fuč, tak zůstaneme v 90. ačkoliv trošku i v 80. protože ty jsi tady vymyslel skupinu Caballero, která překopala hymn od Ultravox, to už jsou hluboký 80, takže se to tak pěkně jako propojíme, no, v tuhle chvíli.
2: Jo, já vždycky něco vyhrabu, víš, jak říkám, šťourám spaciáky.
1: Přesně tak. A to je dobře. Taky slyšíme něco, samozřejmě, co jsme opravdu dlouhá léta neslyšeli. Tohle je přesně ten případ. Pošleme to někomu extra?
2: Ale určitě tobě, všem, kdo kroutí to kulatou, kdo musí být v práci. No a jak říkám, hlavně ať se všichni v pořádku ve zdraví vrátí domů, protože to je to nejdůležitější.
1: Naprosto souhlasím. Tak jo, klidnou cestu, Luky, měj se nádherně a zase brzo. Taky.
2: Určitě.
1: Ahoj.
2: Měj se, čau, čau.
0: To nejlepší od 90. let. KISS Radio.

0: Jedeme páteční noční juboxy na Kisu a myslím, že je ta správná chvíle se zase podívat do mobilní aplikace, kde si přeje song Radomil, sice konkrétní od Gigiho, který zmiňuje, tak ten tady nemám, ale já myslím, že od Gigiho je všechno super. Navíc tenhle song se přímo tak jmenuje.
1: Ahojky Lukáši, prosím o zahraní Gigiho Augustina a bylo by to pro všechny kysáky, pro všechny pracující a nám to utíká při tom patečku a tobě do studia. Díky moc, Radomil a zdravím z Irlandie a volujeme doprava.
2: Radio Kiss.

0: od druhá hodina, tím pádem jste hudebními šéfy stále vy 210-323-323 nebo apka.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.